Ten, kdo se rozhodl následovat Krista, objevuje novou svobodu, která může být překvapivá. O jakou svobodu jde, o tom bude v následujících minutách mluvit Jiří Hurta. Společně s ním znovu otevíráme 9. kapitolu 1. listu Korinským. Začíná pořad Transworld Rádia Rádia 7 Studna slova. Dobrý poslech vám přeje od mikrofonu Jitka Vilažíková.

Nad poselstvím 9. kapitoly 1. listu do Korintu jsme si posledně řekli, že apoštol Pavel sebejistým korinským křesťanům slouží zvěstí evangelia tak, že se vědomně vzdává svých práv. A tím jim vlastně ve světle Kristova kříže ukazuje, co je ve skutečnosti pravá svoboda v Kristu. Ve verších 19. až 23. pak píše, jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kteří jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych měl na něm podíl. Nad těmito Pavlovými slovy lze vyslovit řečnickou otázku, na kterou není třeba ani odpovídat. Může nám kynout vůbec nějaká větší odměna, než je jistota vědomí, že už nemusíme otročit svému já, že už nemusíme honit každou příležitost a usilovat v ní o to, abychom prosadili sami sebe, abychom byli obdivováni, abychom byli druhými chváleni? Jaké je to štěstí, mohu-li vyznat, že od toho všeho, i od všech těch, kteří by v mé mysli mohli hrát úlohu nějakého Boha, jsem konečně svobodný. A protože neexistuje pouze svoboda od něčeho, nýbrž i k něčemu, jsem svobodný k tomu, abych sám sebe učinil služebníkem všech. Tedy abych se celou svou bytostí mohl zasadit o pravý prospěch těch, které mi Pán Bůh svěřil. Na nádherná Pavlova slova o pravé svobodě navazují podivuhodným způsobem i ty známé Luterovy věty o křesťanské svobodě, platné a připomínané i dnes víc než půl tisíciletí po jeho narození. Luther to řekl takto. Člověk jakožto křesťan je naprosto svobodný pán všeho a není poddán nikomu. A člověk jakožto křesťan je povinnostmi docela spoutaný služebník všeho a je poddán všem. Lutherova slova vyjadřují nesporně biblickou pravdu, přesto však zní příliš staticky a strnule, protože tady nejde o žádné stavy svobody ani spoutanosti, nýbrž jde o trvající dynamický proces. A v tomto dramatickém procesu dochází stále k novému a novému rozhodování, protože ve skutečném životě se dostáváme stále do nových situací a každá nová situace je novou misijní příležitostí. Pavlovi jde o to, aby tím vším, co podstupuje, získal co nejvíce lidí pro Krista. Proto odmítá všechny lákavé nabídky odměn a osvobozuje se od každé lidské pochvaly. Místo toho se důsledně a vytrvale činí služebníkem, dokonce doslova otrokem, všech, kteří evangelium nutně potřebují. Ono při povrchním pohledu dokonce to vypadá, jako by byl bezzásadový, nějak podle úsloví kam vítr tam plášť, jestliže je Židům jako Žid, lidem bez zákona jako člověk bez zákona, slabým slabý a tak dále, jestliže se prostě všem stává vším. Jenomže Pavel není žádný chameleon. Je v každém stanovisku spolehlivě pevný, nikdy nemění barvy proto, aby chránil vlastní kůži, anebo aby získal pro sebe oblibu a dělal kariéru.
stojí ve víře jednoznačně a neústupně a nevzdává z evangelia ani slůvko. Naopak, stotožňuje se s nejrůznějšími lidskými stanovisky právě ve prospěch evangelia, aby za všech okolností aspoň některé lidi přivedl ke Kristu a tím i k záchraně. Nedbá na to, že ho protivníci pomlouvají, že je kamenován, mrskán, že ho urážejí, hanějí a tupí. Čím víc ho pronásledují, tím více se mu protiví, čím více mu spílají, tím je svobodnější. Protože veškerým tím znevažováním a pohrdáním se tím víc přibližuje svému pánu. Vždyť Kristus ho v tom všem už dávno předešel. A Pavel káže a oslavuje právě toho poplivaného, potupeného, ukřižovaného a prokletého Krista jako spasitele, jako jedinečné stělesnění lásky. To jenom my v tom svém úpadkovém křesťanství proklamujeme stále své principy a zásady. Každá církevní denominace je až dosud má a taky prosazuje a dokazuje tím jenom svou nezralost a ubohost, ve které se stále odvažuje soudit ty druhé a místo lásky jen kritizuje. Pavlovým jediným zákonem je Kristus, a to ten ukřižovaný a ovšem i vzkříšený. Pro tu nezničitelnou a vítěznou Kristovu lásku ke všem hynoucím je Pavel ochoten za všech okolností sám sebe zapřít, vzít vždycky znovu svůj kříž a umírat na něm sám sobě, aby mohl v této lásce vždycky svého pána poslušně následovat, protože jiná cesta k záchraně ostatních lidí není. V tomto odhodlání, které se příčí logice lidského rozumu, je vlastně pravé naplnění poslušné víry, která se podrobuje požadavku slova pána Ježíše. Kdo chce přijít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. V tomto slově přece nejde o to, abys byl dokonalejší, nýbrž o to, abys mohl lépe posloužit druhým. Aby si mohl lépe dosvědčit, ukázat a zprostředkovat zvěst lásky. Tato šílená odvaha lásky, která nedbá vůbec už na sebe, která popírá sobecký pud sebezáchovy a vrhá se do záhuby ve prospěch záchrany druhých, je pravým zábleskem Kristovy lásky k nám všem, jak je dokázána Kristovým křížem a je vyjádřena Pavlovými slovy v 9. kapitole listu Římanům. Jimiž člověk pro lásku k druhým dává v šanc i vlastní spasení. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Zvažujeme-li Pavlova slova, která jsme si dnes připomněli, měli bychom se v jejich světle zamyslet nad svým osobním svědeckým posláním a nad misijní činností celé církve. Proč to dopadá často tak žalostně, že mnozí křesťané za celá léta nevydají o svém pánu svědectví ani lidem, s nimiž se denně stýkají? A proč sbory, které si uvědomují své narůstající misijní dluhy, se je pokoušejí splácet tak, že jednou nebo dvakrát za rok uspořádají nějaká ta takzvaná evangelizační shromáždění, vyzvou na nich pozvané a nově příchozí, aby se rozhodli pro Krista? Mnozí lidé to udělají a za několik měsíců třeba po 90% z nich zůstanou ve sborech jen prázdné židle. Čím je motivována tato svědecká a misijní práce?
Není za ní pouhé vědomí, že být Kristovými svědky je povinnost křesťanů? Není za ní dokonce jenom strach z trestu, nebudeme-li svědky druhým? Příčina veškeré této bídy je v našich vystydlých srdcích. Vědomí povinnosti a strach z trestu pro neplnění povinnosti nemohou nahradit lásku. Pavlova láska ke ztraceným se nezastavuje ani před sebezáhubou. Máme-li tu být pro Kristovu věc vůbec použitelní, nechme svá srdce jeho duchem zapálit.

Pane Ježíši Kriste, prosíme, nedej nám usnout v sobecké lhostejnosti k lidem, kteří kolem nás hynou. Zapal nás svou láskou a zmocni svým duchem k pravému svědectví o tobě. Amen.

Pozváním k otevřenosti a boji se sobectvím uzavřel dnešní vydání pořadu Studna slova kazatel Jiří Hurta. Procházíme společně texty z prvního listu Korinským a posloucháme archivní nahrávky staré desítky let a přece jsou jejich výzvy platné dnes jako před lety. Dnešní pořad Rádia 7 na Radiu Proglas se uzavírá. Těšíme se na slyšenou zase za týden.

0: že občas zapni si Proglas.
1: Nejsem štěstí tvého stroje, ani příběh na první dojem. Nejsem sen, co ti patří, protože zářím. Ani obrazem v cizím rámu, ideálem v prvním plánu, ani tvoje

smrtech. Na sever od touhy, na jich od svědomí. Na sever od chtíče, na jich od rozumu. Žilo od nepaměti to stvoření. Když se vaše mysl dostatečně otupila, skrz černý inkoust Edgara Elena, dostala se ta šelma k nám. Mlhy se roztoupily, světlo se utlumilo a na svět přišla kočka.

Posloucháte pořad Jak se vám líbí dnes se žebříčkem World Music Charts Europe pro červenec 2026. Jedná se o hitparádu, kterou už 35 let sestavují přední hudební publicisté z celé Evropy. Česko prakticky od začátku zastupuje Petr Doruška a od roku 2019 také Milan Tesař, který pro vás připravuje i tento pořad. Příjemný poslech. Představíme si červencovou první dvacítku a jako bonus něco málo navíc. Pořadí alb najdete také na adrese www.dvojitvmce.de. Začneme pohledem mimo běžně zveřejňovaný žebříček, a to konkrétně na 42. místo. Tam se pro tentokrát umístilo album Je tiens bon galicísko-portugalské písničkářky Emeše Pérez. Ta zpívá galicísky a portugalsky, což jsou dva příbuzné jazyky ze západní části Iberského poloostrova, a vedle toho také francouzsky. Poslechneme si krátkou skladbu Amar.

Porota hitparády World Music Charts Europe vybírá každý měsíc z alb vydaných na celém světě. Z úplných novinek pod první dvacítkou vás upozorním na album Hirundini italského dua Hiram Salsano a Marcello De Carolis na 35. místě. Z Itálie je také na 30. příčce projekt Eletro Mascarimiri a album Tradisco. Belgické instrumentální trio Three Ein je s albem Unland na 29. místě. Vokální skupina L'Alba z Korziky je s koncertním albem Vivu 25. O příčku výše se umístila anglická hudebnice Alison Cotton s albem The God's Love. Pod albem Journey to the Unknown na 23. místě je podepsaný Nana Osei Twumbarima z Ghany. A 21. je americká skupina Kitka s albem Kolo. Tím jsme se dostali do první dvacítky, která se oficiálně zveřejňuje na webu www.mce.de. Pokračují výčtem, na 20. místo klesá Catalena ze Slovinska s albem Meja. 19. je brazilský písničkář Dorea a jeho titul Ukemais Voseker Saber Jimim. Francouzské duo Kokaňa postupuje o jednu příčku na 18. místo s albem Flam Folklore. A my se zastavíme na 17. místě s finskou hudebnicí Vilmou Jé a jejím novým albem Loitsui ja Taikoi Zaklínadla a kouzla. Vilma vystudovala Sibeliovu akademii v Helsinkách a věnuje se mimo jiné výzkumu finských a karelských pasteveckých vokálních tradic a starých ugrofinských pěveckých technik. Její hudba stojí na kontrastu lidových nástrojů a starých hlasových technik s moderními beaty. Budeme poslouchat skladbu Mieli Musta, Černá duše.

Na 16. místě vstupuje do žebříčku World Music Charts Europe společné album srbské skupiny Naked a maďarské romské zpěvačky Moniky Lakatoš s názvem Naked. Mimochodem, koncertní premiéra projektu proběhla loni na festivalu Maraton hudby Brno. 15. je alžírská zpěvačka Suad Massi s albem Zagate. 14. je jihoafrická skupina BCUC a album The Road is Never Easy. A zastavíme se na 13. místě. Na ně jako novinka postupuje album Rises brazilského saxofonisty a skladatele, který si říká Spock. Impulzem ke vzniku alba bylo zjištění, že má předky z kamerunského etnika Tikar. Téma předků a afrického dědictví se následně stalo ústředním motivem celé nahrávky. Novinkou je výraznější pěvecká role samotného Spocka. Vedle saxofonu využívá svůj hlas k osobnějšímu vyjádření témat paměti, spirituality a rodinných kořenů, čímž dodává albu mimořádně intimní rozměr. Poslechneme si skladbu Bela Afrika, ve které jako host účinkuje brazilský písničkář Chico César.

Posloucháme hudbu z celého světa podle žebříčku, který sestavují evropští rozhlasoví publicisté a který najdete na webu www.dvojitvmce.de. Teď to byl brazilský saxofonista a zpěvák Spock z alba Raízes. Na 13. místě. 12. je kanadská skupina Divka a album Folk Fatal. Karejse Foco z Kamerunu zůstává s albem Gva na 11. místě a na 10. vstupuje novinka belgického projektu Sonetos de Amor Oscuro, nazvaná Volume 2 Secretos de Melancolia. Jádro souboru tvoří čtyři hudebníci s různými kulturními kořeny. Zpěvačka Elena Caseya, flamenkový kytarista Myrdin de Kouter, violončelista Stein Kupens a flétnista Stefan Brakaval. Jejich tvorba vytváří dialog mezi flamenkem, jazzem a komorní hudbou. Album stojí především na zhudebněné poezii Federica García Lorky, ale my si poslechneme krátkou instrumentální dohru celého alba, nazvanou Sabiduria profunda y sincera, což znamená hluboká a upřímná moudrost.

To byla alespoň krátká instrumentální ukázka z belgického projektu Sonetos de l'Amor Oscuro. Devátý je v žebříčku světových alb vítěz předminulého kola americká skupina The Klezmatics s albem We Were Made for These Times. Na osmičku postupuje finský akordeonista a zpěvák Antti Paalanen s albem Haitari Marinadi. Sedmá je kanadská skupina Yiddish Glory a album The Silent Songs s písněmi z doby druhé světové války. A teď už mohu říct, že první desítku tentokrát ovládli umělci z afrického Mali. Od šestého místa nahoru najdeme hned čtyři. Šestá je zpěvačka, hudebnice a skladatelka Fatoumata Diawara s novým albem Massa. Sama autorka je označuje za své dosud nejosobnější dílo. Tematicky se věnuje mateřství, víře, paměti, odolnosti a přijetí osudu. Součástí alba je také emotivní podsta jejímu zesnulému otci. Jehož vliv podle ní přetrvává i po smrti. Vybral jsem skladbu Laidu.

Poslouchali jsme ukázku z nového alba zpěvačky Fatoumata Diawary z afrického Mali. Je to 6. místo v červencovém žebříčku World Music Charts Europe. Sardinský kytarista Paolo Angeli natočil své nové album Vinti e Maio s pěveckým souborem tenore Murales de Orgo Solo. Album tak stojí na dialogu mezi tradičním vícehlasým zpěvem Cantu a tenore, který je součástí nehmotného kulturního dědictví Sardinie, a Angeliho unikátní preparovanou sardinskou kytarou, rozšířenou o dodatečné struny, kladívka a mechanické prvky. Hudebně se nahrávka pohybuje na pomezí sardinského folkloru, současné vážné hudby, free jazzu, improvizace a postroku. V aktuálním žebříčku World Music Charts Europe je to 5. místo. Poslechneme si skladbu Mare e Mezu.

Dalším nováčkem je v červencovém žebříčku World Music Charts Europe srbsko-polské kvarteto Slavik. Projekt vznikl spojením dvou dvojic, jedné srbské, která se říká Alice in Wonderland, a jedné polské s názvem Čiši. Na albu se zpívá v několika jazycích. My si poslechneme slezskou lidovou píseň Bionše povstanci.

Říkal jsem, že na prvních šesti místech červencového žebříčku World Music Charts Europe je čtyřikrát zastoupena africká země Mali. Zatím jsme ji měli pouze na šestém místě, to byla zpěvačka Fatoumata Diawara. A protože pátý byl Paolo Angeli ze Sardinie a čtvrtá srbsko-polská skupina Slavik, vyplývá z toho, že z Mali je celá první trojka. Třetí je album Sobra Dance od malijského kytaristy a zpěváka Gausu Sobry Kujatého. Obsahuje 8 autorských skladeb postavených na tradici západoafrického blues. Album posluchače symbolicky provází od řek a pouští Mali až přes Atlantik do Ameriky. Ve skladbě Sajona hraje autor na kytaru, zpívá Mariam Kujaté.

Někdy stačí, že se vám líbí hudba a to vás může nasměrovat na dlouhou cestu k dalšímu poznání. To mi před pár lety v rozhovoru řekl Usman Akmosa, kytarista a zakladatel skupiny Tamikrest, kterou tvoří Tuarégové ze Sahary a konkrétně opět z Mali. Jejich album Asikel bylo minulý měsíc v žebříčku World Music Charts Europe první, v červenci 2026 je druhé. Album pro tuto zkušenou kapelu představuje návrat k syrovějšímu zvuku. Působí intimněji než některé předchozí desky, ale zároveň si zachovává hypnotickou sílu saharského blues, tedy hudby, která bývá pro své rytmy a náladu často přirovnávána k blues americkému. Posloucháme skladbu Iman Derhan Nasn.

Jak už vyplynulo z toho, co jsem avizoval, i vítěz červencového žebříčku World Music Charts Europe je z afrického Mali. Tedy vlastně vítězka, zpěvačka Mah Damba s albem Tabolo Kura. Její texty čerpají z mandingských eposů, historických příběhů, přísloví a morálních ponaučení. Na albu se podílí několik generací jedné hudební rodiny. Hraje zde syn Gimba Kujaté, synovec Badže Tunkara a ve sborech zpívají její dcery a vnučky. Výsledkem je nahrávka, která působí jako mezigenerační oslava mandingské kultury a tradice. Poslechneme si skladbu Nantan. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tento přehled hudby z různých koutů světa dnes se speciálním přihlédnutím ke scéně afrického Mali líbil. Rád někomu z vás pošlu pár CDček, která se v této hitparádě objevila. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. O zvuk se staral Šimon Vítek a tady je ukázka z vítězného alba.

boží pro víru člověka, za lidskou duši krčí se svědomí, na srdce buší.

pro lásku člověčí. Čin víc než slova, odsti nás přesvědčí.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali.

stal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neple

0: točí. A klidně míchej cukr a sůl, nebo řekni, že jsem vůle, hlavně vyskoč na stůl a tanči, tanči, tanči.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

Metal.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
2: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Česko je coby člen NATO a Evropské unie v hybridní válce s Ruskem.

0: jen si to málo uvědomuje. Zdá se vám to přehnané? Zavoláme do Finska, zeptám se odborníka, který tématu přímo na místě věnuje svoji pozornost. Posloucháte pořad Za 5.5 z pražského studia Proglasu, vás vítá Petr Vizina. V Helsinkách působí v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami můj bývalý kolega novinář a nyní odborník na dezinformace Jakub Kálenský. Jakube, ahoj.
1: Zdravím tě, Petře, ahoj.
0: Jakube, my se budeme dneska bavit o dezinformacích, o tom, jak s nimi zacházejí Finové, co to vlastně jsou dezinformace, jestli to vůbec existuje, ale já mám dost času dneska. Já si tě naposledy pamatuju jako novináře v Lidových novinách, potom v České televizi a pak jsem tě viděl už v Evropském centru pro boj s hybridními hrozbami. Jak ses tam dostal?
1: No tak to jsme se neviděli docela dlouhou dobu. Já jsem vlastně novinář dělal od roku 2015 a pak vlastně někdy na jaře v létě jsem hledal něco trochu jiného. Asi si pamatuješ, ta česká mediální scéna se dost dramaticky proměňovala, tak možná by na to nebylo úplně nejideálnější prostředí pro mě tehdy. A zrovna v tu dobu mě kamarádka poslala zprávu o tom, že v Evropské unii se otevírá tým pro boj s dezinformacema, kam schánějí lidi, kteří jednak umějí rusky a jednak mají nějaký background, ať už v komunikaci nebo v novinařině. A já jsem splňoval obě podmínky, já jsem studoval rusistiku na Karlovce a jak už si zmínil, tak jsem vlastně dělal pár let novináře. Tak jsem se hlásil do tohohle týmu. A vybrali mě, takže my jsme v roce 2015 zakládali tu první reakci Evropské unie pro boj s ruskou propagandou. East Stratcom Task Force se jmenoval ten tým a naše kampaň se jmenovala EU versus Disinfo, takže tam jsme se věnovali detekci, dokumentaci a vystavování těch ruských dezinformačních zpráv, abychom před nimi vlastně varovali Evropskou unii.
0: No a jenom mi řekni, co to centrum dělá? Co ti řekli, když tam přišel? Tak co bude tvoje práce?
1: Jo, no takhle, jsou to dvě různé věci. Jo. To, co bylo v Evropské unii, se liší od toho, co je ve Finsku. Takže to, co bylo v Evropské unii, se věnovalo jenom ruským dezinformacím a tam vlastně náš mandát byl navyšovat povědomí o ruské dezinformační kampani, čili upozorňovat publika v Evropské unii na to nebezpečí ruských dezinformací, co to dělá, jak to vypadá, čeho se to snaží docílit. Takže tam jsme se věnovali spíš té dokumentaci a komunikaci o tom, co se děje. To centrum v Helsinkách funguje jinak. To centrum v Helsinkách není jenom Evropské unie, to je Evropské unie a NATO, čili tam je víc členů. Možná jenom bych měl malinko poupravit, já tam vlastně nepracuju od konce února, mě už to vyslání skončilo a teďka od konce února jsem spíš na volné noze, ale strávil jsem tam 4 roky. A v tom centru v Helsinkách to funguje tak, že má členským státům pomáhat lépe chápat a lépe reagovat na hybridní hrozby. A těch hybridních hrozeb je jako celý spektrum, čili tady se nebavíme jenom o dezinformacích, které jsou toho samozřejmě jako velká část, ale jde třeba i o útoky na kritickou infrastrukturu. Určitě si vybavíš, jak v Baltském moři docházelo k tomu přeřezávání kabelů internetových, tak tohle to tam spadá, protože cokoliv, co vlastně, tohle určitě některý experti by se chytali za hlavu, že tohle je jako hrubý zjednodušení, ale taková nejjednodušší definice hybridních hrozeb je, že to je cokoliv, co je mezi válkou a mírem. Už to není fakt jako mírová aktivita, když někdo přeřezává kabely nebo když v té zemi šíří dezinformace, ale ještě to nepovažujeme za vyhlášení války. Takže tam těch hybridních hrozeb je celý spektrum. Kolegové se vždycky věnují jako jedný z nich, někteří se věnují hybridním hrozbám třeba od různých aktérů, takže já jsem se věnoval jako hodně Rusku, kolega se věnoval třeba Číně, jiní lidi se věnují spíš těm jednotlivým tématům, takže právě třeba kritické infrastruktuře, vměšování do volebních procesů, teorii odstrašení, co jak bychom vlastně mohli odstrašit ty aktéry, kteří stojí za hybridní hrozbama.
0: Jakube, můžu být trochu jízlivý na chvíli. Ty jsi říkal, že vy jste vlastně měli posloužit těm členským zemím Evropské unie, aby lépe porozuměli dezinformacím a té hybridní válce. V Česku mnozí lidi nevěří, že jsme s Ruskem v hybridní válce. Mají za to, že to je jenom taková povídačka. No tak děláte tedy svou práci pořádně, když prostě Češi stále nevěří, že jsme v hybridní válce?
1: No jasně, ne, tak to je legitimní otázka. Bohužel to centrum nemá neomezený zdroje, no. Čili pokud máš třeba jednoho člověka zodpovědného za ten file dezinformací, tak prostě sešli by toho někým, co ten jeden člověk zvládne. Čili ono to nebylo tak, že my bychom si dávali za cíl zasáhnout nějakým vysvětlováním, nějakýma tréninkama, nějakýma cvičeníma 450 milionů Evropanů, to by prostě nebylo realistický. Dalšíma klientama byly vlády, vládní úředníci, čili většina těch našich produktů měla cílový publikum tohleto, vládní úředníky, aby oni to téma chápali. S tím, že oni už jsou pak zodpovědní za to, aby se taková ta mravenčí práce udělala v jejich zemi. Jo. My můžeme pomoct s tou strategií, my můžeme říct, co jsou ty největší problémy, jak se na ně reaguje v tom našem euroatlantickém prostoru, kdo třeba nějakou část dělá dobře, jo, že třeba Finové nebo Estonci jsou dobrý v tom vzdělávání, zatímco Švédové jsou dobrý ve strategické komunikaci. A naopak třeba v jiný zemi, mimo ten náš prostor v Ukrajině, jsou skvělí třeba v té detekci a v komunikaci. Takže my jsme je mohli poukazovat na tady ty principy, ale takovou tu mravenčí práci, to už za ty úředníky v těch hlavních městech neuděláme. No, to by se i z těch Helsinek dělalo dost špatně, protože nemůžeš být najednou, že jo, v Římě, v Lisabonu, v Praze a v Tallinnu.
0: Tak já to zúžím na Česko. Za minulé vlády Petra Fialy existoval zmocněnec pro dezinformace, to byl nejdřív Michal Klíma, potom Otakar Foltín. Teď myslím, že se o dezinformacích už vůbec nemluví. My si ještě řekneme, co myslíme těmi dezinformacemi, ale znamená to, že ta hybridní válka už neexistuje, nebo jak vidíš současné Česko?
1: Jako musím přiznat, že to můžu hodnotit jenom tak jako trochu z druhé ruky, protože není to úplně tak, že bych s českýma médiama trávil jako 7 dní v týdnu, ale ne, nepřipadá mi, že by se to v České republice bralo dostatečně vážně. Rozhodně ne, rozhodně ne tak vážně, jak to odpovídá vážnosti toho problému. Jo, dezinformace jsou označované za hrozbu číslo 1 nebo hrozbu číslo 2, rozhodně na mediálních pozicích různýma mezinárodníma organizacemi, ať už to je EU, ať už je to NATO, ať už je to OSN, World Trade Organization. Ta hrozba to pořád je. To, jestli na to my dostatečně nereagujeme, to je naše volba. A kdyby se zeptal mě, jestli je to volba dobrá nebo špatná, tak já si myslím, že to je samozřejmě volba špatná. Jo? Pravděpodobně svědčí o nějakých politických preferencích. Tak jako, když jsi zmiňoval tu minulou vládu, já jsem se s těma lidma jako trošku samozřejmě bavil a tam představitelé 4 stran říkali, že by to jako hrozně řešit chtěli, ale že holta pátá strana to řešit nechce a proto se to nedělá. Tak pokud nám chybí nějaká elementární odvaha řešit tady ty problémy, když to nějaká menšina nechce, tak pak je holt vyřešit nemůžeme.
0: Rozumím tvé diplomatické odpovědi, tak podívej. Já si představuju, že jsem tady průměrně informovaný posluchač, což vlastně jsem. Poslouchám to a říkám si, tak v Česku se často říká, že existují nějaké dezinformace, často se pod to schovají názory, které jsou někomu nepohodlné, často se pod to schovají obyčejné novinářské chyby. Tak co to jsou ty dezinformace?
1: Mm-hmm. No, tam určitě dochází k nějaký jako nepřesnosti v terminologii a v tomhletom je pořád ještě hodně co vysvětlovat. Dezinformace mají poměrně jednoduchou definici. Není to tak, že by bylo až tak složitý ji najít. Dezinformace jsou úmyslně šířené nepravdivé informace. Čili ta informace musí být prokazatelně nepravdivá a člověk ji musí šířit cíleně. Čili pokud ty uděláš chybu neumyslně, tak to nespadá do té definice, že jo? Ty tu chybu děláš neumyslně. Pokud třeba novináři udělají chybu, tak mají na to ty opravní mechanismy, kdy zveřejní opravu, omluví se, že tu chybu udělali. Tak tohle to rozhodně nespadá do dezinformace. Do dezinformace naopak spadá to, když bude šířit, že třeba MH17 se střelili Ukrajinci. To je naprosto prokazatelná nepravda, potvrzená nejenom novináři a výzkumníky, ale už i justicí.
0: Jakube, promiň, tady tě přeruším jenom. MH17 byl let, jestli se nepletu, z Nizozemska, který letěl nad územím Ukrajiny, které bylo okupované a to letadlo bylo sestřelené tím protileteckým systémem Buk a i nezávislé soudy potvrdili, že ti proruští povstalci tenhle ten systém měli k dispozici a sestřelili to letadlo, je to tak?
1: Je to tak, i když já bych trošku polemizoval i s tím označením proruští povstalci, protože to byli ruští vojáci, kteří přijeli z Ruska a měli ruskou zbraň, takže to byli prostě Rusové. Ale ano, byli na tom území, které okupovali v Ukrajině.
0: No a teď mi řekni, promiň, teďka jenom zase zpátky do české reality, tak teď sedím v Praze, ty seš tedy v Helsinkách, jak já poznám, co Rusko nám vypráví a že se to nějak dostává do toho našeho informačního oběhu? Poznám to? Mám šanci to poznat?
1: Já myslím, že jo, i když to samozřejmě trošku práce vyžaduje. Jo. Tohle je třeba jeden z těch důvodů, proč my jsme postavili tu kampaň EU versus Disinfo. My jsme se tam snažili dokumentovat, co je v tom ruském dezinformačním prostoru, a jeden z těch důvodů byl nejenom, abychom to vystavovali, jenom abychom tomu jako dodávali víc publicity, ale jeden z těch důvodů i byl, abychom vlastně těm autoritám v těch členských státech dodali databázy toho, co ty Rusové šíří, aby oni na to mohli být připraveni, až se jim to objeví v tom jejich lokálním jazyce. Čili ta idea byla taková, my vám ukážeme, co zazní na ruské televizi v neděli, abyste, až se to ve středu objeví v češtině, v portugalštině, v maďarštině, abyste na to mohli být už rovno připraveni. Takže tohleto byl cíl třeba té kampaně, s kterým jsme ji dělali. Samozřejmě by to vyžadovalo to, že budeš mít nějakou spolupráci od těch místních autorit, třeba že v případě Maďarska nebo Slovenska asi jako nikdo nečekal, a bohužel třeba i v případě zemí jako Česko byla asi trochu omezená. Ale je to podle mě možný, a myslím si, že bys to viděl i v tom, jak pracují některý novináři, spousta novinářů vlastně s tou naší databází pracovala, ověřovala si tam, jestli náhodou nejde o nějakou známou ruskou dezinformaci. Pokud ji tam nenašli, tak se i stávalo, že se nám ozvali, jestli jako náhodou nevíme o tom, že to nebo ono je nějaký ruský dezinformační narrativ. Případně pokud identifikovali něco nového, tak s náma konzultovali, jestli to vykazuje ty typické znaky ruské dezinformační kampaní. Čili jako trošku práce to vyžaduje, ale myslím si, že to možný je, a vlastně už i v České republice máme nějaké iniciativy, které se tady té dokumentaci těch ruských dezinformačních narrativů věnují, čili jde to konzultovat s nima, si myslím taky, pokud člověk nechce vyloženě volat do Bruselu nebo něco takového.
0: Posloucháte pořad Za 5-5 s odborníkem na dezinformace Jakubem Kálenským. Jakube, teďka děláme takový pokus. Zkusíme se vmyslit do Vladimíra Putina a do té informační války. Tak já, kdybych byl Putin, tak bych určitě chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajina je nacistický stát a že mám plné právo se bránit proti nacistické invazi. Taky bych chtěl přesvědčit Evropany, že Ukrajinci zneužívají moji pomoc Ukrajině. Co dalšího bys ty dělal na Putinově místě? O čem bys mě chtěl přesvědčit jako obyvatele Česka?
1: Jedna z těch věcí, kterou dělají, a zase to je vlastně něco, co už známe z historie, že jo? Oni to používali třeba i proti Polsku v roce 39, takový to přesvědčování, že oběť mojí agrese ani není země, čili je naprosto legitimní jako tam tu invazi provést, protože když do nějakého území nikoho, to je jako terra incognita, a jako my se tam prostě tak jako objevíme. Čili prostě když v 39. Sověti spolu s nacistickým Německem provedli invazi Polska, tak říkali, že polský stát neexistuje. Úplně to samé to bylo teďka s Ukrajinou. Ruští představitelé vypravovali, jak Ukrajina není stát, pokud Ukrajina vůbec někdy něco bylo, tak to byla jenom součást Ruska, nic jiného. Čili my na tohle máme právo tam jít. A jinak si myslím, že z toho dobře vypíchnul, ta delegitimizace obětí, to je něco, co bude probíhat na mnoha a mnoha úrovních. Ty jsi zmiňoval ten narativ s těma nacistama. Další taková populární věc je přehánět jakýkoliv problémy s ukrajinskýma uprchlíkama v Evropě, čili všichni ukrajinští muži jsou nebezpeční násilníci a všechny ukrajinské ženy jsou prostitutky. To jsou takové věci, které v ruské dezinformační kampani vidíš taky poměrně často. Snaha vlastně dehumanizovat, očernit ten cíl tvý agrese. A jako naprosto klíčová součást toho bude kultivace nějakých domácích pomahačů. Že? Čili ty se budeš snažit v těch svých pseudomédiích dávat prostor komukoliv, kdo hájí ty pozice, které jsou ti příjemný. Kdo bude říkat, že jako my bychom, náš stát by Ukrajině pomáhat neměl. Jsou to nejčastěji. Budeš se snažit zviditelňovat kohokoliv, kdo bude říkat, že Rusko vlastně na tohle má právo a že nedělá nic špatného. A proto tam je v tom ruském ekosystému to zviditelňování těch různých stran jako AFD, Reform, Donalda Trumpa tam samozřejmě vždycky jmenovali, Marine Le Pen, anebo v našem prostoru SPD.
0: Když jsi zmínil Donalda Trumpa, to je jenom odbočka, tak on v lednu letošního roku řekl, že z té organizace ve Finsku, z toho Centra pro boj s hybridními hrozbami, vystoupí. Je to tak?
1: Pokud vím, tak už Američani vystoupili, ano.
0: No a jak to, jako vidíš to jako legitimní, říct, hleďte, no tak my si to budeme dělat po svém, nebo my tak úplně nesouzníme s tím, co děláte, nebo jaký měli důvod?
1: Tak my jsme mohli pracovat jenom s tím, co zveřejnili. Pokud si to správně pamatuju, tak označili nás v takovém dlouhém seznamu jako jednu z organizací, která vyvíjí antiamerickou činnost.
0: Uh-huh.
1: Takže pokud mají pocit, že vyvíjíme antiamerickou činnost, tak to tak asi musí být. Ale jako já osobně, tak i tím, že jsem byl zodpovědný za tu oblast dezinformací, tak jsem to viděl jako pokračování toho, co Američani v informačním prostoru dělali už vlastně od druhého nástupu Trumpa. To, jak nejenom Bílej dům, ale vlastně už všechny ambasády na světě papouškovali tu lež, pardon, že to tak musím říct, ale to tak nic jiného není, lež, že boj s dezinformacemi je cenzura, což prostě fakt není pravda. Jo. To je jako říct, že boj s organizovaným zločinem je genocida. Je to naprosto jiné smysl. Tak já to budu jako pokračování tady té politiky, kdy Američani už teda od toho druhého Trumpova období dlouhodobě říkají, že jakýkoliv boj s dezinformacemi je proti jejich národním zájmům, což teda o nich něco vypovídá.
0: Jakube, já se to pokusím shrnout, co jsi mi řekl. Ty jsi řekl, že jako rusista vlastně sleduješ to, co se vypráví Rusům v jejich domácích médiích, která jsou, a to není přehnané říct, cenzurovaná, která jsou státní, která vlastně vypráví tu propagandistickou oficiální verzi toho Putinova režimu. A ty říkáš, no, protože jsem rusista, můžu to sledovat a tím pádem varovat evropské státy, Evropskou unii před tím, co se po nějakých linkách a kanálech dostane do toho oficiálního vyprávění v tom státu, v našem případě tedy v Česku, že prostě nějakým způsobem ta ruská propaganda se procedí svými kanály do Česka. A taky si řekl vlastně, že Američani tohleto označili za cenzuru, oni mají takovou představu, že prostě ať informace běhají, jak chtějí, lidi si to nějak přeberou, je to tak?
1: Nakolik jim rozumím, tak ano.
0: Ano, ano. A teďka moje otázka by byla tahle. Když budeme mít dojem, že vlastně je potřeba teda ty informace pečlivě hlídat a všechna kritika, třeba vůči Ukrajině, nebo kritika vůči demokratickému zřízení a demokratickým institucím, nahrává Moskvě, což je de facto pravda, nenastane to, že začneme vnímat Moskvu jako příliš velkého hráče, že za každým nesouhlasem s Ukrajinou, za každým nesouhlasem s demokratickými politiky, proukrajinskými politiky stojí Moskva. Není to potom vlastně medvědí služba té veřejné rozpravě? Neděláme Moskvu mocnější, než je, když si myslíme, že má tolik možností ovlivňovat tu českou rozpravu třeba? A česká média, a české politiky? Nedělají to někteří jenom tak?
1: No kdybychom na tuhle konstrukci přistoupili a kdybychom tohleto říkali, tak by to asi problém trochu byl, ale zároveň bychom se dopustili logického klamu. Že jo? Jo, to je jako v tom klasickém antickém příkladu, že člověk je neopeřený živočich, takže když tady oškubu slepici, tak je to člověk. Takhle to přece že nefunguje. To, že něco vykazuje znaky podobný tomu, co Rusko dělá, ještě pořád neznamená, že to zase dělá Rusko. Čili jasně, že je naprosto legitimní kritizovat naše státy, kritizovat naše mezinárodní organizace. Je legitimní kritizovat Ukrajinu, když jako třeba s tou naší pomocí nenakládá tak, jak bychom si představovali. A neznamená to, že zatím stojí Rusko. Ale myslím si, že je pořád legitimní ukazovat na to, kde toto Rusko právě dělá. A zejména poukazovat na ty případy, kde lže. Že jo? Tam je podle mě pořád ještě ten klíčový bod, jestli je to pravdivá nebo nepravdivá informace, kterou používáš pro tu kritiku. Takže nezapomněl bych úplně na tady ten aspekt.
0: Rozumím tomu. A teď mi řekni ještě, co si s těmi dezinformacemi počít? Kdybychom tedy žili ve státě, který má instituce, které dovedou informovat Čechy, třeba o tom, co se vypráví v Moskvě a co se pravděpodobně objeví brzy u nás v celém Česku. Představuju si znovu, kdybych se vmyslel do mysli válčícího Ruska, tak já bych potřeboval, aby to veřejné mínění na západě bylo absolutně extrémizované, rozdělené, aby se lidi hádali, aby ničemu nevěřili, aby řekli, no oni vlastně lžou všichni. A jedno, jestli lžou Američani, Evropská unie nebo Rusko, nesmíme věřit nikomu. Je to tak? To by byl jakoby dobrý putinovský cíl.
1: Já myslím, že to popisuješ celá přesně. Ano, ano.
0: No a jak to Rusko dělá tohleto?
1: Možná by se to dalo popsat jako takový ten had, který žere sám sebe, nebo nějaký takový mechanismus, který sám sebe umí krmit. Jo? Protože na jednu stranu ty do toho informačního prostoru házíš nějaký ty toxický informace, typicky třeba právě o Ukrajině, nebo o tom, jak Evropská unie se snaží zničit model tradiční rodiny, jo? A budeš proto používat nepravdivý informace typu Evropská unie zakazuje používání výrazu otec a matka, což je věc, kterou jsem velmi často viděl z toho ruského dezinformačního ekosystému týct na ty naše pseudokonzervativní portály a pak se toho chytnou i některý politici. A to je právě ten druhý krok, že pak se ti toho chytnou ty domácí aktéři a ty, když sedíš na té ruské ambasádě v jednom hlavním městě, tak ty budeš hlásit domů, jako kdo jsou ty aktéři, který ty tvoje narrativy papouškujou, kdo jim pomáhá a pak zase jako přichází ta podpora, že jo, která nemusí být nutně jenom finanční, přestože už je zdokumentovaný, že v některých případech si Moskva tady ty politiky jako platila, ale může být čistě jenom informační, že jo, může jít jenom o pozvání na Valdajský fórum nebo na tu konferenci na Rodosu. Může jít o zvaní do těch médií, do Russia Today, do Sputniku, anebo do Infowars. Čili ty hodíš ty toxické informace do prostoru, podíváš se, kdo ti je pomáhá šířit a pomáháš těm lidem, aby je mohli šířit dál. Je to takový, ty starý KGBáci tohleto vlastně přirovnávali tomu, kdy oni zasadí to semínko, na začátku ho ještě zalejvají, ale pak už se jenom kochají tím, jak ty domácí aktéři chodějí a z toho stromu si trhají jabka a sami ten strom zalejvají, protože už jim ten strom jako vyhovuje.
0: No a teď, kdybys byl rozhodčí a koukal se, jak se to těm Rusům daří, jo, tak já jenom nakreslím ten obrázek. Evropa je dekadentní, zkažená, Vladimír Putin často používá termín gejropa, to znamená Evropa, která je převrácená, kde už neplatí, že muž je muž, žena je žena a tak dál. A z toho taky vyplývá, že Rusko je to místo, kde se ještě daří tomu tradičnímu světu, kde jsou věci v pořádku. Jak se Rusům povedlo z té země, kde je vysoká rozvodovost, vysoká potratovost, alkoholismus, násilí na ženách, kde není občanská svoboda, jak se jim povedlo tu zemi vykreslit jako místo, kde jsou věci ještě v pořádku? No tak nejsou v tom Rusové, není v tom Putin dobrý, není on vlastně v tom tvém řemesle špička?
1: No tak, ale o tom to vůbec není sporu. Já považuji Rusy za nejlepší dezinformátory téhletý planety a jako ne jako o pár bodíků, ale opravdu o hlavu a o ramena. To myslím si, že v tomhle tom jsou naprosto skvělí. A jako jak se jim to povedlo, mě to taky místy připadá jako záhada, jako k tomuhle všemu, co si popsal a s čím docela souzním, tě ještě přidám právě historku z Bruselu, kde byla nějaká demonstrace muslimů a já jsem zrovna byl v trafice, si něco kupoval a ta paní prodavačka povídala, no tohleto by se v Rusku nestalo. A co myslíte? Jako, no muslimové po ulicích. Rusko má největší muslimskou menšinu v Evropě, jo? Ale nějakým způsobem se jim povedlo přesvědčit jako zbytek Evropy, že tohle to je ten ráj bílých křesťanů s tradiční rodinou. Je to samozřejmě absurdní na mnoha rovinách, ale myslím si, že to ukazuje jeden mechanismus, který Rusové chápou jako velmi, velmi dobře. Že ta negativní komunikace ti prostě dělá daleko lepší rozdíl než ta pozitivní komunikace. A ono to přece známe, že jo, i z těch médií, jo? Jako titulek ministr udělal něco dobře, ten ti nikdy nevyrobí tolik kliků, jako titulek ministr sebral 500 000 a utekl se svojí sekretářkou na Maledivy. No, 500 000 by na to bylo málo, no, ale chápeš, jaký princip myslím, že jo. Takže jako, že ty negativní zprávy se prostě do těch lidí zapisují hlouběji než ty pozitivní. Já jsem kdysi četl, a tady už teda fušuju do úplně jiného řemesla, ale nějaký článek, který se věnoval snad evoluční psychologii, a tam vlastně popisovali, že tohle to má evoluční význam, že ty potřebuješ vyhodnocovat negativní informace jako daleko kritičtější než ty pozitivní. Negativní informace tě můžou ohrozit na životě, na zdraví, zatímco když je všechno v pořádku, tak ty můžeš být v klidu. Když jsi v klidu, tak nejsi agitovaný. Čili oni se neustále snaží lidi agitovat právě nějakýma negativníma informacemi. Ty negativní informace, kterýma je zahlcují, ty se týkají exkluzivně, že jo, Západu, Evropské unie, Spojených států, Ukrajiny, prostě těch cílů, který si vyberou. A když ty posloucháš negativní informace jenom o těch jako nepřátelích, který si Rusko vybere, tak to najednou vypadá, jako kdyby to Rusko bylo nějaký ráj. Je to do nějaký míry jako fascinující mechanismus, ale, Samozřejmě pro nás je poměrně nebezpečný a měli bychom se mu podle mě daleko víc věnovat.
0: Z pohledu médií bych možná doplnil, že titulek ministr udělal něco dobře, není tak častý z jednoduchého důvodu, že média jsou od toho, aby prostě ministra hlídal, jestli dělá svoji práci, a pokud ji dělá dobře, no tak ho nemusí hladit po hlavě, že dělá dobře svoji práci, za kterou je dobře placen. Tak od toho ta média máme, to je jenom takové jako upozornění na logiku věcí. A řekni mi, jak to dělá Finsko? Ty sedíš teď v Helsinkách. Já fascinovaně sleduju proměnu Finska v době té ruské hrozby. Finsko má historickou zkušenost se Sovětským svazem a s Ruskem, nepříjemnou. Je to malá země, má dlouhou hranici s Rusy. Sleduju finského prezidenta Staba a sleduju, jak se společnost nějakým způsobem cvičí na to, aby se ubránila. To neznamená, že se militarizuje, že přebírají moc namísto demokraticky volených politiků armádní důstojníci, ale něco se v tom Finsku děje. Jak bys to popsal? Jak bys popsal to, že Finsko zvyšuje svoji odolnost vůči těm, s prominutím, kecům, které to Rusko produkuje, ale taky vůči reálné vojenské hrozbě? Jak to dělají Finové?
1: Jo. No, tak v tomhle tom je hned několik otázek a nejsem si úplně jistý, jestli na všechny budu odpovědět úplně kvalitně, ale tak, když začnu u té informační oblasti, dlouhodobě se říká, že vlastně taková největší finská síla je v té mediální gramotnosti. A to souvisí prostě s tím, že ten vzdělávací systém v Finsku je velmi kvalitní. Vlastně dlouhodobě Finové byli v těch žebříčcích mediální gramotnosti na prvním místě. V poslední době, pokud si to správně pamatuju, tak už teda první byli snad Estonci, ale Estonci se hodně často jako vlastně modelují podle Finů. A tohle asi vychází z toho, a tady opravdu zase budu mluvit tak, že možná nějaký člověk, který se v Finsku věnuje profesionálně, by mě asi opravil jako hromadě nepřesností, ale připadá mi, že oni se kdysi dávno rozhodli, že vzhledem k tomu, že jsme relativně malá země, která nemá nějaký jako nekonečný zásoby zdrojů ropy nebo něčeho takového, tak my musíme investovat do lidí. My potřebujeme, jako aby ty lidi u nás byli chytrý a uměli vytvářet nějaké hodnoty. Čili na to vzdělání je tady jako poměrně velký důraz a proto úroveň vzdělanosti tady bude pravděpodobně trochu vyšší. S tím bude souviset i ta úroveň mediální gramotnosti. Co si myslím, že jim strašně pomáhá, je taky jako daleko silnější kondice médií. Tady zase takové jako poznatek z druhé ruky, ale pamatuju si, že když jsem byl v Bruselu, tak jsme tam měli tři korespondenty za Českou republiku, jeden z České televize, jeden z Českého rozhlasu, jeden z ČTK, zatímco Finsko tam mělo snad pět lidí jenom za Yle, což je teda taková jako Česká televize její. Takže to se bavíme o zemi, která má vlastně poloviční počet obyvatel než Česká republika. Čili evidentně tam ty média jsou v daleko silnější kondici, když si můžou dovolit jako poslat víc zahraničních korespondentů.
0: Jakoby jenom technická poznámka. Trefuješ se doprostřed debaty o České televizi, Českém rozhlasu a ČTK. Je totiž dobře možné, že tam Česko nebude mít už vůbec nikoho, protože Brusel pro současnou vládu představuje vlastně nepřátelské území do jisté míry a znamená to také, že prostě s těmi škrty, které se připraví pro Českou televizi, rozhlas a ČTK, je možné taky, že proti těm pěti Finům tam bude nula zástupců Česka.
1: To je samozřejmě jako strašně špatně a bude to pomáhat jakýmukoliv informačnímu agresorovi. Jo. Za 20 let to možná nemusí být Rusko, za 20 let to může být Čína, ale jakýkoliv informační agresor bude velmi rád, že u nás jsou média jako ve špatné kondici a že nemáme spolehlivý zpravodajství. My jsme se věnovali tomu, že jsme trénovali vlády, ale kdykoliv jsme tam přišli, tak jsme jim říkali, tohle to nemůžete vyřešit sami, ten problém je příliš velký. Vy na tohle potřebujete spolupracovat s neziskovým sektorem, potřebujete na to spolupracovat s médiem a potřebujete na to spolupracovat s výzkumníky, s akademií, protože vláda sama tady ten problém nevyřeší. Čili pokud někdo ořezává jednu z těch částí, která je naprosto kritická, a média jsou naprosto kritický k tomu, aby nás pomáhali chránit proti té dezinformační agresi, Tak pokud někdo oslabuje ty média, tak tím vlastně pomáhá těm informačním agresorům.
0: No to si teď si zmínil dvě vlastně neziskové organizace a média, která teď jsou jako trochu terčem té současné moci, ale chtěl jsem se zeptat ještě na něco jiného. Já jsem si představoval finského mediálně gramotného teenagera. Jak se liší oproti českým teenagerům? Jak vypadá ta mediální gramotnost? Já si to překládám, že si nenecháš věšet bulíky na nos libovolně, a nebo že nejsi úplně lhostejný, že nemáš dojem, že svět se stejně bude řídit tam, kam chce, a ty na to nemáš žádný vliv, nejsi toho součástí a je ti to všechno tak trochu s prominutím burst. Tak jak vypadá mediální gramotnost?
1: Já to bohužel to neznám jako z první ruky, jo? Že jsem nechodil jsem do finské školy, čili ti neřeknu, jak vypadají ty hodiny mediální gramotnosti, ale připadá mi z toho denního kontaktu s těma Finama, že oni jsou daleko víc připravení na nějaký takový ty triky obchodníků s teplou vodou, jo? Že oni velmi daleko s nás poznají nějakou logickou manipulaci, daleko s nás poznají nedůvěryhodný zdroj informací, jo? Daleko s nás poznají, že když někdo tlačí do toho časového presu, aby se rozhodnul teď během 3 vteřin, že to je zatím pravděpodobně nějaká levá. Tak mi připadá, že tady ty automatizmy, oni mají v sobě daleko víc zabudovaný. Jak přesně se to v těch školách učí, to ti bohužel neřekl, protože jsem do nich nechodil. Ale myslím si, že pokud bychom tohle chtěli dělat dobře, tak vlastně okopírovat ten program, který ve Finsku by stálo za to. No. Myslím si, že co od nich slyšíš, je, že klíčový je s výchovou tady k tomu jako kritickému přijímání informací začít s tím co nejdřív. No. Jako ideálně na tom prvním. Nečekat ještě nějaký druhý.
0: No, nám se zdá, že debata o vzdělávání je příliš náročná a příliš dlouhodobá na to, abychom zareagovali na aktuální hrozbu, když to přijmeme tedy tu premisu, že tou aktuální hrozbou je Rusko. Co by měli dělat ti, kdo už školy vychodili a kdo se chtějí přiučit nebo chtějí mít nějakou aspoň kompetenci minimální, nenechat si těmi obchodníky s teplou vodou, nebo jak jsi to řekl, nechat věšet ty bulíky na nos. Tak jak zvyšovat tu naši odolnost vůči tomu, kam by nás dezinformátoři rádi dostali?
1: Proto vlastně já, když mluvím o těch různých opatřeních, co se proti dezinformacím dá dělat, tak já tu oblast jako vzdělávání, tu já mám až někde asi na prioritě číslo 3. Právě protože ji taky vnímám jako strašně dlouhodobou věc a že ve spoustě zemí potřebujeme jako daleko urgentnější řešení. Čímž neříkám, že se vzdělávání nemá dělat, to ne. Ostatně sám se ho dopouštím na College of Europe, ale jako je potřeba brát v potaz právě přesně, že to může přinést výsledky třeba až za 10, 15, 20 let. Co se týče nějakého běžného konzumenta médií, myslím si, že jako je dobrý vnímat, že ten problém tady existuje, jo? A pokud možno načíst si o něm něco. Jo? Pokud teda není možný otevřít si třeba ty stránky toho EU versus Disinfo, což si pořád myslím, že jako velmi dobrý zdroj informací. V České republice máme iniciativy, které se tomuhle problému věnují, tak na Českém rozhlasu, že máte tu pověřovnu, což si myslím, že je skvělý počin. Člověk může sledovat tohleto, jako co jsou ty dezinformační narrativy, které se šíří v tom našem prostoru. A člověk si to může porovnávat s tím, co tady v té oblasti dělá nezisk, právě tak to dělají třeba ty český elfové, co dělají manipulátoři, co dělá Centrum pro informovanou společnost, evropské hodnoty, jako různý neziskovky, které se tomuhle tématu věnují. Ono i z toho porovnávání toho, co dělají ty různí aktéři, ti vznikne takový ten nejdůležitější průsečík, že pokud něco zaznamenají 4 různí aktéři, třeba 2 média a 2 neziskovky, tak je to pravděpodobně poměrně důležitý problém. Čili jako už jenom to, že když se o tom člověk bude chtít vzdělávat, tak si myslím, že to přináší ten první krok. A samozřejmě, pokud některý lidi chtějí být vloženě aktivní a působit v tom informačním prostoru, tak myslím si, že tohle jsou přesně ty věci, který se snaží, přesně takový jednotlivce se snaží združovat třeba ty český alfové, že jak může člověk sám pomoct na sociálních sítích v boji proti těm proruským trolům, co tam sám může dělat. Tak tam může jít o nějaký jako investigatice nebo i o nějaký šíření proti narrativu, proti tady těm trolím fabrika.
0: Možná teďka bych to ještě přizpůsobil situaci člověka, který třeba ani nemá čas permanentně sledovat nějaké analytické zdroje. A všimnul jsem si toho, a my už jsme to trochu nakousli, že existuje takový vzorec třeba že vlastně je velmi nevýhodné v té informační válce být přesvědčený, že jsem strašně chytrý a že jsem chytřejší než ostatní. Třeba u lidí, kteří si myslí, že všichni ostatní jsou ovce, ale já jsem génius, který to všechno vidí zdravým rozumem nejlíp, že to je zrovna myšlenkové nastavení, které je velmi zranitelné, protože ten člověk, který má o sobě tuhletu monumentální představu intelektu přirozeného, tak velmi často naskakuje na tyhle věci. My jsme se do toho dotkli v tom vyprávění Ruska, že prostě Rusko je třetí Řím, Rusko je centrum světové víry a všechny ostatní víry, náboženské, etnická přesvědčení, jsou tak trošku slabší, než je to pravověří, které sídlí v Moskvě. To přesvědčení, že Rusko je strážce prostě toho normálního světa. Co bys řekl, jaké myšlenkové nastavení tě dělá opravdu zranitelným vůči dezinformacím?
1: No, tohle to je zajímavá otázka. Myslím si, že v tomhletom tohle si asi popsal docela dobře, a i ten kontrast jako s tím, co člověk vidí tady ve Finsku, je asi poměrně vypovídající, že asi ano. Jako čím vidíš větší otevřenost jiným myšlenkám, jiným názorům, jiným postojům, asi tím méně zranitelný budeš, to si myslím, že takhle to bude fungovat a přesně taky naopak, že takový ty lidi, co mají ve všem hned jasno, tak asi budou s naším cílem, to asi jo. A zároveň, jako jak jsi o tom mluvil, tak já jsem snažil přemýšlet nad tím, no dobře, a jak bys teda poradil někomu, kdo už má za to, že má ve všem jasno a od někoho radu, no to je takový jako trošku neřešitelný problém, že jo. Takže vlastně jakkoliv souhlasím s tím tvým popisem situace, možná teďka na první dobrou úplně nemám to nejsnazší řešení.
0: Já se trochu snažím vyznat v tom vzdělávání dospělých lidí, jo? Že vlastně já třeba občas jako morální teolog přednáším jako seniorům. A seniori jsou strašně zajímaví, protože mají nějakou životní zkušenost, na kterou se můžou odvolat. Mají zkušenost velmi často z dob socialismu a už kdo třeba pamatuje média z dob komunistů, tak je citlivý na nějaký druh řeči, druh vidění světa, na propagandu třeba, když to řeknu takhle krátce, ale to jsou seniori třeba tady z farnosti, jo, tak to jsou zase specifičtí lidi, kteří přemýšlejí o víře a tak. Tak si říkám vlastně, že to těm Rusům tak vychází v momentu, kdy jsme přesvědčeni, že všichni to s námi myslí špatně, my jsme jediní, kdo prostě tomu rozumí správně a tohle to nás potom činí zranitelnými, tak tam já mířím.
1: Tady narážíš jako na zajímavý problém. Já vlastně, jak už jsem zmiňoval, teď jsem odešel jsem z toho centra a co teďka dělám je, že se věnuju se disertaci, která se věnuje právě tomu, jak zlepšit boj s dezinformacemi. A jeden z těch problémů, ono je to postavený na sedmi respondentech ze sedmi různých zemí a to, na co naráží hned několik z nich, je přesně to, o čem jsi teďka mluvil. To, v čem my máme jako slabinu, to, s čím my máme problém, je jak vzdělávat ty lidi, kteří už jsou mimo ten školský systém. V podstatě dospělí, ale jeden z respondentů i vloženě zmínil jako seniory, lidi v důchodu, tohle to je vlastně naše největší slabina. A málo z nich tam má jako jasný řešení, co mě připadá nadějný, i když zase že narážíme na ten problém, který ty jsi zmínil, jak některý vlády s tím neziskovým sektorem bojují, ale tohle to prostě fakt nechat na tom nezisku a ne nějak jako, ne říct, jako dělejte si to sami, ale aktivně v tom podporovat, jo. Rozdělit si práci, tak tohle to je segment populace, ke kterému mluvíte vy, tohle je segment populace, ke kterému mluvíme my, ale nějak na tom jako spolupracovat, protože mně připadá, že tohle to je ta nejlepší cesta, jo. A když třeba jsem sledoval, co dělal Jarda Valův, že jo, s Elpidou, kdy oni jezdili po těch domovech důchodců a mluvili o tady těch problémech, tak mě připadalo, že vlastně tohle je jedna z těch nejnadějnějších věcí, co se dá dělat, že jo, že přece nemá cenu, abych tam přijel já, že jo, z Bruselu, nebo člověk, který pracoval v Bruselu, člověk, který pracoval pro americký think tank, já už jsem podezřel jako a priori, že jo, ale když tam bude jezdit někdo, kdo minulý týden byl v Krnově a příští týden bude v Šumperku a teďka mluví k někomu ve Frýdku místku, tak je to přece jako daleko, daleko nadějnější. Ten člověk jako už ví, jak tedy s tím publikem mluvit a naladí se na ně líp a bude prostě dělat líp.
0: Jakube, co zní ve Finsku v té veřejné debatě, když někdo řekne, helejte, já nejsem pro válku, já jsem pro mír. Pojďme se nějak dohodnout. Konec konců, ale to slyšíme, to jsme teda donedávna slyšeli i od Donalda Trumpa. A nikdo normální přece není pro válku. Nikomu se přece nelíbí zabíjení a válčení. ale dobře víme, že takhle to nefunguje, že tím, že prohlásíme, že jsme pro mír, tak nastane mír. Tak jako, jak to je ve Finsku s tou debatou?
1: No zase, já nejsem si jistý, že jsem úplně nejlepší respondent na tohle, protože zase se ty finské debaty až tolik neúčastním. Jo? Já porad finsky neumím třeba, ale jako přiznám se, že jsem tady nenarazil tak moc na tohle to, že jako když budeme chtít mír, tak ten mír nastane. Tady naopak to je vlastně ta část, kterou my jsme trošku že opak zamluvili. Když ty se ptal na to, jak řešejí tu odolnost v informační oblasti, jak řešejí tu odolnost v té jako víc vojenské oblasti, tak to mě právě připadá, že oni tady jako naopak chápou, že mír bude jenom tehdy, když my budeme připravený jako na tu válku. A proto tady vlastně ta armáda je, teďka ti neřeknu přesný čísla, mám pocit, že jako lidi ve zbraně tady mají snad dvakrát víc, než máme my, přestože mají jako poloviční počet obyvatel. A rezervistů mají snad jako 100 tisíce. Jestli to je 500 nebo 600 tisíc, teďka taky nevím, jak přesně. Jako tady ta připravenost na možnost jako vojenský agrese je velká. Do bunkru by si schoval snad jako 80 nebo 90% obyvatel. Tady se počítá s tím, že jako invaze by mohla proběhnout a jsou na ní připraveni. A tohleto mentální nastavení tady bylo už před rokem 22 a po roce 22 se 100% jenom jako utvrdilo, usílilo.
0: Jakube, poslední otázka je osobní. Já se ti omlouvám, můžeš ní klidně nějakým způsobem vykličkovat, když ti nebude příjemná. V souvislosti s válkou je samozřejmě velké téma strachu. Obav osobních, to, co vidíme na Ukrajině, jsou prostě hrozné obrázky. Jak ty jako člověk, který se zabývá dezinformacemi a taky strašením Moskvy, před atomovými zbraněmi a tak, jak se vyrovnáváš s vlastním strachem z války?
1: Nevím, když zmiňuješ takovýto jako nukleární strašení, tak já naopak se snažím všude upozorňovat lidi, že tohle to je takový typický moskevský narrativ, který oni používali celou studenou válku, že v roce 56, když poslali tanky do Budapešti, tak říkali na západ, jako opovažte se jim pomáhat, jenom rozpoutáte nukleární válku. To samý 68. Československo, to samý 79. Afghánistán a teďka to samý dělají s Ukrajinou. Takže já vlastně o tomhle nukleárním strašení mluvím jako o jednom z nástrojů té ruské informační války. Co se týče toho, co dělají v Ukrajině, tak jasně, že se mi na to nekouká dobře, ale no, já doufám, že to není nějaká úplně tajná informace. Já jsem se vlastně jako nedávno jsem se hlásil na jednu pozici v Kyjevě, takže jako nemám úplně pocit, že by mě tohleto jako odstrašilo od toho. Na druhou stranu, jako je samozřejmě pravda, že když jsem tam jel naposledy, tak jako měl jsem chvíli žaludek na vodě, to jasně, že jo. Prostě jedeš do oblasti, kde na tebe nějaký lidi házejí bomby, no, tak to ti není jako příjemný, ale myslím si, že když seš tam mezi těma lidma, kteří v tom žijí každý den, tak vlastně ten jejich klid na tebe docela dejchne. Takže jako ta úvodní nervozita vlastně po nějakým půl dní docela opadla. Ale no, tak jako příjemný to samozřejmě není. Jasně, že by bylo hezčí žít v příjemnějším světě, ale ten nemáme a pokud se ho nebudeme snažit vybudovat, tak ho ani mít nebudeme.
0: Odborník na dezinformaci Jakub Kálenský. Já tě moc zdravím do Helsinek, do Finska. Děkuji ti, že jsi s námi strávil čas.
1: Děkuji za zájem, ať se daří, mějte se tam dobře.
0: To byl pořad za 5, 5 na Proglasu, loučí se s vámi Petr Vizina.

čekala, jak vyleze z hospody a řekne: rád bych si tě vzal. Tak tu seděla s břichem,

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato.
0: I přes všechny pády
1: hřeš si na prsou hady.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Krátce před 6 hodinou raní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Co lze ještě přidat? Některé dny mě to ani nenapadne. Vstávám a hned jsem pohlcena vírem nápadů. Vrhám se do činností a nadšeně vyhlížím, co ten den přinese. Nepřemýšlím hned z rána o věčnosti a vděčnosti. Oblékám se a vyrážím na trh pro čerstvou zeleninu. Ráno je nejhonější výběr. Nebo balím plavky a ručník a jdu si zaplavat. Ráno je v bazénu nejmíň lidí. Přesto v létě častěji než v jiných ročních obdobích si nějak zřetelněji uvědomuju nádheru tohoto života. Zastavuju se v údivu nad tím a mám puzení slavit. Co konkrétního? Nevím. Letní ráno mi přijde tak krásné se svými slunečními paprsky, zpěvem ptáků nebo vůní květin, že mám potřebu na to nějak reagovat. Jak ale odpovědět na přirozenou nádheru běžných všedních věcí? Jak to oslavit? Co pak k tomu lze ještě něco přidat? Objevila jsem, že lze. Zavazuju se, že z každého nákupu čerstvé zeleniny vytvořím skvostné jídlo. Každý svazek květin, které na trhu koupím, co nejkrásněji naaranžuju, aby krása květin dokonale vynikla. Nenechám nic zkazit a pokusím se zdůraznit chuť nebo krásu těch božích darů. A pak si dám pečlivý pozor, abych se patřičně soustředila na vychutnávání. Protože i jíst se dá nedbale. U jídla se dá číst knížka nebo noviny, luštit sodoku, hádat se s manželem, telefonovat nebo něco řešit. Člověk se nesoustředí na jídlo a jeho chutě, vůně, barvy a tvary. Jen to do sebe hází a myslí na jiné věci. A to bych považovala za pohrdání křehkou cuketou, zářivými rajčaty, vonavým česnekem, sladoučkým hráškem nebo barevnou paprikou. To by nebyla žádná oslava. Chce to radostné, vděčné vychutnávání. Rozumíte, k čemu vás zvu? Vděčně vychutnejte všechno, co můžete. To je oslava života, jak vyšitá, ne?

Za malou chvíli bude 6 hodin, posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 13. červenec 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 císaře svaté říše římské, manžela svaté Kunhuty. Zemřel v tento den roku 1024. Svátek mají Markéty, jméno pochází z Orientu a znamená perla. Pranostiky, které se váží k dnešnímu dni. Svatá Markita hodila srp do žita. Déšť o Markitě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň, sena a obilí. Zapláče-li Markita, bude dešťů dosyta. No a na závěr poslední, na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší. V následující půlhodině nás čeká četba dnešního evangelia. Ranní chvály, duchovní slovo, těšit se můžete na očekávané události, počasí a samozřejmě písničky a také nějakou zprávu.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 10, verš 34, až kapitola 11, verš 1. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tkyní. Lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý. Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Když Ježíš skončil toto poučování svých 12 učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamnějších městech.

0: Nyní vás zveme k modlitbě ranních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Pavel.
0: Dnes máme památku svatého Jindřicha. Všechny texty budou ze třetího týdne žaltáře, strana 1164 v novějším vydání, 1164 nebo 1045 ve starším vydání, nebo 1045. Pouze závěrečná modlitba bude z památky na straně 1604 v novějším vydání, 1604 nebo 1428 ve starším vydání, nebo 1428. Bože, pospěš mi na pomoc.
2: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Svatá Trojice Bože, Ty jsi nám ráčil dát, že jsme ze svého lože zdraví zas mohli vstát. Z lásky si nás stvořil, když jsme padli vykoupil, na křtu si nám milost dal, za dědice přijal. K dobrému sílu dej, vytrvat nám pomáhej, chceme tě vždycky chválit, tobě věrně sloužit.
2: Chvalte Pána společně, měšťané nebeští, všichni také srdečně, národové zemští. Chvalte Pána hvězdy, nebe, země i vody, ptactvo, zvěř i stromoví a všechno stvoření za to dobrodiní, jež On nám i všem činí. Učí, spravuje, chrání v pracích i ve spaní.
0: V práci nás i každého, Duchem Svatým spravuj, hřešení všelikého, milostivě zbavuj, hanby, pádu, škody, na zdraví zlé příhody, i vší ďábelské zlosti, při smrti náhlosti. Pokorně prosíme, k Tvé milosti hledíme, o Tvé dobrotě víme, Té se poroučíme.
2: Blaze těm, kdo přebývají v Tvém domě, Hospodine.
0: Jak milý je Tvůj příbytek, Hospodine zástupů. Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních.
2: Mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.
0: I vrabec si nalézá příbytek a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata.
2: Tvé oltáře, Hospodine zástupů, můj králi a můj Bože.
0: Blaze těm, kdo přebývají v Tvém domě, stále Tě mohou chválit.
2: Blaze člověku, jenž u Tebe nalézá pomoc, když se chystá na svatou pouť.
0: Až půjdou vyschlým údolím, v prameny je změní a časný déšť je zahalí požehnáním.
2: Půjdou se silou stále větší, uzří Boha Bohu na Sionu.
0: Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej sluchu Jakubův Bože.
2: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného.
0: Věru, lepší jeden v tvých nádvořích, než jinde tisíc.
2: Raději budu stát na prahu domu svého Boha, než přebývat ve stanech bezbožníka.
0: Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít, Hospodin popřává milost a slávu. Neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
2: Hospodine zástupů, blaze tomu, kdo v tebe doufá.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Blaze těm, kdo přebývají v Tvém domě, Hospodine.
2: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu.
0: Stane se v posledních dnech. Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky.
2: Budou k ní proudit všechny národy. Budou k ní putovat četné kmeny a řeknou.
0: Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha.
2: ať nás naučí svým cestám. Choďme po jeho stezkách.
0: Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
2: Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny.
0: Že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.
2: Nezdvihne již meč národ proti národu. Válce se již nebudou učit.
0: Jakubův dome vzhůru, choďme v Hospodinově světle.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Vzhůru vystupme na Hospodinovu horu.
2: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu všechny země.
2: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno, rozhlašujte den po dni jeho spásu.
0: Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.
2: Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály. Je třeba se ho bát více nežli všech bohů.
0: Neboť všichni bohové pohanů jsou jen výmysly, Hospodin však stvořil nebe.
2: Velebnost a vznešenost ho předcházejí, moc a nádhera jsou v jeho svatyni.
0: Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc, vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.
2: Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu.
0: Třeste se před ním všechny země. Hlásejte mezi pohany, Hospodin kraluje.
2: Upevnil svět, aby nekolísal. Národy řídí podle práva.
0: Radujte se, nebesa, zajásej, země. Zahuč moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej pole a vše, co je na něm.
2: Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází řídit zemi.
0: Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Zpívejte Hospodinu, velepte jeho jméno.
0: Mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody, neboť soud bez milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem.

0: Požehnaný je Hospodin od věků na věky.
1: Požehnaný je Hospodin od věků na věky.
0: Jenom on sám koná divy.
1: Od věků na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Požehnaný je Hospodin od věků na věky. Pochválen buď Hospodin, náš Bůh.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
1: dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, náš Bůh. Bůh svěřil lidem zemi, aby svorně pracovali k jeho oslavě. Pokorně ho prosme. Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat.
1: Dobrořečíme ti, Bože, stvořiteli všech věcí,
0: že nám dáváš pozemská dobra a zachováváš nás naživu.
1: Pohlédni na nás, když začínáme dnešní práci.
0: A učiň, ať plníme tvou vůli a účastníme se na tvém díle.
1: Dej, ať je naše dílo užitečné našim bratřím,
0: abychom s nimi a pro ně budovali pozemskou vlast, odpovídající tvému přání.
1: Buď s námi a se všemi, s nimiž se dnes setkáme.
0: A daruj nám radost a pokoj. Uč nás, Bože, jak tě máme oslavovat. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, králi nebe i země, posvěcuj dnes naši duši i tělo a veď naše myšlenky, slova i skutky, abychom šli cestou tvých přikázání a dosáhli pravé svobody a věčné spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

0: Na Proglasu pokračujeme duchovním slovem. První čtení z pondělí 15. týdne v liturgickém mezidobí. Čte Igor Dostálek.
1: V pondělí 15. týdne v mezidobí v prvním čtení hodinky četby čteme z první knihy královské. Eliáš vítězí nad Bálovými kněžími. V těch dnech Achab šel naproti Eliášovi a když jej spatřil, řekl: to jsi ty, jenž trápíš Izraele? On však řekl: já jsem nepřinesl zkázu Izraeli, nýbrž ty a dům tvého otce, kteří jste opustili boží příkazy a běhali jste za Bály. Teď tedy pošli a shromáždí ke mně nahoru Karmel všechen izraelský lid, jakož i 450 bálových proroků, 400 proroků hájových, kteří jedí se stolu Jezabele. Achab tedy poslal ke všem izraelským synům a shromáždil proroky nahoře Karmel. Eliáš přistoupil ke všemu lidu a pravil: jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže Hospodin je Bůh, jděte za ním, jestliže Bál, jděte za Bálem. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš řekl lidu: já sám jsem zbyl jako Hospodinův prorok, ale proroků Bálových je 450 mužů. Nuže, ať nám dají dva bíčky, ať si vyberou jednoho bíčka, rozčtvrtí ho a položí na dříví, ale oheň ať nepodkládají. A já to udělám s druhým bíčkem. Položím ho na dříví, ale oheň nepodložím. Budete vzývat jméno svého Boha a já budu vzývat jméno Hospodina. Bůh, který odpoví ohněm, to je pravý Bůh. Všechen lid odpověděl: správná je to řeč. Eliáš pak řekl prorokům Bálovým: vyberte si jednoho bíčka a připravte ho napřed, neboť vás je mnoho. Vzývejte jméno svého Boha, ale oheň nepodkládejte. Vzali tedy bíčka, připravili ho a vzývali jméno Bálovo od rána do poledne a křičeli: Bále, vyslyš nás. Nebylo hlasu, nebylo odpovědi. Oni skákali kolem oltáře, který zbudovali. Když už bylo poledne, Eliáš se jim posmíval: volejte hlasitěji, vždyť je to Bůh, buď je zaměstnán, buď odešel na stranu, buď je na cestě, možná, že spí a musí se probudit. Křičeli tedy hlasitě a bodali se podle svého obyčeje meči a oštěpy, až z nich tekla krev. Když přešlo poledne, dostali se do kultického běsnění až do doby, kdy bývá přinášena oběť. Nebylo hlasu, nebylo odpovědi, nebylo známky pozornosti. Eliáš pak řekl všemu lidu: přistupte ke mně. A všechen lid k němu přistoupil. On obnovil Hospodinův oltář, který byl zbořen. Eliáš vzal 12 kamenů podle počtu rodů synů Jakuba, k němuž se ozvalo Hospodinovo slovo: Izrael je tvé jméno. Pak zbudoval z kamenů oltář v Hospodinově jménu a vyhloubil kolem oltáře příkop tak velký, že bylo jej možno osít dvěma mírami obilí. Narovnal dříví, rozčtvrtil bíčka a položil ho na dříví a pravil: naplňte 4 džbány vodou a vylijte na oběť i na dříví. Pak řekl: udělejte to podruhé. A oni to opakovali. Znovu řekl: ještě potřetí. A oni to učinili potřetí. Voda stékala kolem oltáře, takže i příkop se naplnil vodou. V čas, kdy se přináší oběť, přistoupil prorok Eliáš a pravil: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ukaž se dnes, že ty jsi Bůh v Izraeli, že já jsem tvůj služebník, že na tvé slovo jsem toto všechno učinil. Vyslyš mě, Hospodine, vyslyš mě, ať pozná tento lid, že ty, Hospodin, jsi pravý Bůh, který obrátíš jejich srdce. Hospodinův oheň spadl z nebe a sežehl celopal, dříví, kameny a zem, vysušil vodu, která byla v příkopě. Všechen lid to viděl, padli na svou tvář a volali: Hospodin je pravý Bůh, Hospodin je pravý Bůh. Eliáš jim pak řekl: Pochytejte Bálovi proroky, ať ani jeden z nich neuteče. Když je pochytali, dal je Eliáš zavést k potoku Kison a tam je dal pobít.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 13. červenec 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 císaře svaté říše římské, manžela svaté Kunhuty. Zemřel v tento den roku 1024. Pochodem z Prahy k hradu Lipnice nad Sázavou v tento den roku 1912 začal první tábor českých skautů. Před 105 lety zemřel francouzský fyzik Gabriel Lippmann, nositel Nobelovy ceny za objev barevné fotografie na principu interference světla. Před 95 lety pražský arcibiskup František Kordač odstoupil z úřadu a uchýlil se na zámek v Dolních Břežanech. 75 by oslavila Danuše Muzikářová, oběť rudé totality. V srpnu 1969 ji, 18-letou, na Moravském náměstí v Brně zastřelil dosud neznámý milicionář při potlačování protestů k prvnímu výročí sovětské okupace. Svátek mají Markéty, jméno je z Orientu a znamená perla. Pranostiky svatá Markita hodila srb do žita. Déšť o Markitě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň se na obilí. A zapláčeli Markita, bude dešťů do sita. A poslední, na Markétu li prší, ořechy ze stromu srší. No a nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí, jestli se nám tyto pranostiky vyplní. Dnes bude převažovat polojasno, postupně až jasno. Místy bude oblačnost zvětšená, kránu zejména na severovýchodě a severu území. Na severovýchodě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 17 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11. Vád bude slabý severní vítr, který bude postupně v Čechách přecházet do klidných poloh.

Bylo 6 hodin a 37 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. V chorvatském Lovranu pokračuje druhým dnem středomořská teologická konference o roli náboženských komunit v době rostoucího zbrojení a geopolitického napětí v podtitulu mu hlásání míru uprostřed válečného hluku. Pořádá ji Rijecká diecéze pro křesťanské a muslimské teology a studenty teologie. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Ode dneška do konce týdne se koná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlů. Akce Motýlí půlhodinka se mohou účastnit jednotlivci i rodiny, školy či skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. Intenzivní ignaciánské exercicie s názvem Uspořádej si život jsou do pátku na jihočeském Lomci vedou je sestra Simeona Čupová z Congregio Jesu a jezuita František Hilmar. Farnost Dobrá voda u Nových Hradů pořádá Fatimský den. Začne adorací v 17 hodin. Po mši svaté bude v ambitech světelný průvod.

0: Pod názvem Šarivari začínají v Praze a Brně filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr snímků z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen a Čika Čeka i oceněné hity Skán jako Fjord, Znenadání, Domovina a mnoho dalších snímků. Děj koprodukčního dramatu Pramen se vrací do komunistického Československa. Hlavní hrdinkou, lékařku Ingrid, která se podílí na ukončování nechtěných těhotenství a sterilizaci romských žen, stvárnila Aňa Geislerová. Režisér Ivan Ostrochovský k tématu snímku řekl.
1: Je to asi problém režimu, je to problém akoby majority a minoritného obyvatelstva a ako vlastne tie majority riešia tie problémy, ktoré sa s tými minoritami dejú. Myslím, že nemá žiadny zmysel, ako keby dnes otec

0: Pravidelným hostem konference Charis v Brně je duchovní a teolog David Novák, předseda Rady církve bratrské a pastor jejího sboru v Praze Stodůlkách, autor knih. Podle pořadatelů dokáže srozumitelně a prakticky předávat hluboké duchovní pravdy. Letos přednášel na téma biblického apelu z Pavlova listu Efezanům: Nezarmucujte ducha Božího.
1: To moje a možná i naše pojetí křesťanství někdy je hodně o výkonu. To znamená, kousnu se a budu lepším člověkem nebo budu lepším křesťanem. Ono to nefunguje, protože tam vstupuje jeden faktor a to je naše srdce a to nakonec vždycky nás nějak jako dostane. No a ta pointa, to, co bych chtěl, aby si lidé odnesli a samozřejmě především i já sám, je, že ta skutečná proměna přichází z hlubokého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. A když ho člověk má rád, čerpá od něj svou identitu, tak potom vlastně chce být jiný a potom ho nechce zarmucovat. Je to jako v manželství. Manželku nechci zarmucovat ne, protože se jí bojím, nebo protože chci jet na výkon, ale prostě protože jí mám rád. A to není jenom mezi lidma, to je i mezi člověkem, Pánem Ježíšem. Tak je to zápas, ale tady to bych chtěl, aby jsme si nějak z toho, co jsem říkal, odnesli.
0: Řekl nám předseda Rady církve bratrské David Novák po své přednášce na konferenci Charis, která včera skončila v Brně. V příštích 2 hodinách se za tímto mimořádným setkáním ohlédneme ještě vícekrát.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Začíná Ranní Plus v pondělí 13. července. Vás u něj vítají Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A v první hodině uslyšíte, na jaké podpoře Ukrajiny se dohodne koalice ochotných ve Francii.
1: Dokdy bude česká vláda regulovat ceny pohonných hmot?
2: Jak funguje robotický masér a proč není třeba se bát, že nahradí člověka?
4: Masírujeme na základě fotografií toho těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Tak tyhle všechny otázky zodpovíme, ale až po zprávách s Martinem Matějkou.
5: Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů, budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní také ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, generální tajemník NATO Mark Rutte i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A další informace přidáme v Ranním Plusu hned po zprávách. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohlo začít stavit pravděpodobně v roce 2035.
6: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
5: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Centkom uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na nepřátelské akce v Hormuzském průlivu a vzrostly o 4%. Nejméně 27 lidí uhořelo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení a následný požár se v zápětí rozšířil obrovskou rychlostí do klubu, který současně sloužil jako pivovar.
7: Podle svědků se krátce před požárem začalo kouřit z pódia. Potom přišel záblesk a silná rána. Hasiči proto pracují s verzí, že hořet začalo kvůli nesprávně instalované nebo nedostatečně zabezpečené elektroinstalaci. Podle bangkokského guvernéra se většina lidí nadýchala jedovatých splodin, upadla a už nestihla před ohněm utéct. Několik lidí pomohli ven z podniku vyvést hasiči a ostatní hosté. Restaurace s hudební produkcí se nachází nedaleko světoznámého víkendového trhu Chatuchak, který každoročně navštíví miliony cizinců z celého světa. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Předseda ODS Martin Kupka ani ŽFK regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák a vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. A Kupka a Udženia společně s kandidátem na primátora Prahy Tomášem Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
8: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
5: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v čele se Španělskem, Belgií či Irskem.
9: Cílem návrhu je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Čelákovicích u Prahy hoří hala o rozměrech 100x50 metrů čtverečních. Objekt se zbortil, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Lidé v okolí nemají větrat, další podrobnosti zjišťujeme. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení jen do jednoho pruhu a kolona z 5. kilometru je asi na 15 minut. Na dálnici D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Poprvé se zastaví za sjezdem na Rousínov na kilometru 214 a pomaleji se pokračuje až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení celkově asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova směr Praha kolony před nájezdem na D1 u Senohrad je to tam na 15 minut navíc. V Praze už je silný provoz, omezení je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště u sjezdu na Barrandov. Na 16,5 kilometru je zkrácený připojovací pruh a kolona je tak od Strakonické asi na 200 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a teploty až 31 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Výroční konference Charis skončila včera v Brně na výstavišti modlitbou chvál. Pásmem svědectví na biblické téma Žehnejte, neproklínejte a bohoslužbou s biskupem Pavlem Konzbulem. Ten dříve konferenčnímu týmu o svém vztahu k tomuto setkání a zkušenostech s ním řekl.
1: Na jednu stranu víme, že duch vane kam chce nebo jak chce, ale na druhou stranu víme, že víra je radost a radost se pozná podle toho, že se chce podělit. Že moje zkušenost třeba s charismatickou konferencí je úžasná v tom, že ty lidé tam přijíždí často jako z menších komunit nebo menších farností, kde jich není mnoho, ale tam dokážou tu víru sdílet ve velkém počtu s novými lidmi a to si myslím, že je pro ně velice jakoby posilující, nebo je to takový zážitek, z kterého se dá potom celý ten rok čerpat. Já jsem byl ze začátku k těm charismatickým hnutím taky trošku skeptický, že jsem spíš viděl nějaké takové evangelikální církve americké, kde to všechno bylo jako nastrojené a všichni tam padali ve vytržení k zemi a podobně, ale charismatická konference v Brně je podle mě úplně o něčem jiném. Jo. Je to o tom společném prožitku víry a mě vždycky jako oslovuje spousta těch dobrovolníků, jakých citrónů a pomerančů, kteří tam jako běhají a starají se o to a i při té mši svaté se mi líbí, že lidé jako reagují spontánně, jo? Že když řeknete vtip, tak se smějí, když řeknete něco smutného, tak taky na to nějakým způsobem reagují, což si myslím, že je projev takové zdravé a živé víry a možná i proto, že ta bohoslužba je mimo ten kostel, tak se dokáží víc jakoby uvolnit nebo dokáží i lepším způsobem reagovat, že si třeba neřeknou, že jo, do kostela tam by se to nehodilo. Charis má ještě tu výhodu, že má vlastně přesah přes všechny diecéze, Moravu, Čechy, Slezsko, a že to je jedna z mála akcí, kterou naše církev dokáže udělat a je otevřená úplně pro všechny a pro hodně lidí je opravdu zajímavá, protože my jsme relativně celkem jakoby malá církev, co se týče počtu návštěvníků bohoslužeb nebo počtu věřících a o to si myslím, že je důležitější jako vnímat tu svou náležitost, ale v takovém tom radostném rozměru, ne v tom, že je nás málo, tak se musíme semknout, nesmí nám nikdo ublížit, ale v tom, že se chceme prostě podělit toto evangelium s radostí.
0: Uzavřel na adresu konference Charis brněnský biskup Pavel Konzbul.

Capuletů. Otínal bodláky a myslel přitom na něho. Myslel na štěstí a podtínal trávu. A jako by se chtěl vysekat z cizího příběhu. Myslel na lásku, na níž se nemyslel.

hořet dál se vzpírá. Řekl ach Shakespeare, co rychle vzplane, rychle dohoří. Ty jsi zatajil, to ostatní nehoří, jen dýmá, že z téhle komedie člověk nakonec tragicky ochoří. Když plamen nesvítí, jeho dým mě nezajímá.

mezi sebe a svou lásku vklíněným ostřím, ostřím z ocele. Když myslel na tebe, jak na louku v jednom květu, kosil kdosi uschlou trávu na Shakespeareově parcele, mezi stodolou Montecu a stodolou Capuletů.

0: Do 10. ledna 2027 potrvá rok svatého Františka, který vyhlásil papež Lev XIV. Vrcholí jim období připomínání klíčových událostí ze života světce z Asízy. Roku 2023 to bylo 800 let od prvního živého Betléma v Gréču a rok poté od Františkova přijetí stigmat na hoře La Verna. Loni uplynulo 8 století od vzniku chvalospěvu píseň Bratra Slunce.
1: Papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu Božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili Boží odpuštění a Boží milosrdenství. Líbí se mi, že Františkova spontaneita se odráží i ve vatikánských dokumentech, i zvou k modlitbě a k rozjímání na místa, které jsou jakkoliv spojena se svatým Františkem, opravdu jakkoliv, ta vazba je velmi volná. Zároveň se pak v každé diecézi vybírali kostely či kaple, které zvlášť vybízejí ve společné modlitbě v tomto jubilejním roce.
0: Řekl Proglasu duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici, kapucín bratr Petr Petřivalský. Zároveň vyjmenoval, kde všude se jubilejní rok svatého Františka zvláště slaví v českobudějovické diecézi.
1: Jubilejní místa najdeme v Kájově, na Lumci, v Předbořicích, ve Veselí nad Lužnicí, v Jindřichově Hradci, v Bechyni, v Českém Krumlově, v Oražďovicích, v Českých Budějovicích, i u nás v Sušici, kde máme kapucínský kostel svatého Felixe. Každý z těchto kostelů v rámci roku svatého Františka navštíví, či už navštívil, diecézní biskup Vlastimil Kročil nebo pomocný biskup Pavel Posád, popřípadě generální vikář David Hanzo. Termíny těchto mimořádných bohoslužeb i další jubilejní místa v republice pak najdeme na webu františek800.cz. Zde se můžeme dočíst, jak je to i se získáním odpustků v rámci tohoto roku.
0: Zatím poslední bohoslužbu roku svatého Františka v diecézi vedl biskup Vlastimil Kročil v sobotu v klášterním kostele Božího těla v Českém Krumlově.

0: Do konce října probíhá v Národním muzeu v Praze výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Na jednom místě soustřeďuje více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí a představuje nejrozsáhlejší projekt věnovaný Přemyslovcům v českém i evropském kontextu. Výstavu doplňují přednášky. Na jednu takovou zve naše pražská redaktorka Adéla Šimoníková.
1: Období vlády Přemyslovské dynastie je především spojeno s postupující christianizací české společnosti. Víru údajně do Čech přinesl kníže Bořivoj z Moravy a sebou přinesl také úctu k několika svatým. Přinejmenším ke svatému Klimentovi, jemuž zasvětil první kostel, a nepřímo snad také k budoucímu svatému Metodějovi. Netrvalo dlouho a samotná dynastie dala Čechům dva nové svaté, Ludmilu a Václava. Přednáška historika Jakuba Izdného se pokusí zachytit proměnlivý svět úcty ke svědcům, který charakterizuje dobu Přemyslovců.
0: Doplníme, že přednáška Přemyslovští svatí a svatí Přemyslovců se uskuteční zítra od 17 hodin v historické budově Národního muzea.

Bylo 7 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 13. červenec 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 císaře svaté říše římské, manžele svaté Kunhuty. Zemřel v tento den roku 1024. 35 let nás dělí od smrti herce a divadelního pedagoga Ladislava Peška, legendy Pražského národního divadla. 22 let uplynulo od úmrtí zpěváka, skladatele a hudebníka, vystudovaného sociologa Karla Zicha, člena Spirituál kvintetu. 70. narozeniny slaví otec Petr Krenický, slovenský řecko-katolický kněz a misionář na Ukrajině. 82 let se dožívá maďarský architekt, sochař a designér profesor Erne Rubik, vynálezce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů. Svátek mají Markéty, jméno pochází z Orientu a znamená perla. Pranostiky k dnešnímu dni: svatá Markita hodila srb do žita. Déšť o Markitě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň, sena a obilí. Zapláčeli Markita, bude dešťů dosyta. A na závěr, na Markétu li prší, ořechy ze stromu srší. My se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Bude převažovat polojasno, postupně až jasno. Místy bude oblačnost zvětšená, k ránu zejména na severovýchodě a severu území. Na severovýchodě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 17 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11. Vát bude slabý severní vítr, který bude postupně v Čechách proměňovat v klidný stav.

0: Jemnice na Třebíčsku pokračuje v restaurování interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny na návrší nad městem. Na stavu rodinného mauzolea z roku 1902 se podepsala léta bez údržby a zloději, kteří v 90. letech poničili střechu. Do interiéru se dostala voda, která poškodila omítky i výzdobu. Po loňských přípravách se teď odborníci věnují obnově. Práce mají skončit v listopadu, sdělil restaurátor Daniel Chadim. Hrobku pokládají za jedinečnou stavbu.
1: Unikum je to, že to vlastně stavěli de facto vídeňský řemeslníci, stavitelé, architekti té doby a jednalo se o maximálně prestižní nebo tehdejší řemeslnou výtvarnou špičku, de facto v té době ještě monarchie.
0: Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému završení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy. Tam se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude jemnická hrobka rodu Palavičíny přístupná zájemcům.

0: Hudební tip na dnešní večer v Teplicích má naše severočeská spolupracovnice.
1: Kostel svaté Alžběty Durýnské v Teplicích je místem konání cyklu koncertů duchovní hudby. V jehož rámci tu v pondělí 13. července vystoupí soubor Muzika Florea. Ten nabídne program zaměřený na španělskou barokní hudbu. Začátek koncertu je stanoven na 19. hodinu. Z Teplic pro Radio Proglas Olga Valentová.

0: Festival Bohemia Jazz Fest začne už zítra v Královské zahradě Pražského hradu. Jazzovou hudbu uvede zdarma na 5 místech Česka, vedle Prahy v Plzni, Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a v Brně. Cenu Bohemia Jazz Award letos dostane klavírista Gerald Clayton, oznámil česko-americký zakladatel festivalu hudebník Rudy Linka.
1: Charles Lloyd Raye, který dostal náš Bohemia Jazz Award, to bylo myslím, že v roce 2015 nebo 2016, takže ten už má náš Bohemia Jazz Award. Potom taky hrají výborný Yellow Jackets, který taky dostali náš Bohemia Jazz Award, ale dostane to Gerald Clayton, který hraje v Plzni 15. července a ten to ještě od nás nikdy dostal a taky je úplně výborný.
0: Ocenění, které každoročně uděluje správní rada Bohemia Jazz Festu za mimořádný umělecký přínos a popularizaci jazzu, tvoří skleněná plastika ve tvaru dlažební kostky od uznávaného výtvarníka Zdeňka Lhotského. Symbolizuje historická náměstí, na kterých se festival koná. Prvním držitelem ceny byl roku 2008 kytarista John Scofield.
2: Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
0: V hudebním kompasu vás dnes zvu do světa hudebního impresionismu. Pod názvem Impressionists Improvised vyšlo album německého jazzového pianisty Chrise Galla. Poslechneme si z něj nejprve skladbu The Impressionist No. 3.

Jako impresionismus označujeme v hudbě směr z přelomu 19. a 20. století, který klade důraz na vytváření nálady, barevnosti zvuku a jemných dojmů, spíše než na výrazné melodie nebo dramatický vývoj. Jeho nejvýznamnějšími představiteli jsou zejména francouzští skladatelé Claude Debussy a Maurice Ravel. Jejichž hudba často evokuje přírodu, světlo, vodu nebo pomíjivé okamžiky. U příležitosti 150. výročí impresionismu nyní vyšlo album Impressionists Improvised německého jazzového pianisty Chrise Galla. Ten přitom neusiluje o historickou rekonstrukci, ale o současnou interpretaci tohoto stylu. Zajímá ho především práce s harmonií, náladou, světlem a proměnlivostí zvuku, které převádí do jazyka současného improvizovaného klavíru. Zatímco širší veřejnosti je známý jako dlouholetý člen skupiny Quadro Nuevo, na svém novém albu Gal představuje svou nejosobnější polohu. Podobně jako na svých předchozích sólových albech staví na spontánnosti, citlivé práci s tichem a barevností zvuku. Zároveň však čerpá výrazněji z klasické hudby i improvizovaného jazzu. Konkrétně se pak na albu hlásí například k tvorbě francouzského skladatele Erika Satieho, považovaného za předchůdce impresionismu. My si teď poslechneme Galovu vlastní skladbu Satisfaction, která je inspirovaná Satieho poetikou. Na závěr uslyšíme úpravu Satieho skladby Avec étonnement z cyklu Gnossien.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Impressionists Improvised německého jazzového pianisty Chrise Galla. Dnes ve 14 hodin s hudebním kompasem zamíříme na Sardinii. Představíme si společné album experimentálního kytaristy Paola Angeliho a sboru Tenore Murales de Orgo Solo. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
3: 8 hodin je tu další hodina Ranního Plusu. Dobré jitro vám v pondělí 13. července přejí Martina Mašková
4: a Tomáš Pavlíček.
5: Český rozhlas Plus.
4: A poslechněte si nabídku dalších minut, jak vláda obhajuje nový stavební zákon a co si o něm myslí místní samosprávy.
3: Přineseme také novinky v korupční kauze kolem pražské nemocnice Motol. Proč policie vrací peníze zabavené právníkovi Miroslavu Janstovi?
6: Nejsem si vědom, že kdykoliv bych přijal jakékoliv peníze pocházející z trestné činnosti.
4: A jak ukrajinský prezident zdůvodnil výměnu vlády?
3: Tak to je výběr z našich námětů. O úvod hodiny se opět postará Martin Matějka. Jsou tu zprávy.
7: Americká armáda opět útočila na Irán, tvrdí, že se snaží oslabit iránské schopnosti napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Iránská média píší o jednom mrtvém po zásahu vodárny na jihozápadě země. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.
8: Námořnictvo iránských revolučních gard se pokusilo zastavit dvě lodě v Hormuzském průlivu, které obvinilo z vypnutí sledovacích systémů a nelegální plavby. Teherán předtím prohlásil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený a plavidla varoval před využíváním alternativních tras v ománských teritoriálních vodách. Americká armáda tvrdí, že ve vlně nejnovějších úderů zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy i malé čluny, které Irán používá právě v Hormuzském průlivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
7: Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevírá mimo provoz, byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru budovy bývalého areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí zlínského kraje Soňa Ličková.
9: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
7: Kromě úřadu dnes otevírají i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut a taky některá parkoviště. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra. Podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společností Naftohaz a Ukrnafta Sergej Korecký.
10: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Sergeje Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Sviridenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin Dorazím, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Další informace přidáme v této půlhodině. Single ženy by mohly mít možnost umělého oplodnění spermiemi od dárců. Teď můžou zákrok podstoupit, jen pokud mají partnera. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO předložil novelu, která to mění. Narazit by ale mohl u koaličních partnerů.
5: Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha už teď ženy stejně legislativu obchází.
11: Jsou tady ženy, které z různých důvodů prostě nemají partnera a já si nemyslím, že by stát v tomto jim měl bránit.
5: Někteří členové SPD i motoristů ale se změnou nesouhlasí. Pro by naopak mohly být některé opoziční strany. Například lidovci ale upozorňují na biznis premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a i kvůli tomu záměr nechtějí podpořit, říká jejich poslanec Tom Filip.
12: Andrej Babiš je vlastně magnát oblasti toho reprodukčního biznisu.
5: Adam Vojtěch to ale odmítá. Pokud bude změna schválena, ženy by si zákrok platily plně sami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči zasahují u požáru průmyslové haly v Čelákovicích v ulici Strankovského. Jde o sklad elektrokoloběžek, který má rozměry 100x50 metrů. Podle posledních informací není nikdo zraněný. Českému rozhlasu to potvrdil starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS. Podle něj se hala zbortila. Na místě je vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Kouř je vidět z dalekého okolí. Požár se ale daří postupně dostávat pod kontrolu, dodává Pátek.
13: Doporučili jsme obyvatelům nevětrat a omezit případně pohyb venku a vyhodnocovat situaci už jenom teda pohledem z okna, zdali má smysl vycházet nebo ne.
7: Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně stojí se od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh u sjezdu na Jinočany na 21. a 5. kilometru. Je tam nehoda a zdržení celkově asi 20 minut. Na dálnici D7 kolony na příjezdu do Prahy z Chomutova kolona začíná u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru a zdržení do omezení u letiště je asi na 15 minut. Na D1 vázne doprava na příjezdu do Brna směrem z Vyškova, poprvé se zastaví za sjezdem na Rousínov na kilometru 214. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy, Martin.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Bylo 8 hodin a 9 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. V chorvatském Lovranu pokračuje druhým dnem středomořská teologická konference o roli náboženských komunit v době rostoucího zbrojení a geopolitického napětí. V podtitulu má hlásání míru uprostřed válečného hluku. Pořádá ji Rijecká diecéze pro křesťanské a muslimské teology a studenty teologie. Prezident Petr Pavel jmenuje na Pražském hradě rektora Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Zdeňka Horáka. Obvodní soud pro Prahu 1 se má zabývat případem tří bývalých příslušníků komunistické státní bezpečnosti, stíhaných za perzekuci herce Tomáše Töpffera. U dvou navrhla obžaloba schválení dohod o vině a trestu. Případ posledního projedná soud v hlavním líčení. V Praze a Brně začínají pod názvem Charivari filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor, Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Tady na Proglasu si nenechte ujít už v 8 hodin a 30 minut rozhovor s členem ekumenické poroty festivalu, dramaturgem televize Noe Lukášem Jirsou. Ode dneška do konce týdne se koná druhé kolo celorepublikového sčítání motýlů. Akce Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jednotlivci i rodiny, školy či skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím online formuláře. Data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí. V Plzni na Chmelnicích zahájí stavbu domovů pro lidi s kombinovaným postižením a lidi s poruchou autistického spektra. Hotové mají být za 18 měsíců a podle magistrátu pomohou řešit kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu. Intenzivní ignaciánské exercicie s názvem Uspořádej si život probíhají do pátku na jihočeském Lomci vedou je sestra Simeona Čupová z Congregatio Jesu a pater František Himlár z Tovaristva Ježíšova. Farnost Dobrá voda u Nových Hradů pořádá Fatimský den. Začne adorací v 17 hodin, pomši svaté bude v ambitech světelný průvod.

0: Ekumenické setkání na téma nápravy světa jako společné úsilí Boha a lidí začalo včera v Janských Lázních v rekreačním středisku Českobratrské církve evangelické Sola Fide. Podrobněji náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Týdenní program propojí výklad biblických textů s debatami o budoucnosti církví, postavení žen nebo politické situaci ve světě. Součástí budou také filmy, výstava, výlet a ekumenická bohoslužba. Otevře se prostor, ve kterém se křesťané z různých církví společně budou věnovat biblickým textům, výzvám současného světa a umělecké tvorbě. Cílem podle organizátorů není pouze udržování jednotlivých církevních tradic, ale také hledání podoby křesťanského života v přítomné době.

Bylo 8 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pondělí 13. červenec 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 císaře svaté říše římské, manžela svaté Kunhuty. Zemřel v tento den roku 1024. Pochodem z Prahy k hradu Lipnice nad Sázavou v tento den roku 1912 začal první tábor českých skautů. Před 105 lety zemřel francouzský fyzik Gabriel Lippmann, nositel Nobelovy ceny za objev barevné fotografie na principu interference světla. Před 95 lety pražský arcibiskup František Kordač odstoupil z úřadu a uchýlil se na zámek v Dolních Břežanech. A 75. by oslavila Danuše Muzikářová, oběť rudé totality. V srpnu 1969 je 18-letou na Moravském náměstí v Brně zastřelil dosud neznámý milicionář při potlačování protestů k prvnímu výročí sovětské okupace. Svátek mají Markéty, jméno pochází z Orientu a znamená perla. Pranostiky svatá Markita hodila srp do žita. Déšť o Markitě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň, sena a obilí. Zapláčeli Markita, bude dešťů dosyta. A na Markétuli prší, ořechy ze stromu srší. Podíváme se ještě na to, jaké dnes bude počasí. Bude převažovat polojasno, postupně až jasno. Místy bude oblačnost zvětšená, k ránu zejména na severovýchodě a severu území. Na severovýchodě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejnižší teploty 17 až 12 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11. Vát bude slabý severní vítr, který se postupně v Čechách uklidní.

0: Cenu ekumenické poroty 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech získal snímek Za zády mi číhá lev. Na důvody se teď zeptáme člena poroty Lukáše Jirsy, filmového publicisty, vedoucího pražského studia a dramaturga naší sesterské televize Noe. Dobrý den, vítejte po pár dnech znovu na Proglasu.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: V jakém složení pracovala ekumenická porota Karlovarského festivalu a čím si ji získal zmíněný film Za zády mi číhá lev?
1: Tak ekumenická porota vlastně byla na Karlovarském festivalu po 32. letošním roce. Je tříčlená a mými kolegy byla francouzská novinářka a také koordinátorka ekumenické poroty v Cannes Valérie de Marňák a německý protestantský profesor teologie, spisovatel a také hudebník Hans Martin Gutmann a k tomu tedy já jako zástupce České republiky. A vybrali jsme z těch 12 soutěžních snímků kyperské drama režisérky Toni Michaili Za zády mi číhá lev, jak jste řekl. A tento příběh vlastně se odehrává na Kypru a jedná se o setkání 18-leté senegalské uprchlice Mariamy a 40-leté Kypřanky Stely, která Mariama uprchlice vychází vlastně z azylového domu a ta Stela se o ní v tom azylovém domě starala, nicméně oni zůstanou v kontaktu i poté a vlastně se z nich stanou kamarádky a vzájemně si pomáhají. A na tom příběhu nás zaujalo kromě jiného také ta skutečnost, že vlastně je velice chytře vystavěn, protože v něm dochází k takovému překvapivému obrácení těch rolí, kdy bychom předpokládali, že právě ta, která bude potřebovat pomoc, bude ta mladička migrantka, ale ono je to naopak, ona ta mladička migrantka vlastně postupně začne více a více pomáhat, a to nejenom s těmi praktickými věcmi a složitou životní situací, ale a vlastně i s nějakým vnitřním otevřením vůči světu a vůči budoucnosti a vůči druhým lidem té mladé Evropance nebo 40-leté Evropance Stele. Takže vlastně ona ta migrantka, o které bychom předpokládali, že bude v té těžké situaci, tak je naopak tou, která v sobě nese stále vlastně nějakou víru v budoucnost a má v sobě takové světlo, které vlastně bychom mohli z křesťanského hlediska právě interpretovat jako to poselství naděje a ta postava Stely vlastně, nebo ta postava té mladé migrantky má až takovou kristovskou vlastně charakteristiku a zároveň, což je pro ekumenickou porotu důležité, ten příběh v sobě jasně nese nějaké poselství naděje a otevřené budoucnosti.
0: Jak se uskutečnilo předání této ceny?
1: Tak vždycky předávání vždycky probíhá vlastně odpoledne v sobotu, několik hodin, dvě hodiny předtím, než se odehrává ten slavnostní večer a předáváme to, protože ekumenická porota je součástí tří takzvaných nestatutárních porot vedle té hlavní, kterou pak vidíme, vlastně všude se o ní píše, že, která předává ty hlavní ceny, tak vedle toho na festivalu působí vedlejší nestatutární poroty, což je porota ekumenická, potom porota Světová porota Světové asociace filmových kritiků a poté tam je ještě porota Asociace evropských kin, Europa Cinemas Label, takže tyhle ty tři poroty vlastně udílejí své ceny dohromady.
0: Je podle toho, co víte a podle vašich zkušeností šance, že tento snímek budeme moci vidět v českých kinech nebo případně v televizi?
1: Tak co se týče té ceny ekumenické poroty, tak tam by to byla spíše otázka, bych řekl, náhody, protože ono, jakmile ty filmy nejsou úplně nějak divácky atraktivní, tak mají těžší cestu do kina a spíš se opravdu u těchto evropských filmů potom je musíme hledat buď na nějaké platformě na internetu nebo na nějaké videoplatformě, případně potom právě v televizi a samozřejmě, že já třeba jako člověk, který se stará i o zajišťování filmu pro televizi Noe, tak se orientuji podle toho, které snímky dostaly cenu ekumenické poroty a ty potom třeba se snažím o to více do naší televize dostat, abychom je mohli divákům nabídnout. A také doufám, že bude třeba alespoň na podzim jedno promítání v Praze v rámci cyklu Film a spiritualita, který provozujeme v Městské knihovně v Praze, ale to ještě není jisté.
0: Které další filmy z té hlavní soutěže Karlovarského festivalu zaujaly ekumenickou porotu?
1: Tak musím říct, že vlastně těch snímků bylo 12 v té soutěže, jak už jsem říkal. Porota měla zároveň jednoduchou i složitou pozici, protože se nám těch filmů skutečně líbila velká většina mohla vlastně odpovídat těm našim kritériím. A potom v rámci toho finálního rozhodování, to už teďka mohu prozradit určitě, tak tomu nejblíže tomu ocenění byl i Ostrochovského snímek Pramen, který teďka vlastně přichází do kin hnedka ve čtvrtek a který získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků Fipresci. A ten mohu divákům a posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu a hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. A je to film, který jak si na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině, nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říct si, tak teďka jako ty, které budeme více kontrolovat, budou právě tito a potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské a tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všímali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké lidské hranice lidské důstojnosti.
0: Jak zpětně hodnotíte celkovou úroveň letošního festivalu? Jak jste ho vnímal?
1: Tak já musím říct, že Karlovarský filmový festival si dlouhodobě udržuje velice kvalitní a dobrou úroveň a mě je vždycky strašně líto, když se dočítám, ať už v některých médiích nebo spíš na Facebooku a v komentářích lidí, že je to nějaký umělý svět jenom pro třeba vybranou skupinu lidí, nebo že to jsou prostě jenom večírky a modelky a tak dále, protože když se zhasnou světla toho kinosálu, a ty kinosály jsou samozřejmě plné a narvané lidmi, tak jsou to filmy, které se skutečně zaobírají z velké většiny naší každodenností, našimi problémy, ale i radostmi a nejrůznějšími strastmi. A jsou to filmy, které buď upozorňují na nějaké problémy, anebo naopak dávají divákovi naději. Takže jako v těch Karlových Varech vždycky jde o to, jak si to člověk udělá. A kdo chce chodit do kina a dívat se na dobré a podnětné filmy, tak na ně chodí. A kdo chce chodit na večírky, no tak chodí na večírky. Ale rozhodně to není tak, že by tam nemohl přijet kdokoliv a nemohl být do kina a nebylo by to pro něj užitečné. A ještě bych chtěl říct, že vedle těch nových snímků, které kromě v té soutěži, tak se také zpromítají samozřejmě nejúspěšnější nebo nejzajímavější filmy z dalších světových festivalů, případně nějaké další filmy, které ten dramaturgický okruh festival pokládá za důležité. Tak se také promítají filmy klasické. Letos tam byla sekce 60-80, to znamená filmy, které i nějakým způsobem byly spojeny s dějinami Karlovarského filmového festivalu. A já bych tady zmínil jenom jeden jediný, a to je film z roku 1946, který byl vlastně poprvé promítán v Karlových Varech v roce 1947, 3. srpna, jak jsme viděli v tom kině při úvodu v programu z roku 1947. A to byl film, který se jmenuje Otázka života a smrti. Natočila je legendární známá dvojice režisérů Pressburger a Powell. A proč o tom mluvím? Protože to je velice vtipný, chytrý film, který se kromě toho, že se odehrává tady na Zemi, tak se také odehrává v pomyslném nebi a je to příběh vlastně pilota letce, který padá letadlem za druhé světové války do moře a měl by zemřít vlastně, ale nezemře, protože se mezi nebem a zemí stane taková malá administrativně meteorologická chybka, takže má ještě chvíli na té zemi a on se mezi tím stihne zamilovat, což je pro onen svět zásadní problém a pak se řeší, jestli teda má zemřít nebo kvůli té lásce má žít ještě na zemi. A je to velice chytré, vtipné a zároveň vlastně i duchovní komediální romantické drama, bych řekl. Takže kdyby náhodou někdo někde narazil na tento snímek, tak mohu rozhodně vřele doporučit.
0: Říká člen ekumenické poroty Mezinárodního filmového festivalu, který v sobotu skončil v Karlových Varech, vedoucí pražského studia a dramaturg televize Noé a filmový publicista Lukáš Jirsa. Děkujeme za rozhovor, za vaši práci a všechny vaše festivalové vstupy na Proglasu. Ať se daří a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

jestli se omílám, pak zkus to ještě snést, je přece 200 cest, jak s Bohem dávat. 200

Papež Lev XIV. Včera po polední modlitbě s místními a poutníky v letním sídle v Castel Gandolfu nedaleko Říma apeloval. Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, zachovávat vzájemně bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

0: Příští konference CHARIS bude opět na výstavišti v Brně od 7. do 11. července 2027, oznámili pořadatelé v závěru letošního ročníku. Tisíce účastníků provázelo motto z biblické knihy přísloví, především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Tří z nich jsme se včera zeptali, co si ze setkání odnášejí.
1: Z téhle konference si odnáším sílu odpuštění a jak mocné je požehnání, zvláště požehnání druhým lidem, a Bůh to pak všechno zpátky vrátí v daleko větší náruči lásky.
2: Já jsem si to tady užila a doufám, že můj pomeranč bude i příští rok se mnou.
3: Radost ze setkání, z toho, že tady je tolik přátel a kamarádů a známých, které známe. A že máme možnost se tady dohromady setkat v modlitbě a ve chválách. Prostě takové krásné zastavení v tom zhonu všedního dne.
0: Na vysvětlenou k výrazu pomeranč, který zazněl od děvčátka v naší mini anketě. Pomeranči

Jsou na Charisu dobrovolníci, kteří zajišťují program pro děti, starají se o ně po celou dobu, kdy jsou rodiče na hlavním programu konference. Poznají se podle oranžových trik. Ve žlutých trikách pracují na konferenci takzvaní citroni. To jsou členové týmu, kteří pomáhají s logistikou, přípravami zázemí a podporou. Všem patří velký dík. Do dalšího vysílání chystáme rozhovor například s hlavou organizačního týmu konference Charis Kateřinou Lachmanovou.

S 9:00 na Proglasu začíná pořad Před kostelem. Dnes vás zveme na prohlídku svatého Kopečku s Antonínem Janýškou.

Je krátce po 8 hodině raní. Já vyrážím na cestu. Z centra Olomouce budu v cíli asi za 30 minut. Společně se dnes vydáme na poutní místo, na svatý kopeček. Na ranní mši svaté se setkám s mým dnešním průvodcem, panem Antonínem Janýškou, který na tomto místě už několik let provází návštěvníky. Z Olomouce zdraví a u pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková.

0: Ještě před samotnou prohlídkou se před bazilikou ptám pana Janíšky na několik otázek. Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
1: Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, tam bych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. Tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejíž originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
0: Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se ptám, jaký zájem je o prohlídky, tedy baziliky, případně muzea?
1: Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože tam 100 korun a 60 korun pro dítě. Ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
0: My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
1: No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začali provozovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz, podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok, máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáři, takový, a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie, ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá. Takže vydáme se do baziliky navštívení Panny Marie na svatém kopečku, poutní místo světoznámé, a vypravíme se na velmi dlouhou výpravu, protože se vrátíme o 400 let zpátky, kdy bylo to poutní místo založeno, a máme od začátku originální historii, protože zakladatelem našeho poutního místa je obyčejný měšťan, který měl podle mého názoru velmi sympatické povolání, živil se jako obchodník s vínem. Ale protože byl velice zbožný, tak než začal svou profesní kariéru, tak se modlil a prosil panu Marii o pomoc v tom podnikání a slíbil jí, že když bude úspěšný obchodník a zbohatne, že jí postaví kapli. Stal se úspěšným obchodníkem, zbohatnul a tu kapli zapomněl postavit, protože víte, jak to chodí. Lidi, když mají spravovat velký majetek, tak s tím mají spoustu starostí a on na to zkrátka zapomněl. Tak se mu pana Maria zjevila a říká mu: Andrýsek, hele, ty jsi něco slíbil a nesplnil, tak to koukej napravit. A Andrýsek teda okamžitě, nebo řekněme v té době, sedl na koníka, protože byl olomoucký měšťan, a jel tady na to místo, kde dneska stojí bazilika. Tehdy se tady říkalo Na svaté hoře. A nebylo tady nic než hluboké lesy a byl to únor 1629 a on vjel do těch lesů a protože zimy tehdy bývaly tvrdé, tak tady zabloudil v tom lese, v těch závějích, v tom hlubokém lese. Byl by zmrznul, protože zima byla opravdu tuhá, tak slezl z koně, padl na kolena a modlil se. Asi bych to řekl tak ve zkratce: tak pano Maria, jestli chceš tu kapli, tak mě teda musí zachránit, že jo? A pana Maria se mu zjevila a říká mu: Andrýsek, jsi na místě, tady chci mít tu kapli. Takže Andrýsek se vrátil do Olomouce a začal vyřizovat stavební povolení. To tehdy bylo taky něco srovnatelného. No a tak jako z první instituci šel k premonstrátům na Hradisko, protože těm tady to území patřilo a ti ho spravovali. A pan opat mu řekl: ano, určitě můžeš postavit tu kapli, ale protože premonstráti byli dobrý hospodáři, tak z toho místa Andrýsek musel platit nájem, protože ta kaple byla jeho soukromá. No a kromě toho musel jít na biskupství, protože jako obyčejný civil chtěl postavit sakrální stavbu. A pan biskup mu řekl: ano, můžeš postavit kapli, ale musíš se starat o poutníky, musíš se starat o tu kapli a musíš vytvořit zázemí pro ty duchovní, kteří tady budou. Andrýsek jako obchodník si to změřil, zvážil, odhadnul a zjistil, že to zvládne, tak zkrátka dobře 1629 položili základní kámen a 1633 bylo hotovo. Ale tehdy se stavilo kaplí a kostelů velmi mnoho a ne každý se stal významným poutním místem. A my jsme se stali poutním místem, protože se tady zvláštním způsobem objevil ten milostný obraz Matky Boží Panny Marie, který tady uctíváme. Abychom si řekli, co je to milostný obraz. To není obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A z té desky plasticky vystupuje postava Matky Boží, která má na pravé ruce Ježíška, v levé ruce má jablko, a Ježíšek to jablko překrývá svou pravicí. A symbolikou toho obrazu je řečeno, že Ježíš se narodil z Marii a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchů a spásu všem lidem. A to jablko, které Panna Maria drží v levé ruce, to je ten symbol prvního hříchu, který se tady na zemi stal, když Eva s Adamem šli na jablka a neměli to dělat. No a tak říkal jsem zvláštním způsobem, že se tady objevil ten kamenný obraz, ta kamenná deska. Tady kousek od té kaple rozestavěné měl svou poustevnu muž jménem Fikar, poustevník. Trochu na tu stavbu asi tady dohlížel. A ještě rok předtím, než byla ta stavba dokončena, tak se stala zvláštní událost. V noci se jednou probudil, slyšel nádherný zpěv a vyšel ven z poustevny a vidí dlouhý zástup velebných postav, které vchází do té rozestavěné kaple. Velká záře. Tak tam šel za nimi a už tam nebyl nikdo, ale na oltáři našel ten milostný obraz, který tady uctíváme. Je to ta Matka Boží na té kamenné desce. Protože to bylo taky zvláštní, to objevení toho obrazu, tak to víte, že si to nenechal Fikar pro sebe. Řekl to premonstrátům, řekl to na biskupství, rozhlásil to Andrýskovi taky pochopitelně. Andrýsek jako měšťan to rozhlásil po městě. A lidé sem putovali, ještě ta kaple nebyla ani vysvěcena. Už od toho roku 1632. A všichni se modlili k té paně Marii ze Svaté hory. Víte, za co se lidi modlí? Děvčata chtějí bohatý ženíchy a kluci chtějí krásné nevěsty. A my, co jsme starší, tak kousek zdraví. A první zázrak na základě té prosby, modlitby k té paně Marii ze Svaté hory se stal v den svěcení té kaple v roce 1633. A sice uzdravil se od narození slepý mladík z Olomouce, jeho příjmení bylo Bory, měl 18 let a jak říkám, byl od narození slepý, ale ten poslední rok, protože se modlili taky k té paní Marii a v den svěcení té kaple první postavené byl uzdraven. No to víte, když se stane taková zázrak doopravdy, tak to se lidi modlí ještě víc, každý si něco přeje a nosí dary, takže ta kaple byla za chvilku krásně vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédské armádě, švédským vojákům, kteří tehdy okupovali Olomouc, protože byla 30-letá válka. A v roce 1645 se stala ta tragédie, že jeden jízdní oddíl vyrazil z kasáren Olomouc z posádky Olomouc sem na Svatou horu. Kapli přepadli, vykradli, zničili, zapálili a milostný obraz se ztratil. To víte, že z toho byli všichni smutní. Nicméně Andrýsek nechal tu kapli postavit znovu a byla postavena v letech 1650 až 1656. No a představte si, že v den svěcení té nové kaple se tady objevil naprosto cizí člověk, neznámý poutník, přinesl ten milostný obraz a říká, našel jsem ho na poli. Jestli ho našel, když to ty Švédové vykradli, anebo někdy potom, nebo si se ho Švédové zbavili, protože to brali jako kus kamene, to nikdo z nás neví, ale takhle to zkrátka bylo. Ono je na tom z milostném obraze ještě zvláštní jedna věc. On totiž je z kamene, který se jmenuje opuka. To je velice tvrdý a křehký kámen, který sochaři nemůžou používat. Používá se to dnes jako drcené kamenivo jenom. A nikdo z nás si nedokáže představit, jak tam ta krásná plastická postava Matky Boží s Ježíškem vznikla. Protože kdyby to měl dělat tehdy nějaký sochař a klepal do toho kladívkem a dlátkem, tak by to popraskalo, tak pochopitelně to nevznikne. Zatím ta Maria je vyhotovená do všech nejmenších detailů, včetně záhybů, oděvu a všechno ostatní. Takže už jenom ten milostný obraz, jak vznikl, je do dnešního dne taková trošku záhada. Takže 1656 byla ta nová kaple vysvěcená. Andrýsek už měl tehdy 61 let, na tehdejší dobu už to byl vysoký věk. No tak přemýšlel, co s tím udělá. Jednal se všemi možnými budoucími správci toho poutního místa. Ono to trochu naráželo taky na to, že ta kaple byla vlastně jeho soukromý majetek. Ale nakonec tedy se dohodl s premonstráty z kláštera Hradisko, a po těch letech jednání v roce 1667 přešla ta kaple do majetku premonstrátů z kláštera Hradisko. Tehdy byl opatem vzácný, zbožný Čech, jmenoval se Sedlecký, protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to po latinštili to jméno a říkali mu Sedlecius. A ten byl taky velice zbožný a velmi dobře to poutní místo znal. Chodil jsem taky a putoval a viděl, kolik desítek, stovek, možná tisíc poutníků sem chodí. A rozhodl tedy, že kaple je malá a nestačí a že musí být tady kostel. Je třeba si uvědomit, jaký to byl úžasný tempo. V 1667 teprve převzali se všemi konsekvencemi ten majetek. 1668 rozhodli a byla zpracována projektová dokumentace pan architekt Tenkala, který tady tehdy působil. 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo.
0: Takže 10 let.
1: Za 10 let. Je sice pravdou, my známe všichni svatý kopeček jako krásnou, vysokou stavbu, monumentální, která má dvě křídla, na každé straně jedno. Za těch 10 let postavili jenom tu hlavní loď. Já říkám jenom, ale přitom je třeba si uvědomit, že to je monument. Ta hlavní loď té baziliky je dlouhá 55 metrů. Když se podíváte na věže, tak dnes tedy mají sice jenom 45, ale tehdy ty první měly skoro 60 metrů. Každý křídlo má 36 metrů a a průčelí má šířku 25 metrů. A tak bychom ty míry mohli sázet jednu za druhou, ale asi bychom je stejně pozapomínali, tak je třeba se věnovat spíš než té velikosti, důstojnosti té výzdoby a té štukatuře a té výzdobě těch stěn.
0: A teď se na to půjdeme podívat.

0: Tak a v bazilice začneme popisem těch osob, které tady vidíme, ať už na freskách, obrazech, anebo jako osoby, které byly zhotoveny technikou štukování. A je zajímavé, že krásné postavy, které tady vidíte před sebou, například ty dvě postavy vedle hlavního oltáře, anebo ta postava nahoře nad hlavním oltářem, jsou skutečně zhotoveny technikou štukování. Štukatury to jsou vlastně. Takže nahoře nad hlavním oltářem ve velké záři je ta nejdůležitější osoba, se kterou se tady setkáváme v bazilice navštívení Panny Marie, a to je Bůh Otec. Jak vidíte, má vous a rozpřažené ruce. Tak je třeba si všimnout toho, že je celý zlatý a všechno, co je kolem něj, je taky zlaté. My jsme se učívali v socialistickém dějepise, že církev má všechno zlatý, protože byla strašně bohatá. Ale ona to není pravda, protože ta církev taky měla své limity. A konkrétně premonstráti tu výzdobu toho interiéru dělali velmi postupně a vždycky tak, jak naspořili peníze, tak potom teprve zdobili. No ale ten Bůh Otec a ti jeho vyznavači nejdůležitější, kteří tady jsou, je zlatý proto, protože v době, kdy byla ta výzdoba zhotovena, bylo zlato to nejzácnější, co bylo. A kdo jiný by tedy měl být zlatý, než Bůh Otec, který je všemocný, všelvládný, má schopnost poskytovat největší milosti, takže ten je zlatý. Jak jsem říkal, má vous jako symbol moudrosti. A rozpřažené ruce, protože nám žehná, objímá nás, chrání nás. A když se podíváte, ta postava je jako živá. A takhle dopředu nám posílá své anděli, kteří nás chrání na všech našich cestách. A když se rozhlídneme kolem sebe, tak kam se podíváme, tam je skutečně anděl. Já jsem se pokoušel kdysi před několika lety spočítat, jenomže ještě jsem neměl celý presbytář a došel jsem k číslu 45, a pak jsem to raději nechal, protože jsem nevěděl, který už jsem počítal a který jsem nepočítal. Takže těch andělů jsou tady desítky a stovky, různé velikosti, různého postavení a různého povolání. Máte tady ty anděli, kteří oslavují velikost Boha Otce na hlavním oltáři. Máte tady ty malí zlatý andělíčky, který hlídají a střeží ty oratoře, které jsou na boku presbytáře. Máte tady anděli strážné, například na té římse, která je pod klenbou. Těch andělů strážných je tady dohromady 18, na každé straně 9. A ta důležitost andělů strážných je tady ještě zdůrazněna navíc tím, že tady je jedna boční kaple zasvěcena andělu strážnému. O tom si povíme, to je náš svatokopecký specialista. A tak dále tady máme anděli muzikanty, ty jsou na kůru. A pak tady máme ještě anděli, já jim pracovně říkám kulturisti, protože když se podíváte pod kůrem, jsou andělé svalovci, kteří ten kůr drží už 400 let a nic se s tím kůrem zatím nestalo. Takže to je skutečně, říkám, k těm andělům mám taky velmi osobní vztah, protože anděl, jak víme, volným překladem je posel dobrých zpráv. A ti andělé nosí těch dobrých zpráv obrovské množství. A ty dobré zprávy pochází právě od toho Boha Otce, který je tam nahoře, nad tím hlavním oltářem. Takže anděli máme a můžeme přejít k těm svatým. Vy vidíte, že vedle hlavního oltáře po levé straně tady stojí nějaký biskup s mitrou a s biskupskou holí a po pravé straně stojí téměř stejný biskup, akorát se liší tím, že má v pravé ruce monstranci a v levé ruce má taky biskupskou hůl, ale ne tu klasickou zatočenou, ale jako dvojitý kříž. A já jsem toho prvního ještě popsal trošku málo, protože je charakteristický tím, že má v levé ruce ohnivé srdce. Tady na té soše je to vidět tak matně jenom, ale máme tohohle svatého ještě v průčelí baziliky a tam je to srdce skutečně nádherný, veliký. A to ohnivé srdce je symbol povahy a způsobu jednání a myšlení toho svatého, který je tam zobrazený, a je to svatý Augustin. Narodil se v Kartágu, 4. století, jeho tatínek tam byl římským císařským úředníkem a potom se přesunul jako dospělý už do Říma. Byl to velmi vzdělaný muž, který žil první polovinu života, orientačně si můžeme říct první část života, velmi veselým, bohatým životem, charakteristickým pro všechny bohaté šlechtické synky. Užíval si, čeho mohl, a byl členem, dneska bychom řekli, party, která dělala v tom Kartágu pěkný nepořádek. A jeho matka, svatá Monika, která už byla křesťanka, tak ta se za něj velmi modlila, aby se polepšil a aby přestal být pohanem, aby se přestal tak špatně chovat a aby se stal křesťanem, kdyby to aspoň trochu šlo. Takže skutečně se podařilo jí dosáhnout toho, že Augustin se stal křesťanem, ale on k tomu došel asi taky díky tomu, že on byl velmi inteligentní a vzdělaný a neustále studoval a zkoumal, která náboženství v tehdejší době jich bylo spousta, tak které z těch náboženství je nejdokonalejší, a zjistil, že nejdokonalejším náboženstvím tehdy známým je křesťanství. Proto se nechal pokřtít, křtil ho svatý Ambrož, který byl tehdy biskupem v Miláně, a Augustin s tou rodinou už tehdy byli tam v Římě. Takže svatý Augustin, charakteristický znak, ohnivé srdce v levé ruce. Zatímco Norbert, 12. století, Němec, narodil se ve Vestfálsku, rytířský synek. Platí pro něj ta první část života stejně veselá jako pro Augustina, protože rytířský synek měl taky svou partu kamarádů a řádili na koních a podobně. A to polepšení se říká, že ta změna smýšlení nastala tehdy, když předtím jel kdysi Norbert v bouři na koni a předtím jeho koněm udeřil blesk. Norbert spadl, velmi vážně se zranil, byl by umřel, a ve snu se mu zjevila Panna Maria a sdělila mu, že pokud zlepší svůj život, takže ho zachrání. Tak to víte, já to zase teďka trošku odlehčím, když dostane člověk takovou nabídku, buď to umře, nebo mě někdo zachrání, tak se rozhodl pro tu záchranu a skutečně úplně změnil svůj způsob žití. Když bychom podle toho jeho životopisu úplně volně výklad dělali, tak řekněme, on měl vzdělání na úrovni bakalář, jako každý šlechtický synek z dobré rodiny. A když tedy se zlepšil, polepšil, tak si doplnil magisterský studium v dnešní terminologii a byl vysvěcen na kněze. A byl to takový kněz, kterým se nepěkně říká potulný kazatel, ale ve skutečnosti to byl, já vždycky říkám, kněz Evropan, který putoval po celé Evropě, Německo, Holandsko, Francie, a když byl dlouhá léta ve Francii na severu, v oblasti, které se říká Prémontré, tak tam založil první komunitu řeholníků mužů, kteří podle té oblasti dostali název Prémonstráti. No a myslím, že před dvěma lety jsme slavili 900 let výročí založení řádu premonstrátů a to víte, to tady byla velká sláva. Takže to jsou ti dva nejdůležitější svatí, kteří jsou vepředu. Ale ještě důležitější než ti svatí je tady ten oltářní obraz hlavní, který zobrazuje dvě ženy rozličného stáří. Ta mladší, která je podle mého vidění po pravé straně, ta je prostovlasá a dívá se na druhou ženu, která je v čepci a je stará. A je to Panna Maria, která navštívila svou tetu Alžbětu. Alžběta byla taky těhotná, si představte. A dneska bychom řekli možná, že to byly oba dva takový komplikovaný sociální případy, protože Panna Maria tehdy ještě nebyla u Josefa, takže jí hrozilo v podstatě nebezpečí, jak tehdy byl ten zákon židovský tvrdý, že jako žena, která byla počala mimo manželství, tak mohla být ukamenována. A ona, i když tady to riziko znala, tak přesto tak moc věřila a neptala se na to, co bude. Jediná otázka, kterou dala tomu andělovi, který jí to zvěstoval, že bude mít dítě, byla ta, že se ptala, a jak se to stane, když nepoznám muže. A ten anděl říká, Duch Svatý se stoupí na tebe a tak dál a tak dál. Takže to bylo zvláštní, protože asi byla ta společnost tedy opravdu taková, řekněme, konzervativní, takže jí to nebezpečí určité hrozilo, tak vždycky říkám, přešla do sousedního okresu za tou svou tetou Alžbětou a ta představte si byla taky těhotná, na starý kolena. To byla manželka starozákonního kněze Zachariáše, taky ho tady máme, tady u oltáře svatýho Jáchyma, ta postava po levé straně, to je Zachariáš, kněz. A to, že byli bezdětní, to pro ně byl strašný handicap, protože tehdy se věřilo, že ten, kdo nemá děti, tak na toho nikdy nesestoupí milost Hospodinova. A on jako kněz to měl velký handicap. No a to víte, celý život ve společnosti se snažil tady obhájit z nějakého toho ponížení. A na starý kolena, když přišla Alžběta taky do jiného stavu, tak zase se na něho dívali skrz prsty, protože společnost byla stejně konzervativní jako dneska. A my i dnes víme, že když žena přijde do jiného stavu po 50, takže to je takový velmi nezvyklý.
1: Že se nezavděčil.
0: Tak. Takže tyhle ty dvě ženy se sešly a tomu setkání se říká navštívení Panny Marie. A téhle příhodě, když Maria šla za svou tetou a navštívila tetu Alžbětu, tak tomu se říká navštívení Panny Marie. Já jsem totiž zjistil, že já to tak dlouze vysvětluji, protože jsem zjistil, že mnoho lidí si nedokáže představit, co to navštívení Panny Marie obnáší. Jestli Maria někoho navštívila, nebo jí někdo navštívil, protože je ten název takový trošičku abstraktní. Takže bazilika je zasvěcena tému příběhu navštívení Panny Marie. My víme, že mnoho kostelů je zasvěceno paní Marii a tenhle ten je z úplného začátku Mariina veřejného života, bychom řekli. A známe třeba taky baziliku velmi, velmi krásnou, i když byla téměř rozbitá. To je zase zasvěcená příběhu na nebevzetí Panny Marie. Je to sesterská bazilika v Neratově. To je ten atypický kostel, který má dneska tu skleněnou střechu. Tak to jenom, aby si posluchači uvědomili, že ten život Panny Marie dal k dispozici skutečně celou řadu témat, kterému jsou zasvěceny její chrámy. Pardon, mluvil jsem o tom obraze už? Co
1: ano,
0: znamená?
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: O obraze jsem mluvil. Takže můžeme se věnovat bočním kaplím, ale než tam dojdeme, tak upozorním tady na to, že pan architekt Tenkala, který vyprojektoval ten chrám a jeho spolupracovníci a pan Handke, který je autorem buď to sám, anebo mnozí žáci jeho, jsou autory fresek, tak dělali všechno pro to, aby tady zdůraznili tu velikost a trojjedinost Boha. Takže my tady toho Boha ve trojici máme zobrazeného například na té elipsovité fresce, která je nad hlavním oltářem. Svatá Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. Ale máme tady ty postavy charakterizující ty tři božské osoby taky volně umístěné v prostoru. Nad hlavním oltářem je Bůh Otec a tady na tom kříži, který máme po pravé straně, když se na ní díváte, a v podstatě to odpovídá i evangelnímu pojetí. Otec, Bůh, Syn se ponížil, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži, a tady ho máme před sebou. Ještě upozorním na jednu věc, ten kříž je starší než bazilika samotná, pochází ze 14. století a byl původně umístěn v klášteře Hradisko, A když Josef II. Ten klášter v roce 1784 zrušil, tak někteří řeholníci přišli sem a ten kříž donesli sebou a od toho roku 1784 je tady. No a Ducha Svatého máme tady, tady nahoře v kopuli. Podívejte, jak září. To není tím, že bychom ho osvětlovali elektricky nebo halogeny nebo něčím, ale je to proto, že stěny toho cylindru na kopuli jsou ze skla, z příměsí olova, z toho starého skla. A tím, když prochází světelný paprsky, tak to způsobuje takovou záři. Takže se mě tady neznalí lidé ptali, jak tam měníte žárovky, a my tam žárovky neměníme, protože tam nikdy nebyly.
1: Musím říct, že jsem tady po několikáté a nikdy jsem si toho nevšimla. Takže zvednout hlavu všem posluchačům.
0: Zvednout hlavu a díváte se do výšky 30 metrů. Takže to zkreslení, ta perspektiva dělá velkou změnu v tom vnímání, protože vy se díváte nahoru a vidíte malý symbol Ducha Svatého, to je tu holubici, a přitom ta holubice má rozpětí křídel 1,30 m. To je ta výška obrovská, ano. A ta úctyhodnost a ta monumentalita téhleté stavby. No, skončili jsme s těmi freskami nad hlavním oltářem, freska, která znázorně Trojici božskou. Vedle ní směrem dozadu je freska, která vidíte na ní tři rozjásané postavy. To jsou charitky, božští anděle, kteří tančí, jásají, radují se a velebí velikost Hospodina. A před kopulí je štvercovitá freska, na které je téma na nebevzetí Panny Marie. Vidíte, že tam je postava Matky Boží Panny Marie a anděle ji vynášejí nahoru. Takže na nebevzetí Panny Marie. No a pak máme v presbytáři na klenbě ještě 32 malých fresek a to je 32 zastavení litanie loretánské. Takže upozorním ještě na stříbrné obrazy, které jsou v presbytáři, abychom nepřeskočili tuhle tu důležitou část výzdoby. Na těch stříbrných obrazech je ve stručnosti znázorněna historie svatého Kopečka. Tam na tom prvním, vpravo, tam je les hluboký a v něm posova, která zabloudila. To je ten Andrýsek, který se tady ztratil v tom lese a zjevila se mu Panna Maria. Na tom druhém vidíme, že to je nějaký člověk, který klečí před oltářem. To je ten poustevník fikar, když se tam objevil v té rozestavené kapli ten milostný obraz. Na třetí fresce, který je po levé straně, vidíme kapli, která hoří. To je ten rok 1645, když to Švédové zapálili. A na té čtvrté fresce, která je vepředu, je slavnost Panny Marie při tom svěcení té nově vybudované kaple. Je to řečeno volným popisem. Ta historie a ty historické fakta jsou uváděny v materiálech trošku složitěji. Stěny, vidíte, že tam jsou hladké, ale pilíře, které tam jsou mramorové. To je ale jenom povrchní dojem, protože ty stěny jsou skutečně vymalované. Ty pilíře, které jsou na stěnách, tak ty jsou upraveny technikou mramorování, takže ta povrchová úprava, to není mramor jako originál, ale je to omítka s povrchovou úpravou mramorování. A mramor tady je jenom na hlavním oltáři, ty sloupy, ty jsou mramorové. Ale vidíte, že ta výzdoba nakonec na stěnách celé baziliky, která byla zhotovena tou technikou mramorování, je skutečně věrná kopie toho originálního mramoru.
1: Nepoznala bych to určitě.
0: Ještě jsem upozorňoval na to, že tady máme bohatou štukaturu. Zase se musím trošku pochlubit tím tou naší bazilikou, protože na mnoha poutních místech jsou štuky buď to jenom namalované, anebo některé namalované a některé pravé, ale my, kam se podíváte, tam je štukatura pravá. Dokonce i ty sochy například toho svatýho Augustina a svatýho Norberta jsou zhotoveny tou technikou štukování. Takže to není socha, která by vznikla tady a tam se jenom umístila, ale je to socha, která vznikla z toho, že na tom podstavci byl nějaká osa, nějaká kostra a na tu se postupně nanášely jednotlivé vrstvy, až z toho vznikly tady ty nádherné postavy. Takže to jsou takové zvláštnosti té naší výzdoby, o kterých málo kdo vlastně ví, a já je tady jenom tak zběžně popisuji a přidávám k tomu výkladu, protože to stojí za to, abychom to věděli.
2: Zajímavosti o výzdobě baziliky zakončí dnešní díl pořadu Před kostelem. V dalším díle nám průvodce Antonín Janíška přiblíží například kopuly i všechny oltáře a kaple svatokopecké baziliky. Od reportážního mikrofonu se prozatím loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
3: Na svatým kopečku u kostela bim bam, bim bam, jo, u kostela. Bouřlivá doba mě zapomněla, bim bam, bim bam, bim bam. Občas jí zahlídnu někde vpředu, bim bam, bim bam, jo, někde vpředu.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Pravidelným hostem konference Charis v Brně je duchovní a teolog David Novák, předseda Rady církve bratrské a pastor jejího sboru v Praze Stodůlkách, autor knih. Podle pořadatelů dokáže srozumitelně a prakticky předávat hluboké duchovní pravdy. Letos přednášel na téma biblického apelu z Pavlova listu Efezanům Nezarmucujte ducha Božího.
1: Možná i naše pojetí křesťanství někdy je hodně o výkonu. To znamená, kousnu se a budu lepším člověkem nebo budu lepším křesťanem. Ono to nefunguje, protože tam vstupuje jeden faktor a to je naše srdce a to nakonec vždycky nás nějak jako dostane. No a ta pointa, to, co bych chtěl, aby si lidé odnesli a samozřejmě především i já sám, je, že ta skutečná proměna přichází z hlubokého vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. A když ho člověk má rád, čerpá od něj svou identitu, tak potom vlastně chce být jiný a potom ho nechce zarmucovat. Je to jako v manželství. Manželku nechci zarmucovat ne, protože se jí bojím, nebo protože chci jet na výkon, ale prostě protože jí mám rád. A to není jenom mezi lidma, to je i mezi člověkem a Pánem Ježíšem. Tak je to zápas, ale tady to bych chtěl, aby jsme si nějak z toho, co jsem říkal, odnesli.
0: Řekl nám předseda Rady církve bratrské David Novák po své přednášce na konferenci Charis, která včera skončila v Brně. V příštích dalších hodinách se za tímto mimořádným setkáním ještě vícekrát ohlédneme.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. Americká armáda dokončila nejnovější údery proti Íránu a unijní ministři zahraničí projednají obchodní sankce proti nelegálním židovským osadám. Zprávy a Martin Matějka. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
2: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. A Centcom uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Útoky potvrdila i íránská státní média a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Agentura Reuters informovala, že ceny ropy v návaznosti na přátelské akce v Hormuzském průlivu vzrostly o 4%. Ministři zahraničí států Evropské unie dnes v Bruselu projednají možné omezení obchodu s nelegálními židovskými osadami na okupovaném západním břehu Jordánu. Zvažovat budou několik variant, včetně úplného zákazu dovozu zboží z této oblasti. Sankce zaměřené na nelegální osadníky prosazuje dlouhodobě skupina států v čele se Španělskem, Belgií či Irskem.
4: Cílem návrhů je vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila rozšiřování osad, které podkopává možnost dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Evropská komise podle serveru Euractiv navrhuje tři možnosti. První je zavedení systému dovozních licencí pro zboží z osad. Další možností je uvalení sankčních cel, která by toto zboží cenově znevýhodnila na unijním trhu. A nejtvrdší zvažovanou variantou je úplný zákaz dovozu zboží pocházejícího z židovských osad. O dalším postupu dnes budou jednat unijní ministři zahraničí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: 400 hasičů bojuje s velkým požárem nedaleko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči evakuovali stovky obyvatel.
5: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
6: Popsal televizi BFM hasič Frank Majár. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pielová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůře dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou, informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň ze třetího na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígerové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rybadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V řece Dyji Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová a pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
7: brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavy na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavy a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
2: Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí se u Rudné na 5. kilometru a jede se až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech, celkově zdržení jen provozem 20 minut. V Praze provoz pozvolna slábne, dopravu komplikuje zúžení Pekbelské, jezdí se vždy jedním pruhem a kolony jsou z Černého mostu přes Novopatskou asi na 30 minut. Kolony asi na 10 minut jsou i v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Ten čekáme hlavně polojasno, nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
9: V našem domě vždycky voněl rozehřátý.

0: Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhům pracovníků našeho rádia, jak současných, tak i těch bývalých. O své cestě k Bohu dnes vypráví Pavel Kohl a hezký poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
10: Jmenuji se Pavel Kohl a pocházím z malého města v Podhůří Krkonoš, kde jsem žil do svých studií na vysoké škole s rodiči, mladší sestrou, prarodiči v takovém generačním domku. Není tomu tak dávno, co jsem se dozvěděl, že moji rodiče mě dali do křesťanské školky, kde jsem slyšel o Bohu a určitě mě to ovlivnilo v tom mém působení potom. Rodičům se prostě líbilo to, že tam je takový jiný pořádek, ne jako v těch ostatních školkách. Mohl a nemusel jsem jít spát po obědě, když jsem nechtěl. A takové další drobnosti, které je vedly k tomu, že mě dali tam. Doma jsem se s Bohem nesetkával, ale s dobrými hodnotami ano. Viděl jsem, že je dobré nekrást a nelhat. A také jsem byl z malého města, kde se toho moc neututlá a rodičům se doneslo pomalu i to, že jsem nepozdravil někoho známého do týdne, a tak jsem se snažil být vzorný student a nikde moc nevyčnívat. Tušil jsem, že nějaký Bůh je a že je něco nade mnou a neuměl jsem to moc pojmenovat a uchopit. Během volných odpolední na internátu na střední škole jsem se tak pustil do toho hledání, kdo je Bůh nebo co je to nade mnou, co chrání, co řídí ten můj život, a začalo mě zajímat duchovno. Postupně jsem se začal seznamovat s různými léčivými účinky rostlin a symbolů a po čase jsem se dostal i k východním filozofiím a kurzům uzdravování energií. Dnes bych to nazval okultním věcem. Žil jsem spokojený studentský život, ale měl jsem možná jako spoustu mladých mužů jednoho takového kostlivce ve skříni. To, že jsem začal podléhat svůdným obrázkům žen na internetu a tak různě v časopisech. A bylo to něco, co jsem skrýval, čeho jsem se na jednu stranu chtěl vzdát, ale bylo to něco silnějšího než já. Bylo to něco, čeho jsem se nemohl jen tak pustit. Když jsem chtěl přestat, týden, 14 dní jsem zvládl, ale pak jsem znovu do toho sklouzl. A bylo to něco, co jsem skrýval, protože jsem se za to styděl a věděl jsem, že to není dobré. Poté jsem se dostal na Vysokou do Brna, kde jsem žil i nadále takovým samotářským životem. Přátel jsem úplně mnoho neměl, pár kamarádů ze základní školy, ale ti byli daleko, a jeden kamarád ze střední, se kterým jsme šli a bydleli jsme společně na privátě, a ještě další spolubydlící, který měl také jako já rád přírodu, tak jsme objevovali a postupně procházeli Brno a prožívali různá dobrodružství. A tak se skoro všechno dařilo. Měl jsem takový pohodový studentský život, ale problém byly trošku ty studia, které začaly upadat. Ve volném čase jsem hrál různé hry na internetu a trávil tak jako čas různým lelkováním a vím, že jsem ho nevyužíval úplně správně. Místo toho, abych se věnoval studiu, tak jsem právě hrál hry nebo objevovali Brno. Začal jsem tak procházet s odřenýma ušima, vždycky zkoušky jsem prošel tak akorát, a na tenhle způsob života byla i ta moje filozofie, i ty různé způsoby víry slabé. Jednou mezi přednáškami jsem měl volný čas a šel jsem do parku, že si budu číst. Přišli za mnou dva křesťané, kteří se mnou začali bavit o Bibli, o Bohu, a já jsem začal obhajovat tu svoji víru nebo to, čemu věřím. Byl to na jednu stranu příjemný rozhovor, ale moc si z něho nepamatuju. Jediné, co vím, že jsem jim nakonec slíbil, že si teda tu Bibli přečtu. Otevřel jsem ji a začal pročítat ty stránky Starého zákona. V několikáté knize Mojžíšové mi tam přišlo spoustu nařízení a nerozuměl jsem tomu, a tak jsem Bibli zase odložil a vyměnili za nějakou knížku východních náboženství nebo něčeho podobného. V tomhle období jsem se na jedné brigádnické akci seznámil s jednou kamarádkou, která byla taková možná zpřízněná duše, která měla podobnou filozofii, podobně jsme přemýšleli o tom duchovním světě, o tom, co není vidět, a posílali jsme si různé odkazy, články a společně jsme duchovně rostli, jenže špatným směrem. A ta kombinace těch studií, toho kostlivce a takových nesourodých filozofií kolem mě pomalu utahovala okovy. No a pak přišel říjen roku 2011, kdy bylo krásné jasné dopoledne a já sedím v ponurém pokoji a nudně tak prohlížím články na internetu a něco pročítám. V tom ke mně dorazí zpráva: Bůh tě miluje, ví, jak na tom jsi, chce, abys ho přijal za svého pána. A právě ta kamarádka, která se mnou sdílela tu svoji víru, tak den předtím poznala Boží lásku a rozhodla se stát Ježíšovým následovníkem. Její nadšení ve mně vzbuzovalo mnoho otázek, zájem, a tak jsem se ptal a bavili jsme se spolu, psali jsme si dlouhé hodiny a ona psala ten svůj příběh, jak přišla k Bohu, jak se s ním setkala, a já jsem se ptal a během toho našeho rozhovoru do toho pokoje, kde slunce nikdy nesvítilo, začalo svítit slunce tak, že z protějšího okna slunce se odrazilo a osvítilo mi přímo do obličeje. A já jsem věděl, že ten Bůh, o kterém mluví, že je živý, že se mě dotýká, že už mě znal dlouho předtím, než jsem já ho vůbec začal hledat, že on mě stvořil a věděl jsem, že už ho nemusím dál hledat. Vím, že jsem potom ještě odešel na jednu přednášku a kamarádka tam stále čekala, když jsem přišel, a poslala mi ještě nějaké odkazy, kam se podívat a že mám číst Bibli. No a ten večer jsem si tak uvědomil to, jak jsem špinavý a to, jak jsem dělal špatné věci, že jsem se schoval pod peřinu a možná hodinu jsem ležel, brečel a říkal Bohu to, co mě mrzí, to, co jsem udělal špatně, to, co jsem, i když jsem nekradl nebo snažil se ty zlé věci nedělat, tak vím, že jich bylo stejně spoustu a že spoustu věcí, které se Bohu nelíbily, a právě to prohlížení žen a hledání toho uspokojení na internetu. A když jsem to Bohu odevzdal, tak jakoby něco spadlo, zalil mě úžasný pokoj, klid, a už jsem od té chvíle nemusel se ani jednou podívat na, nebo nemusel hledat to uspokojení na internetu, ani jsem nemusel chodit za léčiteli pro radu nebo číst horoskopy. Vyhodil jsem všechny ty materiály a dostal jsem sílu k tomu vůbec s tím takhle naložit a vyhodit to ze svého života. A to bylo něco úžasně osvobozujícího. Zároveň se změnil i můj postoj k knihám, protože jsem do té chvíle moc nečetl, nebo jenom tak to, co bylo povinné do školy a ke školní četbě. Ale potom jsem měl neuvěřitelný hlad po Bibli, po tom Božím slově, po tom slovu od Boha, který mě miluje. Vím, že jsem celé dny četl od rána do večera, že jsem byl rád za každou odpadnutou přednášku, kdy jsem mohl číst a sednout si za Bibli a věnovat se a povídat si s Bohem, že to byl úžasný čas. Mezitím jsem doma o té své víře nic neřekl, ale při návštěvě mi mamka říkala, že jsem nějaký jiný, že se něco změnilo, a tak to byla možná první možnost rozhovoru, nebo že si té změny všiml někdo další, a Ježíš tak začal postupně měnit i ten můj život a vztah k lidem a všechno, co jsem dělal, tak jsem se na to mohl začít dívat nově. Po 3 měsících, kdy jsem četl Bibli a modlil se, tak jsem zatoužil po setkání s dalšími křesťany. Zatoužil jsem potom sdílet svoji víru. Do té doby jsem měl akorát právě Bibli a tu kamarádku, která ale byla z Prahy, takže jsme spolu sice dlouze telefonovali, ale nebylo to ono. Chyběl tam ten osobní kontakt, chybělo to sdílení, jestli to, co prožívám, to, co dělám, jestli je v pořádku, jestli to není prostě špatně. A měl jsem spoustu otázek, tak jsem začal přemýšlet, kam jít, tak mě napadl kostel, že bych mohl jít do kostela, tam jsou zajisté věřící. Došel jsem v Brně do prvního kostela, který mě napadl, a to byla středa a bylo tam jenom několik babiček a vím, že jsem si z toho moc neodnesl, že jsem byl trošku zklamán, že to bylo něco jiného, než jsem četl v Bibli, ale vím, že i do kostela chodí jenom lidé a že to prostě nemůže být nikdy tak dokonalé. A asi týden po mé první návštěvě v kostele mě napadla myšlenka, že ve vedlejší ulici je jakási modlitebna baptistů, tak jsem na internetu si prošel trošku něco k jejich historii a jestli to není nějaká sekta a čemu věří. A po přečtení a zjištění, co jsem mohl, tak jsem se rozhodl, že tam v neděli přijdu a podívám se tam. Že za zkoušku nic nedám. Tak jsem tam v neděli ráno přišel a u dveří mě přivítal starší pán, který mě podal ruku a řekl mi, ať se tady posadím a popřál mi příjemný den. A bylo to něco, co mě oslovilo, že se mnou takhle dlouho nikdo nejednal. Takové to přijetí, ta láska, to zhromáždění bylo zvláštní tím, že byl zrovna křest několika lidí. A v Bibli jsem četl, že ten křest je důležitý, nebo je to takové vyznání něčeho, co se děje uvnitř. A tak i já jsem zatoužil po křtu a půl roku na to jsem mohl být v tomto sboru pokřtěn. Také hnedka při tom odchodu, když jsem odcházel z té první bohoslužby, tak jsem byl pozván na setkání mládežníků, které bylo druhý den. Dorazil jsem tam s určitým očekáváním, protože jsem zaprvé nikoho neznal, nikdo neznal mě, bylo to nové prostředí a já jsem úplně se s lidmi moc nebavil a nechtěl se sdílet, ale byla tam taková atmosféra, že za mnou mladí lidé přišli po skončení programu a ptali se mě, jak jsem se tam dostal a jak jsem vlastně uvěřil, jak jsem přišel k Bohu a já jsem se rozpovídal a mluvil a vyprávěl jim tohle svědectví, které teď tady sdílím. A tak jsem začal se zapojovat i do fungování toho sboru a chodit do té mládeže. A nějaký čas poté mě oslovili dvě sestry právě z mládeže, že mají na srdci udělat skupinku s kamarády, kteří už o Bohu možná něco slyšeli a že by je s nimi chtěli se povídat a mít takové setkání. Jestli jim nechci pomoci, jestli jim nechci do toho vedení, aby tam byl i nějaký kluk. A tak jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si já a věc druhé, když s lidmi se normálně moc nebavím. Nakonec jsem to ale zkusil a bylo to něco úžasného, kdy jsme se mohli společně modlit a právě vytvářet něco nového, pozvat kamarády, začít se s nimi bavit nad drobným občerstvením. Vím, že tam Bůh začal jednat, že nás začal spojovat, začaly tam vznikat pevná přátelství a z téhle skupinky už teďka se plánuje třetí svatba. Skrze tadyhle ten možná drobný krůček vzniklo něco nového, takové úžasné společenství lidí, kdy si vzájemně pomáháme a víme o sobě, bavíme se spolu, cestujeme a různě prožíváme všechno kolem. Postupně jsem začal Boha vnímat jako otce, který mě učí chodit a mluvit a nejen v tom duchovním světě, ale i ve vztazích a v tom všem kolem a ve škole. Skrze vztah s ním jsem se začal uzdravovat i ten můj vztah s rodiči a s dalšími lidmi, se kterými jsem třeba špatně vycházel. A Ježíš se pro mě stal věrným přítelem, ke kterému můžu zajít s jakýmkoliv problémem a většinou na sebe řešení nedá dlouho čekat. Stačí se s ním pobavit a on mi ukáže už nějakou cestou jít nebo jakým způsobem něco vyřešit. No a Duch Svatý je pro mě takový úžasný průvodce, nejen Biblí, ale i životem, kdy mi radí, inspiruje mě a pomáhá mě a učí mě pomáhat na jeho díle duchovním i fyzickém.

Samotářský Pavel našel v Ježíši Kristu svobodu a radost a díky tomu také společenství, kde zažil skutečné přijetí a lásku. Pokud byste se chtěli dozvědět o Bohu, o Ježíši Kristu, o víře víc, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. V případě, že byste se chtěli vrátit k aktuální nebo některým předešlým epizodám, jsou k dispozici k poslechu v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Ty dnešní stopy končí. Z Rádia 7 se s vámi loučí Milan Remeš a těší se zase brzy naslyšenou.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Již tradičně bude středa před horňáckými slavnostmi, letos tedy 15. července od 18 hodin na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou patřit horňákům. Srdečně vás zveme na pohodový letní večer v rámci veselského kulturního léta, který vás dokonale naladí na nadcházející slavnostní víkend. Hlavním hudebním průvodcem celého programu bude horňácká cymbálová muzika Petra Galečky. Na pódiu se k ním připojí také dětský folklorní soubor Lipovianek, folklorní soubor Lipovian, zboreček žen z Lipova a skvělí soulisté. Přijďte si poslechnout poctivý horňácký folklor, potkat se s přáteli a užít si jedinečnou atmosféru teplého letního večera. Horňácká muzika Petra Galečky vám zahraje a zaspívá i v dnešní voničce. Přejeme ničím narušený poslech a úspěšný nadcházející týden. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Horňácké slavnosti 2026. Festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Máří Magdaleny. Letos připadá na tento víkend. Koná se tedy 16. až 19. července ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Hlavní večerní pořad v pátek 17. července na Strážné hůrce je věnovaný loňským a letošním jubilantům, osmdesátníkům Jarku Miškeříkovi, Petru Jelínkovi a sourozencům Antonínu a Jiřímu Mičkovým a 60leté muzice Martina Hrbáče. 30leté výročí svého založení si připomenou samostatnými pořady oba lipovské sbory. Zboreček žen z Lipova a mužský sbor z Lipova. Za pozornost návštěvníků slavností stojí samozřejmě tradiční jarmak i několik zajímavých výstav v malých regionálních muzeích horňáckých obcí. V sobotním odpoledni proběhne tradiční supí škrek, soutěž o největšího znalce horňáckých sedláckých. Horňácké slavnosti tradičně vyvrcholí v neděli odpoledne na Kuželovském mlýně pořadem o horňáckých baladách.

Před malou chvílí bylo 11 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní začíná pořad čtení na pokračování, ve kterém otevřeme třetí část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma, tentokrát s názvem Zabíjačka. Autorem textu je Felix Háj. Čte Marcela Kopecká. Nyní už předávám mikrofon Aleně Rubášové.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část třetí, zabijačka. Ve 16:00 odpoledne přinesl Hajný z Lážova dřeváčky pro Káju, Týna pro Zdeňu. Děti se honili po stráni. Pan Lesní na ně zahvízdl. Byli tu ve chvíli. Dva páry dřeváčků seděli na lavici u kamen. A je, to jsou krásné botičky, řekl Kája a vztahoval po nich ruku. Nic, řekl pan Lesní, až zítra do školy. Zase jste zlobili, rámu zdělali. Teď se nasvačíte a půjdete rovnou spát. Kdo pak by se s vámi zlobil? Kája měl ještě pod kolínkem uvázaný kus provázku. Co pak to máš za parádu na noze? Ptal se pan Lesní. A to prosím, červenal se Kája, to nic není, ale kdyby šel za mnou strejček Číškovic, myslil by, že mu vypadl provázek od prasátka, zvedl by jej jako nic a já bych musel chrochtat. Tak ho nemjeste, řekla Týna. Zdenička už má ustláno a Kája prý doma taky. Kája už nedojedl. Najednou mu bylo hrozně líto, že je čtvrtek a že mají spát, když sluníčko nejlepší svítí, když ptáci zpívají a všecko voní. Chytl ty trošku větší dřeváčky, zdvořile pozdravil a uháněl domů. Opravdu. Postýlka byla ustlána a nikdo doma. Svlékl se, pomodlil, ale spát kde pak? Slzičky se mu do očí draly, oči ho pálily. Sluníčko vyzlacovalo čistou jizbu. Až sem voněla Rezeda ze zahrady a on měl spát. A přece usnul, ale v pláči usnul. Za to od 15:00 budil maminku. Už aby jsme vstávali. Jak se nasnídal, obul punčošky a do dřeváků. Ale obličej jeho stáhl se do smutku po několika krocích. Dřeváky byly těžké, neuměl v nich chodit, tížily mu nohy k zemi. Nechtěl-li při každém kroku z nich vyjet, musel je táhnout za sebou. To takhle do školy nedojdem ani do večera, pomyslel si a začal opatrně vyjednávat s maminkou. Moc hezké jsou ty dřeváčky, ale třeba bych si je mohl nechat na později, maminko, až se v nich naučím chodit. Proto je musíš nosit, aby se s tomu naučil, řekla maminka suše a dodala. Nic jiného k obutí nemáš. Ty poslední botičky jsou propálené a na dranc. Dvoje střevíčky jsou tvrdé jako koráb a bos dnes nemůžeš. Podle sem je bláta až hrůza. A už jdi. Maminka se přece jen hněvala. Kája se šoural k lesovně. Zdeňa už oskusila dřeváčky, ale hned prohlásila, že v tom nepůjde za nic. Že je to těžké jako z kamene a že by si v tom otloukla nožičky. Ale paní lesní řekla přísně. A to by tak hrálo. To je trest za vaše uličnictví a my taky nemůžeme vyhazovat peníze. Dřeváčky se koupily, budou se nosit. Pro pána krále, pomyslel si Kája, ještě aby vzácná paní řekla, budou se nosit do roztrhání. Na Zdeňu se musela vzít metlička a tak neslavně vyšly malí poutníčkové v dřeváčkách z lesovny. Hned na dvoře upustila Zdeňa slabikář, vypadl z něho ovšem úkol a zrovna do hromádky bláta. Tož dostala ještě na cestu a šla bez slabikáře. Jen penál si nesla a narychlo napsaný lístek od paní lesní, že úkol přinese odpoledne. Šli zvolna. Kája prohodil, že se mu nožičky nechtějí odlupovat od země a Zdeňa už zase začala nabírat. Nic neplač, Zdeňo, koukej, jdeš jako na vejlet a jen tak s penálkem. Heleď, až zajdem k průseku, zujeme se.
Dopak by se takhle courál. A před Lážovem se obujem. Za chvíli šly děti bosy, dřeváčky v rukou, hezky od těla, protože byly plny bláta. Ani nevzpomněli, že tam u pařezu nechali punčošky. Zdeňo, už víckrát nebudeme vynášet záclony a ani vůbec na hrocha si hrát nebudem. Co myslíš, když poledne pěkně poprosíme, že už vůbec nebudeme zlobit, snad už v dřevákách nemusíme. Zdeňa se jen mračila. Před Lážovem zas vzali dřeváky, ale na punčošky nevzpomněli. Jak zašli mezi stavení, hned jim bylo horko, protože viděli, jak s úsměvem každý si je prohlíží. Kája začal vysvětlovat, že je dnes taková hrůza bláta, že ani vůbec v botách není možné jít. Ale Vojta Brabencovic řekl hned. Nemel na prázdno, jindy je větší bláto a chodíte v botkách. Máte je u ševce, viď? Paní řídící je zahlédla a zavolala do kuchyně. Stěží zadržujíc smích řekla jim, aby si umyli nožičky, že je mají hrozně zablácené, a potom, aby si zašli pro dřeváčky sem. Pochopila, co se stalo, a poslala Bětušku s lístkem do lesovny, že děti asi cestou se vyzuli z punčošek a že mají patičky natlučené, že už jsou dost potrestány, aby jim poslali botky. Týna je přinesla i s hrudkou másla a vyprávila, co se stalo. Však taky nese oboje Zdeniny botky. Kája, že opravdu nemá pro dnešek ničeho na nohy. Tož to dopadlo dobře. Když děti slíbily, že budou hodné, bylo jim odpuštěno. Ještě dlouho potom si povídali, že to byla moc zlá cesta. Když někdy zase začali zlobit, stačilo vytáhnout dvoje dřeváčky a bylo ticho. Však si nadělali puchýřů, že kolik dní nemohli pořádně běhat. A to byl pro ně ten největší trest.

0: Koncem ledna, když hezky tuho mrzlo, prohlásila paní lesní. Ve středu bychom mohli zabíjet. A co to, vzácná paní? No čuníka přece, krmníka. Pravda, ty o tom ještě nic nevíš. U vás prasátka už kolik let nedrží. To tenkrát, jak padla na vepřový dobytek červenka, přišli hajných o dva pěkné kusy. Zařekli se, že už to do domu nechtějí. Přenechávám jim z našeho sádla. No tož, přijde řezník, zastavíte se tam zítra, omráčí ho palicí, z čerstva zařízne. Panečku, mladý Leška se v tom vyzná a to potom budou časy. Bolí ho to, vzácná paní? No trošku, to víš, ale to jináč nejde. Křičí? A jak, řekla Týna. Já vždycky vstrčím hlavu do peřin, abych to neslyšela. Krví bych nemíchala za nic. To děláte ta Šafářovic. Kájovi bylo v tu chvíli hrozně smutno. A to on tu nebude za nic. Už si vzpomíná. Každý rok v lesovně zabíjeli a je vždycky poslali do hajnovny. Letos už musíte pomáhat, řekla Týna. To se nalítáte do Lážova. Ale Kája si pořád opakoval, jak palicí krmníka strejček Leškovic uhodí, zařízne a on křičí. Tolik křičí. Je, on tu nebude ani za nic. Moc by mu to bylo líto. Což vzácný pane, obrátil se na pana lesního, kdybyste ho zastřelil, aby bylo hned po něm. Inu, chlapče, lepší by to bylo, ale co by bylo smíchu, že lážovský fort nemá v lese už ani zaječího běhu, tak musí doma střílet prasátka, aby nevyšel z cviku. Zítra se zastavte u Lešky, aby jistě ve středu v poledne přišel. Taky si připravte dvě tašky a ty, maminko, arch papíru a piš, čeho je třeba, ať to děti přinesou. Hlavní věc, aby bylo dost špejlí, ať nemusíme špejlovat cirkami. Kája přešlapoval u okna. Tak ve středu? A je, to vůbec ani nepřijdu. A to je škoda. Budu muset asi dělat otýpky. Ale kde pak? Než to zabije, počkáte u mne v pokoji a pak, abyste byli pořád po ruce. Děti šly s těžkou hlavou k Šafářovům. Teta, vy budete míchat krví? Ptal se Kája. No bodejť. Teta, takhle, kdyby vás někdo zařezával, to byste nemíchala, že ne? Šafářka se po něm ohnala ručníkem a hubovala. Koukejme se, někdo to přece dělat musí, ne? Týna zaleze, vzácná paní to vždycky opláče. A z čeho by pak byla polévka a jelita, co? To bylo v pondělí. A v úterý byly odpoledne děti v Lážově pětkrát. V kuchyni trůnil zrovna u okna veliký štoček, vedle něho menší stůl a na něm plno sáčků, citrónů a těch žemlí a nožů a hrnců a hrnečků a pekáčů a prkýnek. Zítra do školy nepůjdete, rozhodl pan lesní. Kdyby bylo něco potřeba, kdo by doběhl? Leška přijde v 11 hodin. To bylo jediné jasné okénko v Kájově smutku, že nepůjde do školy. Je to tam hezké, co pak o to, ale v lese je to přece lepší. Jindy, když pustila Týna krmníka, co se mu nasmáli, když se v blátě válel? A což tenkrát, když nebyl nikdo v lesovně doma a Kája ho pustil a on se rozběhl a Kája uháněl, co mohl a nakonec musel hodně rychle vylézt na hrušku. Zdeňa se zavřela do slepičího chlévka a potom měla čmelíky. Je, pořád se poškrabovala, až musela do vany. Teď už ani krmník nesmí ven. Jen funí v chlívku. A jistě je mu smutno. Ve středu byly děti v Lážově do 11 hodin ještě dvakrát, ale jak viděli Lešku s nožem a ocílkou a v bílé zástěře, jen se na sebe podívali a rovnou k Lážovu. Zastavili se až u domků. Jestli pak už je po všem. řekla Zdeňa.
1: Ju po všem. Vzácná paní chystala strejčkovi Leškovic oběd. Povídala Jitrniček, že se všude nají dost a radši, že mu udělá něco jiného. A než se nají a než se do toho dají, ten měl nůž, viď? Panečku, ten by podřízl pana loupežníka jako nic. Teď se budeme pomalu loudat tamhle humny, obrazíme lážov a potom už snad bude po všem.
0: A opravdu. Když se vrátili, vypařený krmník už visel na ohromné skobě a zrovna bylo vidět, jak tuhne a stydne. Teď už bylo po smutku. Strejček Leškovic pořád tam něco kutil stínou a teta Šafářovic míchala něčím v hrnci. Teď strejček Leškovic pořád něco v rukou přehazoval. Týna něco prala, zas nabrala na vaničku plno sněhu a volala, jak to studí, a teta Šafářovic také. Pan Leška přehlédl přípravy v kuchyni a ještě něco podotkl. Potom šel promrzlého krmníka půlit a čtvrtit. Sekal na štočku kusy masa do jitrniček. Jak všecko připravil, že teda ráno v 8 hodin přijde, maso ať se vaří a ta střívka, týno, zavolal, ať jsou jako květ. Kája si chyt hubičku do dlaně a smál se.
1: Heleď, Zdeňo, pan řídící jednou povídal, že struny na houslích jsou z ovčích střívek. Z ovčích nevím, co je, ale střívka támhle perou. Panečku, to by byly struny, to snad na basu nebo do varhan, kde pak na housle. To pan řídící nikdy střívka ani neviděl.

0: večeři dělala paní lesní dětem mozeček z vajíčky a pro všechny kousek vepřového na kmíně s bramborem. Povídá Kája, když snědli. Mozeček se ve vajíčkách ztratil jako nic, to je taky jen taková vymýšlenost. Dostali i maso s bramborem, snědli 2-3 kousky masa, ale brambor s omáčkou si libovali. Počkejte zítra, děti, to bude něco, řekl pan lesní. Taková domácí jaternička, to je hotová báseň. Známko Mariánky, známko Česneku, to bude něco. Kája si z toho pamatoval jen báseň, Mariánka a Česnek. Toho trochu zarazilo. Uvažoval, báseň říkají čtvrťáci, pane jako tu polednici, nebo vězeň na věznězi, jak začíná zás v okně zadumán. Ale kde pak jitrničky? Mariánka, pro pána krále snad nemyslil vzácný pán Mariánku Šafářovic, co je ještě v peřině. No to by teta dělala rámus. A Česnek? No ani se na jitrničku nepodívá. Česnek, ten zná čpít v hubičce. Tím se všecko zkazí. Děti byly ospalé. V ostrém, mrazivém vzduchu vyběhané zavírali oči. Paní lesní donesla polospící Zdeňu do pokoje, Káju si vzala na starost Týna. Ten spokojeně spal za chvíli v druhé posteli v Týnině pokojíku. Však za chvíli přijde Hajná, mají ještě plno práce. Řeknou jí, že Kája tu dnes spí. Ještě o 7. Kája dobře spal. A jak oči otevřel, ne a ne se vzpamatovat, kde je. Chtěl zavolat, maminko, ale tohle přece je Týna. Už si vzpomněl, že spal v lesovně. Nepřišel Leška o 8, vždyť bylo ještě šero, ale k 9 tu byl jako na koni. Maso bylo vařené zrovna a teď to šlo. Na plotně to syčelo, pískalo, stříkalo. Z otevřených oken i dveří valila se voná bílá pára. Pan Leška velkým kolikadílným sekáčkem kolíbal vařené maso na štočku, tamhle čpěl na talíři roztrouhaný křen. Týna teď chytla pár hlaviček česneku, oloupala je, nakrájela, posolila, nožem to roztírala na prkínku a nikdo ji nezakřikl, že se to všecko tím česnekem zkazí toto. Ještě pan Leška řekl, a teď tu Mariánku, taky se solí, Týno. A Týna zabroukla, vždyť já vím, co pak to dělám prvně. Na štočku byl velký kopec krásně rozsekaného masa i 2 kořínky. Ještě večer jeden pan Leška poslal. Teď z toho udělal krásný velikánský vdolek, uprostřed prohloubil důlek a obrátil se na paní lesní. Tak bych prosil vzácná paní. A paní lesní, honem si ještě, jistě dnes už po 50., umyla ruce a šla k malému stolku, kde na mističkách bylo tlučené koření. Tak bych prosil sůl. A ruka paní lesní opatrně nadnáší se nad tím velikánským vdolkem a natřásá tam sůl. Ještě? Ptá se. Štipec a pepř a potom nové koření. A tak to jde za sebou, až pan lesní otevře dveře a řekne. Safra, safra, mistře, naše maminka vás poslouchá lepší než mne. Ale mistr se nedá rušit. Česnek, vzácná paní, moc ne, ale moc malonko taky ne. Česneček je moc dobrá věc. Ale čpí, strejčku, vzdychl Kája. I nečpí, to musí člověk vědět, kolik dát. Dětem je taky tu ze zdraví proti škrkavkám. Je, strejčku, to Zdeňa krmí škrkavky cicvárovým semínkem, kde pak česnekem. Vysvětluje Kája a v duchu dodává. Proti chorele, proti škrkavkám. Za chvilku někdo řekne, že je česnek taky na rozbité koleno nebo roztlučený loket. Zdeňa, která prve snědla větší kousek ovaru, sdělila mu smutně.
1: To mě bolí bříško.
0: A to je brzo, prohodil Kája. ještě jsme ani nezačali pořádně jíst. Vidíš, já ti říkal, nech si místo v ledvinách. Ani nemukej, nebo ti dají kousat česnek. Pan Leška prohodil. Tak už bychom měli všecko. Žemliček dost, vzácná paní, tak to zamícháme. Kája vyvaloval oči. Panečku, ten to uměl prohánět. Sem tam oběma rukama. Najednou byl prejt v jednom rohu štočku, najednou v druhém, tu z něho byla hromada vprostřed štočku, tu zas byl rozložený po celém. Konečně udělal krásný kopec, vzal lžíci, nabral, ochutnal, znalecky nechal chvíli na jazyku ležet, spolkl. Vzácná paní, jako mandle, no, udělám nějakou na zkoušku. A v tu chvíli jich nabil rukou asi 5 a šup s nimi do hrnce. Když se uvařili, vyndal je na čisté prkénko. Vzácná paní ochutnají. Kdyby bylo třeba něco přidat, beze všeho, vzácný pán, ať taky okusí. Paní lesní rozkrájela je na půlky, zavolala pána, zavolala i hajnou, i Týna dostala, i děti. Každý vzal a ochutnával. Chvíli bylo ticho. První promluvil pan lesní. Mistře, takové nedělají ani v knížecí kuchyni. Ty se vám povedly. Tak holky špejlujte a ať jich pár praskne, ať je dobrá polévka. Teď to, pane, šlo. Sotva postačili špejlovat. Z první várky dostali děti po 2 jaterničkách s chlebem a s připomenutím, jak budou mít dost, aby přestali. S masem, že není žádná legrace, že by je mohl i žaludek rozbolet. Děti se uklidili z talíři do pokoje. Hned snědl každý jednu a Kája podotkl. Vzácná paní řekla, žaludek. Ju, žaludek ani o takové dobrotě neví. Ledviny, ty mají dnes posvícení. Taková jitrnička by spadla do žaludku, ju, až by byla hloupá. Já bych jich sněd 10. A načínal druhou. Já taky, odpovídala Zdeňa. Ale sotva. A už pomalu dojedli druhou. Tak, prohlásil Kája, teď už nebudu jíst vůbec nic až v neděli. Aby jsme se trochu proběhli, ne?
2: Mě zas už bolí bříško, kňourala Zdeňa.
0: To máš nejspíš moc malé ledviny. Tak pojď honem.

0: Poslouchali jsme třetí část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma spisovatelky Marie Wagnerové, píšící pod pseudonymem Felix Háj. Četla Marcela Kopecká.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Máme 11 hodin a 30 minut a vy stále posloucháte Proglas teď už s Alenou Rubášovou v pondělí 13. července 2026. Katolický kalendář ukazuje na svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 císaře svaté říše římské, manžela svaté Kunhuty. Zemřel v tento den roku 1024. Pochodem z Prahy k hradu Lipnice nad Sázavou v tento den roku 1912 začal první tábor českých skautů. 75 by dnes oslavila Danuše Muzikářová, oběť rudé totality. V srpnu 1969 ji 18-letou na Moravském náměstí v Brně zastřelil dosud neznámý milicionář při potlačování protestů k prvnímu výročí sovětské okupace. 22 let dnes uplynulo od úmrtí zpěváka, skladatele a hudebníka, vystudovaného sociologa Karla Zicha, člena Spiritual Quintetu. 70. narozeniny dnes slaví otec Peter Krenický, slovenský řecko-katolický kněz a misionář na Ukrajině. A 82 let se dožívá maďarský architekt, sochař a designér, profesor Erne Rubik, vynálezce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů. No a svátek v občanském kalendáři mají všechny markéty a markétky. Jejich jméno pochází z Orientu a znamená perla. Srdečně blahopřejeme. Na vlnách Proglasu nás dopolední proud unáší vstříc myšlence na den Hany Pinknerové s názvem Co lze ještě přidat, po níž následuje polední modlitba Anděl Páně a hudební siesta. Tentokrát složená z děl Clemence de Grandval, Clauda Debussyho a Maurice Ravela. Příjemný poslech a zůstaňte s Proglasem.

0: Poslouchali jsme Sony a Cher na nahrávce z roku 1965. Cenu ekumenické poroty 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech získal snímek Za zády mi číhá lev. Podle tříčlenné mezinárodní poroty má tento film evangelijní charakter, vysvětluje její český zástupce Lukáš Jirsa, filmový publicista, vedoucí pražského studia a dramaturg naší sesterské televize Noé.
1: Tento příběh vlastně se odehrává na Kypru a jedná se o setkání 18-leté senegalské uprchlice Mariamy a 40-leté Kypřanky Stely, která Mariama uprchlice vychází vlastně z azylového domu a ta Stela se o ní v tom azylovém domě starala, nicméně oni zůstanou v kontaktu i poté a vlastně se z nich stanou kamarádky a vzájemně si pomáhají. A na tom příběhu nás zaujalo kromě jiného také ta skutečnost, že vlastně velice chytře vystavěn, protože v něm dochází k takovému překvapivému obrácení těch rolí, kdy bychom předpokládali, že právě ta, která bude potřebovat pomoc, bude ta mladička migrantka, ale ono je to naopak, ona ta mladička migrantka vlastně postupně začne více a více pomáhat, a to nejenom s těmi praktickými věcmi a složitou životní situací, ale vlastně i s nějakým vnitřním otevřením vůči světu a vůči budoucnosti a vůči druhým lidem té 40-leté Evropance Stele. Takže vlastně ona, ta migrantka, o které bychom předpokládali, že bude v té těžké situaci, tak je naopak tou, která v sobě nese stále vlastně nějakou víru v budoucnost a má v sobě takové světlo, které vlastně bychom mohli z křesťanského hlediska právě interpretovat jako to poselství naděje, a ta postava té mladé migrantky má až takovou kristovskou vlastně charakteristiku. A zároveň, což je pro ekumenickou porotu důležité, ten příběh v sobě jasně nese nějaké poselství naděje a otevřené budoucnosti.
0: Film se podle Lukáše Jirsy pravděpodobně do českých kin nedostane.
1: Tam by to byla spíše otázka, bych řekl, náhody, protože ono, jakmile ty filmy nejsou úplně nějak divácky atraktivní, tak mají těžší cestu do kina a spíš se opravdu těchto evropských filmů potom je musíme hledat buď na nějaké platformě na internetu nebo na nějaké videoplatformě, případně potom právě v televizi. A samozřejmě, že já třeba jako člověk, který se stará i o zajišťování filmů pro televizi Noé, tak se orientuji podle toho, které snímky dostaly cenu ekumenické poroty, a ty potom třeba se snažím o to více do naší televize dostat, abychom je mohli divákům nabídnout. A také doufám, že bude třeba alespoň na podzim jedno promítání v Praze v rámci cyklu Film a spiritualita, který provozujeme v Městské knihovně v Praze, ale to ještě není jisté.
0: Vážným kandidátem na cenu ekumenické poroty byl snímek režiséra Ivana Ostrochovského Pramen, který tento čtvrtek přichází do kin.
1: Získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků Fipresci, a ten mohu posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu, a hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. Je to film, který jaksi na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říct si, tak teďka ty, které budeme více kontrolovat, budou právě ti to. A potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské. A tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všímali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké hranice lidské důstojnosti.
0: Podle Lukáše Jirsy si Karlovarský festival stále udržuje vysokou úroveň.
1: Mě vždycky strašně líto, když se dočítám, ať už v některých médiích, nebo spíš na Facebooku a v komentářích lidí, že je to nějaký umělý svět jenom pro třeba vybranou skupinu lidí, nebo že to jsou prostě jenom večírky a modelky a tak dále. Protože když se zhasnou světla toho kinosálu, a ty kinosály jsou samozřejmě plné a narvané lidmi, tak jsou to filmy, které se skutečně zaobírají z velké většiny naší každodenností, našimi problémy, ale i radostmi a nejrůznějšími strastmi. A jsou to filmy, které buď upozorňují na nějaké problémy, anebo naopak dávají divákovi naději. Takže jako v těch Karlových Varech vždycky jde o to, jak si to člověk udělá a kdo chce chodit do kina a dívat se na dobré a podnětné filmy, tak na ně chodí. A kdo chce chodit na večírky, no tak chodí na večírky. Ale rozhodně to není tak, že by tam nemohl přijet kdokoliv a nemohl být do kina a nebylo by to pro něj užitečné.
0: Řekl v rozhovoru na Proglasu člen ekumenické poroty Mezinárodního filmového festivalu, který v sobotu skončil v Karlových Varech, vedoucí pražského studia a dramaturg televize NOE a také filmový publicista Lukáš Jirsa.

0: černočku vař, kouzlo mé rychle se zdař, tak hrnek z medu kaši vaří.
1: Jak pravý vař,
0: když řekneš hrnečku vař, kouzlo mé rychle se zdař, tak

0: Tak to byl Pavol Hamel na nahrávce z roku 1973. Každou neděli vychází nová epizoda podcastu z poutního místa Vranov u Brna. Duchovní povídání. Nabízí rozhovory, kázání a tematické úvahy. Podle tvůrců je prostorem pro každého, kdo touží po duchovním růstu a hlubšímu porozumění křesťanským hodnotám v každodenním životě. Za projekt hovoří na Proglasu Viktorie Vunšová.
1: Každé téma jde rovnou k věci, nejsou to žádné zdlouhavé řeči, je to vždycky jenom na zhruba takových 5 minut, je možné si to pustit kdykoliv během týdne, jsou to vždycky nějaký zajímavý témata, například téma umění odpouštět, nebo jestli musím věřit v něco konkrétního, takové hluboké myšlenky, ale někdy je tam i něco, že se vysvětluje, například Velikonoce, svátky vzkříšení a otec Karel tam vlastně o tom něco říká. Ten podcast je zcela zdarma, bez reklam, je to jenom čistý obsah, zaměřené fakt na to podstatné. Je to i na Apple Podcast, na Spotify a na našem webu je to přístupné. Chceme posluchačům předat nějakou hloubku a nějaké zamyšlení nad tím svým i životem a jak ho lidi tráví a že by mohli vlastně se zastavit, pomalit a vybízíme vlastně i k tomu, že my jako duchovní centrum jsme takové to místo klidu a ticha, že i k nám můžou přijet a tady se zpomalit a sklidnit.
0: Uzavírá pro posluchače Proglasu Viktorie Vunšová z Duchovního centra Vranov.

0: Dozněla hudba k baletu Má matka husa Maurice Ravela. Londýnský symfonický orchestr řídil André Prevain.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Teherán dál jedná se zprostředkovateli rozhovoru o míru se Spojenými státy. Dva bývalí příslušníci STB dostali dvouletou podmínku za perzekuci herce Tomáše Tepfra. Osevní plocha v Česku oproti Loňsku klesla. Hezké odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Irán dál udržuje diplomatický kontakt s Katarem, Ománem a Pákistánem. Se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy, jedná i přes eskalaci bojů na Blízkém východě. Informuje o tom agentura AFP, podle které se Teherán snaží taky dohodnout s Ománem na mechanismu správy Hormuzského průlivu. Americké síly v noci znovu útočily na Irán. Ten naopak udeřil na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Dvouletou podmínku dostali dva bývalí příslušníci státní bezpečnosti. Soud je potrestal za perzekuci herce Tomáše Tepfra v 70. a 80. letech. Oba muži se ke zneužití pravomoci úřední osoby přiznali a s žalobcem uzavřeli dohodu o vině a trestu, říká státní zástupce David Jachnický.
3: První z odsouzených tak byl operativec, který vedl ten signální svazek a zpracovával. To znamená, on úkoloval tajné spolupracovníky, on tam prováděl nucené styky s panem poškozeným, on zpracovával vlastně veškeré ty podklady. Druhý odsouzený tak byl jeho nadřízený, který vlastně jeho návrhy nebo zprávy schvaloval.
2: Obžalobě v případu čelí ještě třetí bývalý příslušník STB, který se na vině a trestu nedohodl. Dnes k soudu nepřišel a soud se tak k případu vrátí v září.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil skoro 1000 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nepodařilo uhasit. Z plameny bojuje přibližně 400 hasičů, kteří už evakuovali stovky obyvatel. Na pomoc jim letí několik hasicích letadel. V Česku ubyla plocha pro pěstování zeleniny o zhruba 4%. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že klesla meziročně na necelých 12 000 hektarů. Týká se to hlavně cibule, mrkve a zelí. Podle předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Moniky Nebeské teď začala hlavní část sklizně. Výnosy jsou podle ní zatím dobré. Krátký pohled na dopravu. Dálnice D3 z Českých Budějovic na Prahu je za Soběslaví uzavřená. Na kilometru 91 se převrátil kamion. Sjíždějte exitem 95 Soběslav na starou silnici. Vrátit se dá na dálnici pak z Plané exitem 84. Na D1 směrem z Přerova do Brna narůstá kolona kamionů. Teď brzdí už kousek za Vyškovem na kilometru 224 a sunou se až do omezení u sjezdu na D2. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy naberete kratší zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu a D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna je kolona převážně kamionů před Modřicemi z 5. kilometru. Dobře, dojeďte. Po zbytek dne bude skoro jasno až polojasno, k večeru začne na západě přibývat oblačnosti a na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě bude kolem 25 a na horách kolem 22 stupňů. A po zprávách nás čeká pořad.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 13 hodin a 7 minut a vy ladíte Proglas s Alenou Rubášovou v pondělí 13. července 2026. Přehoupli jsme se do odpoledního proudu písní a zpráv, který nás bude provázet až do dnešní 16. hodiny. Od 1:30 si k němu přidáme také přehled dnešních výročí, tedy dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové, a například od 14 hodin si představíme třemi skladbami tvorbu sardinského experimentálního kytaristy Paola Angeliho, a to v rubrice Hudební kompas. Užijte si hezké odpoledne s Proglasem.

0: Tento týden začne v Praze festival Letní slavnosti staré hudby. Od 16. července do 5. srpna nabídne 7 koncertů špičkových domácích i zahraničních interpretů, kteří přiblíží hudbu středověku, renesance a baroka a zahrají nadobové nástroje nebo jejich věrné kopie. Ve vysílání teď vítám ředitelku festivalu Josefínu Matyášovou, se kterou si o letošním ročníku povíme víc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč jste si tentokrát zvolili téma mýty a legendy?
1: Tak mytologie patří vlastně k pilířům civilizace. Bývá označována jako paměť civilizace nebo duše. Je to soubor příběhů, které odpovídaly na mnohé otázky, na něž bylo těžké najít odpověď, například na vysvětlení různých přírodních jevů nebo na otázky typu, odkud jsme, kam směřujeme my jako lidstvo, jaký je náš smysl tady na tom světě. A také se v těch univerzálních příbězích konzervovaly určité vzorce chování, vztahů mezi lidmi, morálka, etika, prostě principy fungování lidské společnosti. A legendy měly vlastně zase v duchovním prostředí podobnou funkci. A kromě toho, že jsme tedy legendy do toho tématu přizvali jako vyprávění o svědcích, tak jsme ten pojem pojali šířeji a zařadili jsme do programu i skladby a skladatele, které mohou být označovány za legendární. Takže a jelikož se náš festival zaměřuje právě na to období středověku, renesance a především baroka, tak v tomto období právě mytologie hrála velice silnou roli, co by inspirační zdroj. Ony ty příběhy jsou platné i dnes, ale zejména pro skladatele, autory libret, básníky a tak dále, prostě umělce období baroka, renesance byla mytologie velice silným inspiračním prvkem.
0: Koncerty se konají v jedinečných pražských sálech. Do jakých míst konkrétně festival posluchače zavede?
1: My jsme velice rádi, že se nám daří zvát naši posluchače i do sálů, ve kterých se hudba nedá poslouchat zase tak často, takže uskutečníme 2 koncerty v naprosto neopakovatelné atmosféře císařského sálu na zámku v Troji. Potom se vypravíme do Strahovského kláštera, respektive do jeho letního refektáře, nádherně malovaného. 2x se vypravíme do kostela svatých Šimona a Judy, to bude závěrečný koncert a koncert uprostřed festivalu. Jednou vystoupáme na Pražský hrad do Lobkovického paláce, z nějž je údajně nejkrásnější pohled na Prahu. A zahajovat budeme teď ve čtvrtek v úžasné akustice kostela Panny Marie a slovanských patronů v Emauském opatství.
0: Tak to zní krásně. Některé festivalové koncerty jsou už vyprodané, tak na které si ještě posluchači mohou koupit vstupenku?
1: Je to tak, my letos evidujeme velice vysoký zájem o vstupenky těch 7 koncertů, ale ještě jsou i krásná místa na koncert, který se jmenuje Violino Virtuoso a bude se konat právě v už zmiňovaném kostele svatých Šimona a Judy. A tam přijede zahrát fenomenální španělská houslistka Miriam Ontana se svým souborem Obny. A vzdá tam vlastně poctu legendárním houslovým mistrům, kteří zejména v 18. století psali mnohé legendární skladby pro housle. Takže zahraje třeba slavnou Corelliho La Folie, nebo snad ještě slavnější Tartiniho sonátu, které se přezdívá Ďáblův trilek. No a potom máme vstupenky ještě na závěrečný koncert, který, jak bývá zvykem na letních slavnostech, bude patřit rezidenčnímu souboru festivalu baroknímu orchestru Collegium Marianum, který pod vedením Jany Semirádové, své umělecké vedoucí, doprovodí úžasného německého basbaritonistu Andrease Wolfa. A tito umělci společně nám zahrají výběr z operních árií a z árií z kantát a z oratorií skladatelů Georga Friedricha Händla, Andreho Berstla a Johana Sebastiana Bacha.
0: Tak na letní slavnosti staré hudby nás pozvala Josefína Matyášová, jejich ředitelka. Děkuji za rozhovor, přeji vše dobré vám i festivalu, těším se někdy naslyšenou.
1: Děkuji moc a přeji krásný den všem posluchačům.

Na Proglasu jsme hráli k svátku všem Markétám a Markétkám, ale teď pojďme k aktuálnímu dění. Ministři zahraničních věcí Evropské unie se dnes v Bruselu zabývají především situací na Ukrajině a konflikty na Blízkém východě. Očekává se, že dosáhnou politické shody na 21. balíčku sankcí proti Rusku a schválí další postihy za porušování lidských práv v zemi, která se už více než 4 roky brání ruské invazi. Dopoledního jednání se osobně účastní ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha. Právě k ukončení bojů na Ukrajině i na Blízkém východě včera vyzval také papež Lev XIV. V letním sídle v Castel Gandolfu nedaleko Říma po polední modlitbě apeloval, cituji: Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, je zachovávat vzájemně bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

Máme krátce po půl druhé, je tedy čas začít si povídat o dnešních výročích v dnešku v kalendáři. Připravila ho pro vás Kateřina Vitouchová. Je pondělí 13. července 2026. Podle katolického kalendáře si připomínáme památku svatého Jindřicha, posledního římského krále a od roku 1014 také císaře svaté říše římské. Založil biskupství Bamberg, podporoval klášterní reformy, obdarovával farnosti. Zemřel v tento den roku 1024 a v seznamu svatých je i jeho žena Kunhuta. 70. narozeniny dnes slaví otec Peter Krenický, slovenský řecko-katolický kněz a misionář na Ukrajině. 82 let se dožívá maďarský architekt, sochař a designér profesor Erne Rubik, vynálezce Rubikovy kostky a také dalších hlavolamů. A svátek mají všechny Markéty, jejich jméno pochází z Orientu a znamená perla. Blahopřejeme, přejeme všechno nejlepší. No a samozřejmě podle pranostik svatá Markita hodila srp do žita. Mám tady další pranostiky, které se však příliš nehodí. Déšť o Markitě trvá 14 dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí. Tak myslím, že déšť nám dnes na většině území České republiky nehrozí. Pouštím další písničku.

ci cię sklepí. Na zemi leží spihlej batoh, že už jsou z něj vyndaný věci. Na zemi leží

No na Proglasu pokračuje dnešek v kalendáři. A já cituji, lidé by měli vědět, že nejdůležitější v životě je nikoli to, co dělají politické strany či politici, ale to, co dělají oni sami o své vůli. To byl citát z Ivana Metka, který by dnes oslavil své 101. narozeniny. Chartista, vídeňský hlas Ameriky a kancléř prezidenta Havla, novinář a muzikolog, přítel a spolupracovník arciopata Opaska v Opus Bonum, nevlastní pravnuk prezidenta Masaryka, také vnuk malíře Antonína Slavíčka a syn legionáře a spisovatele Rudolfa Metka. Měl zásadu nevěřit komunistům nikdy nic. To byla taktéž citace. Zemřel v roce 2010. Biskup Václav Malý před časem ve vzpomínce na něj napsal. Ivan Medek byl muž s odstupem od slávichtivosti a malicherných půtek v církvi i ve společnosti, nezištný služebník svobody a povzbuzovatel k narovnání páteře. Stručnost jeho vyjadřování vždy mířila k jádru věci. Uchoval si svou důstojnost bez potřeby na sebe upozorňovat. Jeho diskrétnost pomáhala k posílení autority Václava Havla. Nečekal pochvalu ani ocenění. Rytíř ducha a nepatetický křesťan. 75. by dnes oslavila Danuše Muzikářová, oběť rudé totality. V srpnu 1969 ji na Moravském náměstí v Brně zastřelil dosud neznámý milicionář. V místě demonstrace k prvnímu výročí okupace se 18-letá dívka ocitla pravděpodobně náhodou. Před 75 lety pak skončila pozemská pouť rakouského skladatele, teoretika, hudebního pedagoga a dirigenta Arnolda Schönberga, zakladatele 12-tónové hudby. Pocházel z Vídně, pod tlakem nacismu roku 1933 emigroval z Evropy a konvertoval k židovství. Ve 40. letech se pak stal profesorem v Los Angeles a získal americké státní občanství. Zkomponoval písně vysutý zahrad a také oratorium Ten, kdo přežil Varšavu. Operu Mojžíš a Áron nedokončil.

Kapela Asonance nám opět připomněla dnešní oslavenkyně. A tady už je závěr dnešku v kalendáři. Před 95 lety se pražský arcibiskup František Kordač vzdal úřadu a uchýlil se na zámek v Dolních Břežanech. K zásluhám tohoto českého primase patří výstavba kněžského semináře a arcibiskupského gymnázia v Praze i zbudování československé koleje v Římě. Bůh ho k sobě povolal roku 1934. A 13. července 1894 přišel na svět ruský židovský spisovatel a dramatik Isaac Babel, překladatel z francouzské a židovské literatury, mistr krátké formy. Přežil pogrom v roce 1905, kdy ho ukryla křesťanská rodina. Od roku 1937 čelil nezákonným represím, byl zatčen a jeho rukopisy byly zkonfiskovány. V lednu 1940 byl po vykonstruovaném procesu zastřelen, jeho popel vhodili do společného hrobu na hřbitově u Donského kláštera. Tyto podrobnosti o jeho smrti však vyšly najevo teprve za perestrojky. Do té doby se mělo za to, že zemřel v roce 1941 v útrobách gulagu na zástavu srdce. Babelovy prózy vydalo před několika lety nově nakladatelství Argo v mistrném překladu Jana Zábrany pod názvem Komplet.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: 13 hodin a téměř 52 minut. Tady je pozvánka k dnešnímu odpolednímu a večernímu vysílání Proglasu. Litoměřická kapela Duben v Pešti vydala své 7. album Uprostřed ticha. Hostem pořadu Jak se vám líbí v 19.15 bude proto zpěvák Branislav Podlaha, který vysvětlí, proč právě ticho představuje společného jmenovatele nových písní kapely. Řeč přijde také na více než 15 let trvající koncertní spolupráci se slovenskou kapelou Posledné decembrové dni. Součástí pořadu budou samozřejmě také ukázky z nového alba. A ještě pozvánka k pořadu Debaty z Dominikánské 8. Církev byla v minulosti společenskou autoritou, měla politický a hospodářský vliv. Na jejím chápání sebe sama se to projevuje dodnes. Dnes se však v mnohém více podobá neziskovce. Poskytuje služby společnosti, podporuje vzdělávání, kulturu a solidaritu. Mnoho jejich aktivit závisí na dobrovolné práci. Učí se žádat věřící i širší veřejnost o finanční i morální podporu. Jaké jsou možnosti spolupráce církve s neziskovými organizacemi a v čem může být neziskový sektor pro církev inspirativní, probereme v debatě z Dominikánské 8 dnes ve čtvrt na 9.

co je zatím. Poslal jsem e-mail a procházím poštu. Pan Filip Marshall ví totiž očtu. Běží jak dotahá za páčky samých vytáčky, totiž jsme tu stěží. Prosím ho o sáček prach

z dvojčaty planu, pochodně pochyb, straší mě ve snu, pojistný podvod, neblázni lesnu, chceš masáž, tak si pusť televizi, mám z toho rozum v čele busy, komu jen zavolat, opravdu komu, nemáte někdo číslo do bilé.

Je tu 14. hodina a s ní odpolední hudební kompas na pondělí 13. července. Dnes vás zveme na ostrov Sardinie, kde působí jednak kytarista Paolo Angeli a jednak mužský pěvecký sbor Tenore Murales de Orgosolo. Společně natočili album Vinti e Maju, které si představíme, a začneme skladbou La Fola.

Paolo Angeli je avantgardní kytarista ze Sardinie. Studoval místní tradiční hudbu, takzvaný zpěv s kytarou, canto a kytara. A tento žánr obohatil o nové prvky a posunul do světového kontextu. Svou techniku hry dnes označuje slovy preparovaná kytara, což má evokovat preparovaný klavír, dobře známý milovníkům alternativní hudby. Angeli si pro tento svůj speciální styl hraní sestrojil jedinečný nástroj z prvky violončela a kytary. Angeliho nové album Vinti e Maju vzniklo jako kombinace improvizace, promyšlených kompozic a zvukových krajin, které doplňují archivní nahrávky, terénní záznamy a nebo také recitace. Album se pohybuje na pomezí tradiční hudby, avantgardního jazzu, post-rocku a experimentální tvorby, aniž by ztratilo pevné spojení se sardinskou kulturou. Angeli zde také navazuje na předchozí pokusy spojovat archaický zpěv s moderními hudebními směry. Album bylo pořízeno bez dodatečných dotáček a bez zvukových smyček. Stojí tedy na přirozené souhře pěti hlasů sboru Tenore Murales a na kombinaci Angeliho preparované kytary, elektroniky a autentických terénních zvuků, například zvonů, hlasů ovcí nebo archivních nahrávek z orgosola. Poslechneme si ještě skladby Meriare a Tramuda.

Poslouchali jsme sardinského experimentálního kytaristu Paula Angeliho a sbor Tenore Murales de Orgosolo v ukázkách z alba Vinti e Maju, které je tento měsíc na 5. místě prestižního žebříčku World Music Charts Europe. Zítra ráno si v Hudebním kompasu představíme italského jazzového kontrabasistu Domenica Santaniela a zítra odpoledne se budeme věnovat Petru Linhartovi a jeho novému albu Šénau. Hudební kompas pro vás i tentokrát připravil Milan Tesař.

0: To byla kašubská lidová píseň v podání polské skupiny Dreše. Nyní si poslechneme katalánské duo Foresta, které tvoří zpěvák a hudebník Jon Cortáda a houslistka a zpěvačka Marta Pairo. Na svém prvním albu Esclat de Match vycházejí z americké a irské folkové hudby, kterou přenášejí do prostředí severokatalánských regionů. 8 autorských písní je inspirováno krajinou, pěšími výlety, přátelstvím, láskou i každodenním životem a vytváří osobitou hudební mapu rodného kraje obou hudebníků.
1: Tots els amics de Barcelona ja fa temps que els trobo a faltar. Ja fa temps que els trobo a faltar. Ja fa temps que els trobo

Skupina Lalba z Korziky, kterou jsme právě poslouchali, vydala své 8. album Vivu, které je zároveň její první koncertní nahrávkou. Soubor patří k nejvýraznějším představitelům současné korzické polyfonie a vedle tradičních vícehlasů do své tvorby začleňuje také hudební podněty ze Středomoří, Severní Afriky, Itálie, Řecka či Portugalska. Živě natočené skladby ukazují sílu hlasové souhry i citlivý přístup k folklornímu dědictví. No a na Proglasu následuje skladba polské skupiny Oberkas Travel.

0: Máme 14 hodin a 30 minut a od mikrofonu Pro Glasu vám hezké pondělní odpoledne přeje Alena Rubášová. A co vám mohu nabídnout k poslechu v následujících chvílích? Nejprve to budou písně, zprávy a pozvánky odpoledního proudu, které v 15 hodin na krátkou chvíli přeruší zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16 hodin si budete moci s Helenou Bretfeldovou v Čaji do páté připomenout americkou zpěvačku Susan Vega. A od 18 hodin vás pak v modlitbou z oficíny provede jáhen Jan Špilar. Dobrý poslech všech našich pořadů a užijte si odpoledne s Proglasem.
1: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlídce.

0: Celostátní setkání mládeže za měsíc, tedy mezi 11. a 16. srpnem, naplní Ostravu. Přivede do ní mladé lidi ke sdílenému programu přednášek, dílen, hudebních vystoupení nebo společných sportů a her. Dnes dopoledne měli organizátoři poslední velkou poradu před samotným setkáním a nyní voláme hlavnímu vedoucímu setkání a také řediteli sekce pro mládež České biskupské konference Romanu Kubínovi. Dobrý den, vítejte na Vlnách Proglasu.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům.
0: Zhrnete prosím program, který pro mladé připravujete.
1: Tak program je naplněný, jak jste už říkala, trošku různými přednáškami, koncerty, modlitbami, bohoslužbami, různými koncerty, které budou v různých časech diskuzními skupinkami, nějakým poradenstvím, takže je toho opravdu hodně, co můžou mladí zažít.
0: A od posledního setkání uplynuly 4 roky. Proměnila se nějak za tu dobu podoba akce?
1: Určitě se to vždycky částečně upravuje. Na druhou stranu ono moc nejde měnit úplně ty věci, které že jsou třeba ten dopolední program máme vždycky společně, takže je to nějaký ten... Ale ty prvky, které jsme chtěli zachovat, nebo které nám připadly důležité třeba ze zpětné vazby, tak byly právě i to, mladí jste oceňovali, že třeba právě v tom vždycky dopolední diskuzní skupiny, kdy mají možnost se nad tématem zamyslet, co, o čem přemýšlejí, jak to oni vidí. Takže to jsme třeba jako zachovali, nechali jsme ten prostor tam znovu. Po nějaké předchozí změně jako toho v Hradci Králové, kdy bylo v pátek takový možnost zapojení se do pomoci v městě, tak jsme zvolili zase jinou variantu, že každá dieceze putuje na jedno místo v Ostravě, kde prožijí společně program, který přichystala farnost a ta dieceze, takže to je zase trošku něco jiného, než bylo předtím. Každopádně zachováváme takovou tu sobotu den pro rodiny, kdy se mohou přijet mladé rodiny převážně na program společný s celostátním setkáním mládeže, takže je to v něčem je to podobné, v něčem se to samozřejmě trošku liší, takže to máme někdy možná kratší ty vstupy, že nejsou žádné dlouhé třeba přednášky, ale spíš to jsou jako impulzy, které potom se rozebírají v těch malých skupinách.
0: A na co se vy osobně nejvíc těšíte?
1: Na nadšené mladé lidi, kterým to nějak pomůže v jejich životě, dá jim to nějaký směr, impuls, dodá jim to vlastně odvahu, to je to hlavní téma, že odvahu, kterou potřebují, aby tento svět dokázali nějak posunout, dokázali pozbudit své vrstevníky k tomu, že je to ve světě možné dobře žít a že se o to budou snažit, takže to si myslím, že je ten největší výsledek, když uvidíme mladé lidi, kteří se opravdu setkají mezi sebou, setkají s Kristem, s církví. Samozřejmě je to takový ten proces, jako zastávka na té cestě života, ale myslím, že je velmi důležitá, nebo aspoň podle zpětné vazby mladých lidí je to pro ně důležité, aby se takto mohli setkávat nejenom ve svých diecezích, ale napříč celou Českou republikou.
0: A v sobotu skončilo přihlašování na akci. Je možné se ještě nějak přidat a kolik už máte přihlášených?
1: Tak v tuto chvíli je v těch přihláškách nějakých 3200, já se musím podívat, 3200 lidí přihlášeno. To je i s přípravným týmem, který se nějak prolíná. Někdy jsou jakoby víc účastníci, někteří jsou víc zapojení, takže je to spojeno dohromady. A určitě to není konec, jako jen jsme potřebovali kvůli ubytování a stravování dát nějaká jasná čísla, abychom měli čas to všechno dokončit přípravy. Takže to je pro ty, kteří si zvolili takzvaně all inclusive balíček, a ty ostatní mohou přijet, když si zajistí stravu ubytování, tak vždycky můžou přijet na program na jeden, na 2 dny, to už záleží na nich, jak budou moci. I to je vlastně otevřené. A je tam taky možnost toho, aby tam přišli na bohoslužby, farníci, nebo zvlášť teda si z Ostravy samozřejmě, ale mohou i ze větší vzdálenosti, pokud se nechtějí účastnit žádných přednášek, workshopů a tvořivých děl a tak dále, tak můžou přijít jenom na bohoslužbu společně s námi prožít. Takže i to je možné. Takže na jeden, na víc dní podle možností.
0: A přivítáte ještě například i dobrovolníky? Potřebujete výpomoc?
1: To už máme v zásadě jako uzavřené. Možná jednotlivci by se ještě někde jako možná dali do nějaké skupiny, ale to už si řídí většinou ten vedoucí toho přípravného týmu a většinou už mají jako naplněno. Ale samozřejmě, kdyby se někdo chtěl zapojit, tak můžeme ještě nabídnout, ale už je to takové, řekněme, na poslední chvíli.
0: Rozumím. Tak to sdělil Proglasu Roman Kubín, hlavní vedoucí celostátního setkání mládeže, které se mezi 11. a 16. srpnem koná v Ostravě. Přeji hlavně spoustu příjemných zážitků všem zúčastněným. Těším se někdy na slyšenou.
1: Ano, my taky děkujeme. Děkujeme za podporu, za modlitbu a určitě se můžeme spojit, když se uslyšíme v rádiu Proglas v nějakých pořadech anebo v televizi. No a můžete části programu sledovat a být s námi. Tak přeji pěkné odpoledne.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Hledám tě tam, kde nic není, jen tuny kamení a kilometry osamění. A hlava bolí a hlava tepe, to věčně zatažený.

0: Hrála nám kapela Tají ledy. Výroční konference Charis včera skončila v Brně na výstavišti modlitbou chval, pásmem svědectví na biblické téma Žehnejte, neproklínejte a bohoslužbou s biskupem Pavlem Konzbulem. Ten o svém vztahu k tomuto setkání a zkušenostech s ním řekl.
1: Na jednu stranu víme, že duch vane kam chce nebo jak chce, ale na druhou stranu víme, že víra je radost a radost se pozná podle toho, že se chce podělit. Že moje zkušenost třeba s charismatickou konferencí je úžasná v tom, že ty lidé tam přijíždí často jako z menších komunit nebo menších farností, kde jich není mnoho, ale tam dokážou tu víru sdílet ve velkém počtu s novými lidmi a to si myslím, že je pro ně velice jakoby posilující nebo je to takový zážitek, z kterého se dá potom celý ten rok čerpat. Já jsem byl ze začátku k těm charismatickým hnutím taky trošku skeptický, že jsem spíš viděl nějaké takové evangelikální církve americké, kde to všechno bylo jako nastrojené a všichni tam padali ve vytržení k zemi a podobně, ale charismatická konference v Brně je podle mě úplně o něčem jiném. Jo. Je to o tom společném prožitku víry a mě vždycky jako oslovuje spousta těch dobrovolníků, jakých citrónů a pomerančů, kteří tam jako běhají a starají se o to a i při té mši svaté se mi líbí, že lidé jako reagují spontánně, jo? Že když řeknete vtip, tak se smějí, když řeknete něco smutného, tak taky na to nějakým způsobem reagují, což si myslím, že je projev takové zdravé a živé víry a možná i proto, že ta bohoslužba je mimo ten kostel, tak se dokáží víc jakoby uvolnit nebo dokáží i lepším způsobem reagovat, že si třeba neřeknou, že jo, do kostela tam by se to nehodilo. Charis má ještě tu výhodu, že má vlastně přesah přes všechny diecéze, Moravu, Čechy, Slezsko, že to je jedna z mála akcí, kterou naše církev dokáže udělat a je otevřená úplně pro všechny a pro hodně lidí je opravdu zajímavá, protože my jsme relativně celkem jakoby malá církev, co se týče počtu návštěvníků bohoslužeb nebo počtu věřících a o to si myslím, že je důležitější jako vnímat tu svou náležitost, ale v takovém tom radostném rozměru, ne v tom, že je nás málo, tak se musíme semknout, nesmí nám nikdo ublížit, ale v tom, že se chceme prostě podělit toto evangelium s radostí.
0: Uzavřel na adresu konference Charis brněnský biskup Pavel Konzbul a já ještě na vysvětlenou k výrazům pomeranč a citron, pomeranči a citróni, doplním, že pomeranči jsou na Charisu dobrovolníci, kteří zajišťují program pro děti, starají se o ně po celou dobu, kdy jsou rodiče na hlavním programu konference a poznají se podle oranžových trik. Ve žlutých trikách pak pracují na konferenci takzvaní citróni, to jsou členové týmu, kteří pomáhají s logistikou, přípravami zázemí a podporou. Všem jim patří velký dík.

nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeše dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam válka bolí.

0: za poljami, nas byli hradami, byli vohami, tam de vi najde, i bijuť armaty, tam de nikoli vam ne pobuvati.
1: Píseň napsanou ke čtvrtému výročí vpádu Rusů na Ukrajinu zpívali Pavel Helan a Sonja Šnik. A ještě ke konferenci Charis. Příští konference bude opět na výstavišti v Brně a to od 7. do 11. července 2027, oznámili pořadatelé v závěru letošního ročníku. Tisíce účastníků provázelo motto z biblické knihy Přísloví: Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Tří z nich jsme se včera zeptali, co si ze setkání odnášejí.
2: Z téhle konference si odnáším sílu odpuštění a jak mocné je požehnání, zvláště požehnání druhým lidem, a Bůh to pak všechno zpátky vrátí v daleko větší náruče lásky.
3: Já jsem si to tady užila a doufám, že můj pomeranč bude i příští rok se mnou.
4: Radost ze setkání, z toho, že tady je tolik přátel a kamarádů a známých, které známe, a že máme možnost se tady dohromady setkat v modlitbě a ve chválách. To je takové krásné zastavení v tom zhonu všedního dne.
1: Tolik účastníci konference Charis, která včera skončila v Brně.

vtichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr, samota.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus, je pondělí 13. července a s vámi je Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jaká témata podrobně probereme hned po zprávách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změny ve vládě. Koho se změny budou týkat? Dva příslušníci komunistické státní bezpečnosti, kteří za minulého režimu perzekovali herce Tomáše Tepfra pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem. Jak? A ženy bez partnera by mohly využít umělého oplodnění. Ministr zdravotnictví už připravil novelu zákona. Jaká je zatím reakce koaličních partnerů? Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
3: Hezké odpoledne. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
4: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů, s těmi největšími hráči na trhu, a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
3: Zítra maximální povolené ceny pohonných hmot znovu vzrostou. Benzin budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 41 korun a 88 haléřů za litr. To je o 2 haléře víc než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 korun a 19 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. 400 hasičů bojuje s velkým požárem nedaleko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči evakuovali stovky obyvatel.
5: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
6: Popsal televizi BFM hasič Frank Majára. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pielová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůř dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou ale proti, třeba ministr sportu, prevence a zdraví Boris Šťastný. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset Vojtěch hledat u opozice. Vysokou šanci ji najít má u Hnutí STAN a Pirátů. Tématu se budeme podrobně věnovat v následujícím vysílání Odpoledního Plusu. Irán dál udržuje diplomatické kontakty s Katarem, Ománem a Pákistánem, tedy se zeměmi, které zprostředkovávají rozhovory o míru se Spojenými státy. Dál s nimi jedná i přes eskalaci bojů z minulého týdne. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na iránského ministra zahraničí. Ten také uvedl, že se Teherán snaží dohodnout s Ománem na společné správě Hormuzského průlivu. Americké síly v noci na dnešek znovu útočily na Irán. Ten naopak udeřil na americké vojenské cíle v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Předseda ODS Martin Kupka, kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík i šéfka regionálního sdružení Prahy Alexandra Udženia se nezúčastní dnešního zasedání oblastní rady Prahy 1. Na téma stranický kandidát na starostu v této městské části Filip Dvořák vysvětlovat, jak jeho otec přišel k majetku v hodnotě 230 milionů korun, který politik zdědil. Na Dvořákovi majetkové poměry upozornil server Seznam zprávy. Kupka a Udženia společně s Portlíkem vyzvali Dvořáka, aby z kandidátky odstoupil. Zasedání oblastní rady svolal sám Dvořák.
7: Tři představitelé vedení ODS mě veřejně vyzvali k odstoupení z kandidátky pouze kvůli článkům v médiích, což považuji za naprosto nestandardní. Notářský zápis o dědictví jsem v souladu se zákonem o daních z příjmů již v roce 2019 řádně oznámil finančnímu úřadu. Za mě vše bylo vysvětleno.
3: Dvořák také uvedl, že není z ničeho obviněn ani není nikým vyšetřován. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů jako korály a další přírodniny. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, říká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
8: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
3: Chmelař dodává, že u jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je ale na výzvu celního úřadu nebo inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho původ. Stovky ryb uhynuly na řece Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se přiblížila nule. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušňovat vodu.
9: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona, jak se vlastně vrací, tak je obohacená o ten kyslík.
10: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech. Doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
11: Zajistíme v Poštorné a tak s klapkou jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
10: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavi Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Teď se přesuneme na silnice na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy. Na 91. kilometru dál vyprošťují převrácený kamion. Provoz odklánějí na 95. kilometru s jezdem na Soběslav. Na D1 z Brna do Prahy před Velkou Býteší začalo nové omezení. Na kilometru 163 uzavřeli silničáři levý pruh. Kolona popojíždí od sjezdu na 9 křížů z kilometru 168. A v Praze na úrovni Letňan houstne provoz jak v Liberecké centra od sjezdu na Prosek k omezení v Cínovecké, tak i z druhé strany v Cínovecké směrem od D8 brzdí se u sjezdu na Čakovice a pomaleji se jede až na začátek omezení ve Kbelské. Přejeme klidnou jízdu. Zítra má přes den převládat velká oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i velmi silnými. Napršet by mohlo až 50 litrů. Teploty budou ale vysoké, 25 až 30 na jihu Moravy až 32 stupňů. Na horách bude zítra kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem směl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohvějnou touhou drkotá. Vytáhnout tě švihem ze dna pomohla mi sama, se dna půjdem spolu čarodějnou cestou života.

0: Papu Hulk.
1: Papu Hulk.
2: Papu Hulk.
0: Papu Hulk.
3: Papu Hulk.
4: Papu Hulk.
5: Papu Hulk.
0: Papu Hulk.
6: V horkých dnech vás osvěží vlny Radia Proglas.

0: Po písni španělské hudebnice Anny Alcaide je to hudební tip na dnešní večer v Teplicích od naší severočeské spolupracovnice.
1: Kostel svaté Alžběty Durýnské v Teplicích je místem konání cyklu koncertů duchovní hudby, v jehož rámci tu vystoupí soubor Muzika Florea. Ten nabídne program zaměřený na španělskou barokní hudbu. Začátek koncertu je stanoven na 19. hodinu. Z Teplic pro Rádio Proglas Olga Valentová.

Pod názvem Šarivari začínají v Praze a Brně filmové ozvěny Karlovarského festivalu. Nabídnou výběr snímků z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Tradiční přehlídka nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen a Čika Čeka i oceněné hity z Cannes jako Fjord, Znenadání, Domovina a mnoho dalších snímků. Děj koprodukčního dramatu Pramen se vrací do komunistického Československa. Hlavní hrdinku lékařku Ingrid, která se podílí na ukončování nechtěných těhotenství a na sterilizaci romských žen, stvárnila Aňa Geislerová. A snímek získal v Karlových Varech cenu Mezinárodní federace filmových kritiků za nejlepší film v hlavní soutěži.

0: Na Proglasu jsme poslouchali Marii Rotrovou a tahle nahrávka byla z roku 1973. Festival Bohemia Jazz Fest začne už zítra v Královské zahradě Pražského hradu. Jazzovou hudbu uvede zdarma na 5 místech Česka, vedle Prahy pak v Plzni, Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a v Brně. Cenu Bohemia Jazz Award letos dostane klavírista Gerald Clayton, oznámil česko-americký zakladatel festivalu, hudebník Rudy Linka.
1: Páru Slojdraje, který dostal náš Bohemia Jazz Award, to bylo myslím, že v roce 2015 nebo 2016, takže ten už má náš Bohemia Jazz Award. Potom taky hraju výborný Yellow Jackets, který taky dostali náš Bohemia Jazz Award, ale dostane to Gerald Clayton, který hraje v Plzni 15. července a ten to ještě od nás nikdy dostal a taky je úplně výborný.
0: Ocenění, které každoročně uděluje správní rada Bohemia Jazz Festu za mimořádný umělecký přínos a popularizaci jazzu, tvoří skleněná plastika ve tvaru dlažební kostky od uznávaného výtvarníka Zdeňka Lhotského. Symbolizuje historická náměstí, na kterých se festival koná. Prvním držitelem ceny byl roku 2008 kytarista John Scofield.

0: si všechno. Tak ahoj, zatím.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
2: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
2: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
2: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Vesele nám hrála lotyšská skupina Laimas Muzikanty. Na novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří začne zítra festival Klášterecké hudební prameny. Do soboty 18. července nabídne sérii koncertů od klasické hudby až po crossover a populární hudbu. Podrobnosti přidává umělecký ředitel festivalu a houslista Jaroslav Svěcený.
1: Bude celkem 5 koncertů. Na zahajovacím koncertu vystoupí vynikající klarinetistka Anna Paulová za klavírní spolupráce špičkového klavíristy Jaromíra Klepáče a mojí maličkostí. Bude to v renesančním sále zámku a to bude taky jediný koncert, který nebude open air. Hned v zápětí tam dostane příležitost hudebnice, která je velmi poetická, hodně zajímavá, hodně autorská, což je Leny. A potom se taky dostane na baritonistu, pana kolegu Pustinu, což je operní pěvec, který přivede vynikající instrumentalisty z Brna, takže tam bude i celý brněnský večer, který bude hodně multižánrový. No a pochopitelně dojde i pro pořad mladých umělců, to znamená dětí, budou to slavné skladby z pohádek a dokonce budou ty hudební ukázky také hrány po herecké stránce, takže tam zazní krkonošské pohádky, zazní tam samozřejmě skladby z různých filmů, ale budou hrány členy Heroldova kvarteta, takže ty interpreti budou de facto výsostně klasičtí. No a celý ten scénář napsala herečka Davidského divadla Zdeňka Žádníková-Volencová.
0: Říká houslista a umělecký ředitel festivalu Klášterecké hudební prameny Jaroslav Svěcený. Koncerty začínají vždy v 19 hodin a vstupenky jsou k dispozici online anebo na pokladně zámku v Klášterci nad Ohří.

0: To byla kapela Noha Band. V Národním muzeu v Praze potrvá do konce října výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba. Na jednom místě soustřeďuje více než 900 mimořádných exponátů z téměř 70 institucí z Česka i zahraničí a představuje nejrozsáhlejší projekt věnovaný Přemyslovcům v českém i evropském kontextu. Výstavu doplňují přednášky. Na jednu takovou zve pražská redaktorka pro Glasu Adéla Šimoníková.
1: Období vlády Přemyslovské dynastie je především spojeno s postupující christianizací české společnosti. Víru údajně do Čech přinesl kníže Bořivoj z Moravy a sebou přinesl také úctu k několika svatým. Přinejmenším ke svatému Klimentovi, jemuž zasvětil první kostel, a nepřímo snad také k budoucímu svatému Metodějovi. Netrvalo dlouho a samotná dynastie dala Čechům dva nové svaté, Ludmilu a Václava. Přednáška historika Jakuba Izdného se pokusí zachytit proměnlivý svět úcty ke svědcům, který charakterizuje dobu Přemyslovců.
0: Doplním, že přednáška Přemyslovští svatí a svatí Přemyslovců se uskuteční zítra od 17 hodin v historické budově Národního muzea.

0: Irskou baladu nám zpívala Garcia, na mandolínu doprovázel Martin Ledvina. No a na Proglasu nyní míříme na Třebíčsko. Jemnice na Třebíčsku totiž pokračuje v restaurování interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny na návrší nad městem. Na stavu rodinného mauzolea z roku 1902 se podepsala léta bez údržby a také zloději, kteří v 90. letech poničili střechu. Do interiéru se dostala voda, která poškodila omítky i výzdobu. Po loňských přípravách se teď odborníci věnují obnově památky. Práce mají skončit v listopadu, sdělil restaurátor Daniel Chadim. Hrobku pokládá za jedinečnou stavbu.
1: Unikum je to, že to vlastně stavěli de facto vídeňský řemeslníci, stavitelé, architekti té doby. A jednalo se o maximálně prestižní nebo tehdejší řemeslnou výtvarnou špičku, de facto v té době ještě monarchie.
0: Letošní práce výjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému završení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy. Tam se počítá s náklady okolo 2 milionů korun. Po opravě bude jemnická hrobka rodu Palavičíny přístupná zájemcům.

0: Vtipně nám o mateřské dovolené zpívala skladbu Jana Burejana Eva Holubová. Teď Honza Nedvěd a píseň Slovensku.
1: Na cestách

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s další poctou, tentokrát naštěstí žijícímu umělci, dokonce tomu, kterého zanedlouho uvítáme v českých zemích na koncertě. Touto pozoruhodnou zpěvačkou je Susan Nadine Vega, americká zpěvačka a skladatelka hudby inspirované původně folkem. Její hudební kariéra trvá více než 40 let, začala v první polovině 80. let, kdy vydala 4 singly, které se hned umístily v top 40 britské hitparády. U nás jsou nejznámější Marlene on the Wall a Luca, které oba uslyšíme. A kapelová skladba Tom's Dinner, kterou jsme dnešní čaj do páté zahájili, pochází z jejího druhého studiového alba, které nese název Solitude Standing. V roce 1990, tedy 3 roky po vydání tohoto alba, ji zremixovali 2 angličtí producenti elektronické hudby Nick Bett a Neil Slateford, kteří si říkali DNA. Skladba byla původně natočena jako pirátská, chlapci ji totiž používali při testování různých schémat digitální komprese. Vega ovšem dovolila DNA vydat ji prostřednictvím své nahrávací společnosti. Takže původní akapelová nahrávka hrála velkou roli při testování a tvorbě formátu MP3, takže se později Susan Vega říkalo matka MP3. Takže teď nás čekají Tom's Dinner v té podobě, do jaké ji zremixovali DNA, a potom snad vůbec nejslavnější a nejčastěji coverová píseň Susan Vega, Marlene on the Wall, vydaná na jejím prvním eponymním albu Susan Vega, které vyšlo roku 1983. Marlene on the Wall u nás poměrně nedlouho po vzniku originálu spopularizovala brněnská kapela Tigras v podání Kataryny Pořízkové Mitteregrové, ale teď zazní originál.

Co říci o Susan Vega? My především se jí věnujeme, aniž má nějaké jubileum nebo vlastně nějaké kulaté období, kdy zahájila svou práci. Ne, je vlastně na evropské šňůře k albu Flying with Angels, které vyšlo 2. května 2025 u Cooking Vinyl, a v rámci koncertního turné k tomuto albu přijede také 15. července 2026 do Prahy, do divadla Archa. Koncert už je patrně úplně vyprodaný, ale nicméně stojí za to si Vegu, zejména těm, kteří už teď příliš často neslýchají ani z různých pořadů v rádiích, ani víceméně na sítích, takže jde o velice originální zpěvačku, velice snadno rozeznatelnou na první poslech. Narodila se 11. července 1959 v Santa Monice v Kalifornii a její rodiče se rozvedli krátce po jejím narození. Takže ji vychovávala zajímavá dvojice. Její matka Pat Vega, analytička počítačových systémů německo-švédského původu, a její nevlastní otec Edgardo Vega, známý jako Ed Vega, romanopisec a profesor původem z Puerto Rica. Když jí bylo 2,5 roku, rodina se přestěhovala do New Yorku a vyrůstala v hispánském Harlemu a na Upper West Side. Dlouho nevěděla vlastně, kdo by je její biologický otec, dověděla se to až v 9 letech, a její otec Richard Peck, Angličan irského a skotského původu, se s ní poprvé setkal, když jí bylo něco málo přes 20. Už se samozřejmě vídají. První básničky začala psát v 9 letech, ve 14 složila první písničku. Debutové eponymní album jí vyšlo v roce 1985. V té době studovala prestižní High School of Performing Arts, ovšem studovala moderní tanec, to je docela zajímavé. Ovšem v té době celkem pravidelně hrávala jako písničkářka v kavárně na Cornelia Street. Na Barnard College pak studovala anglickou literaturu a vystupovala v malých klubech v Greenwich Village. To eponymní album sklidilo převážně pozitivní recenze a ve Velké Británii se stalo dokonce platinovým. K písni Marlene on the Wall, jak už jsme říkali, vznikla řada cover verzí, ale také videoklip, které vysílali i televizní stanice. Druhá deska se jmenuje Solitude Standing, pochází z roku 1987 a sklidila u kritiku ještě lepší hodnocení a také se lépe prodávala než její debut. Obsahuje hitovky Tom's Dinner, kterou už jsme slyšeli ve 2 verzích, a také píseň Luca, která měla celosvětový úspěch. Je to píseň, která pojednává o násilí na dětech a o dítěti, které jakoby cítí vinu za něco, co vůbec nezavinilo. To bylo v její době, to znamená v 80. letech, poměrně neobvyklé téma popového hitu. Takže Solitude Standing a také následující album z roku 92, 99,9 Fahrenheita. Ať se vám líbí.

Posloucháte Čaj do páté a věnujeme se písničkářce Susan Vega, která zanedlouho bude koncertovat v Praze. Její třetí studiové album Days of Open Hand kombinuje její zavedený folkrockový styl s pestřejší instrumentací, jako jsou styly ney a dumbek, a používá experimentální aranžma. Mezi významné spolupracovníky na albu patří Philip Glass, Sean Colvin, John Lennon a další zajímaví muzikanti. Ve srovnání s předchozími studiovými alby více používá syntezátory. 99,9 Fahrenheita je její čtvrté studiové album, tam už mísí folk a pop, a toto album jako její první získal zlatou desku za prodej přes 500,000 kopií v USA. Páté studiové album se jmenuje Nine Objects of Desire a vyšlo roku 1996. Hudba se pohybuje mezi jednoduchým stylem, jímž se proslavila, a takovou populárnější produkcí, kterou mělo to předchozí 99,9 Fahrenheita. Toto album obsahuje skladbu Karamel, která se objevila v romantické komedii Pravda o kočkách a psech, a později trailer v romantickém dramatu Closer z roku 2004. Ten si také poslechneme a také si naznačíme, jak vypadal další album The Songs in Red and Grey z roku 2001.

Takže to byly ukázky z alba Songs in Red and Grey, které vyšlo v roce 2001. Na těch písních se producentsky podílel Mitchell Froom, kterého si Susan Vega vzala v roce 1995, ale po 3 letech se rozvedli. Zajímavostí bylo, že poměrně brzy po 5 vydaných albech vydala už první bestovku, ovšem se samostatným názvem Tried and True. Tam právě oficiálně vyšla i ta elektronická podoba Tom's Dinner z DNA, kterou už jsme slyšeli. Blue Notes Records s ní podepsala smlouvu roku 2006 a v červenci 2007 vydala album Beauty and Crime, které získalo cenu Grammy za nejlepší technicky zpracované album. Ona se čím dál více profilovala. Takže z alba Beauty and Crime si poslechneme 2 ukázky, které tak trochu evokují její vztah k New Yorku, které bere jako město svého mládí nebo svého života. Takže zazní skladby New York is a woman, New York je žena a Frank and Ava, které připomíná známou hereckou a později manželskou dvojici Franka Sinatru a Avu Gardner. Ať se vám líbí.

U dalších Alp se začaly objevovat velké mezery. My jsme v těch předchozích ukázkách slyšeli její píseň, kterou připojila na album písničkáře Danger Mouse, Dark Night of the Soul, které se jmenovalo The Man Who Played God, muž, který hrál Boha. Další zajímavé evokace biblických témat se objevily na albu Tales from the Realm of the Queen z roku 2014, kde se objevila píseň Jacob and the Angel, kterou jsme slyšeli v těch předchozích ukázkách. Dalo by se říci, že jak písničkářka zraje a stále pravidelně koncertuje, tak je zaznamenání hodné, že alba produkuje s čím dál většími odstupy a čím dál promyšleněji. Jejím druhým albem od konce je píseň Lover and Beloved Songs from an Evening with Carson McCullers a konečně ono loňské Flying with Angels. Dlouhá pauza vyplněná koncertováním vedla až k tomu albu v loňském roce, následovalo světové turné. Co se o Vedze dá říci zajímavého? Nikdy se nenaučila číst notový zápis, ačkoliv je víceméně dcerou matematičky, tak v tomto směru se tedy nepomamila. Ona melodii vnímá spíš jako obrazy. Melodii vnímá jako tvar a akordy jako barvy. Takové cítění a vidění je u celé řady písničkářů, ale málo kdo to má tak propracované jako ona sama. Takže když tvoří, tak se zaměřuje na texty a melodické nápady a pro pokročilé prvky, jako jsou intra nebo různé mosty, se spoléhá na své spolupracovníky. A většina jejich alb s výjimkou toho prvního, které bylo ryze autorské, vzniká na této spolupráci. Sama se přiznává k hudebním vlivům, které na její tvorbu měli Lou Reed, Bob Dylan, Leonard Cohen a nebo Paul Simon. Zajímavé je, že má poměrně blízký vztah k Česku. Začátkem října 2006 se účastnila festivalu dokumentárních filmů Akademia Film Olomouc. Byla pozvána, protože v té době

Urch Guitars, značku vyráběnou u moravského lokálního výrobce Františka Furcha ve Velkých Němčicích. Její píseň Tom's Dinner se stala tématem soutěže o kytaru, kterou Furch v roce 2021 pořádal. Koncertovala v českých zemích už několikrát, například v červenci 2015 na Sichrově v rámci jeho evropského turné, v červnu 2016 v Pardubicích a v červnu 2016 tedy v rámci téhož turné ve Zlíně. Takže se k nám vrací po čtvrté. Ti z vás, kteří měli štěstí a na koncert se dostanou, tak jim přeji krásný zážitek. S vámi ostatními se v rámci Čaje do páté loučím. Přeji příjemný zbytek dnešního dne. Spolu se zvukovým mistrem Romanem Kabelkou se s vámi od mikrofonu loučí Helena Bredfeldová a přeje příjemný zbytek dnešního dne. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Je 17 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Spojené státy podle prezidenta Trumpa přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Poslanec Turek měl v Praze dopravní nehodu, srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích způsobil škodu asi 80 milionů korun.

0: U pondělních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Spojené státy obnovují námořní blokádu Íránu. Na své sítě Truth Social to uvedl americký prezident Donald Trump, podle kterého americké síly budou chránit Hormuzský průliv a za proplutí úžinou budou od lodí vybírat 20% z hodnoty přepravovaného nákladu. Íránské velení už předtím uvedlo, že to nedovolí. Spojené státy o víkendu i dnes útočily na cíle v Íránu. Teherán v odvetě vyslal rakety a drony na americké vojenské základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Poslanec Filip Turek za motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které se zapnutými majáky převáželo krev. Nemocniční auto po srážce skončilo na střeše a jeho řidič v nemocnici. Turkovi se nic nestalo. Podle mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové šlo o urgentní převoz krve z Vinohradské nemocnice.
1: Řidič převážel krev pro pacienta, jednalo se o urgentní dodávku. Díky té autonehodě došlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu, takže musel náhradní vůz je opětovně zajistit pro pacienta dalším výjezdem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednom z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v Chersonské a Záporožské oblasti.
3: Náčelník Oděské oblastní vojenské zprávy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse. Schořilo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požáru. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požáru na jihu Francie. Posloucháte zprávy Plusu. Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelankovicích u Prahy. Hala se zbortila, na místo musela přijet těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru se vyšetřuje. Škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
4: Středočeští hasiči přijali oznámení o požáru po 5:30 ráno. Obyvatelé Čelákovic viděli kouř a plameny z dálky, popisuje jeden z nich.
5: Jdeme asi 1,5 km odsud a tam byl kouř a smrad. Co na to můžu říct? No, schořela hala.
4: Kvůli zápachu doporučilo vedení města obyvatelům nevětrat. Hasiči vyhlásili 3. stupeň požárního poplachu ze 4, potvrzuje jejich středočeská mluvčí Tereza Sýkora-Flígrová.
6: Jsme vlastně okamžitě vyhlásili 2. stupeň požárního poplachu. Když jednotky dojížděly na místo, tak byl velký kouř viditelný už z dálky, takže byl požární poplachový stupeň zvednut hned na 3. Hasební zásah se nám zkomplikoval, protože se zbortila hala.
4: Hasiči proto museli na místo povolat pásové rypadlo, aby mohli budovu uhasit i zevnitř. Z Čelákovic u Prahy, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny. Upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
7: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
0: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. Teď čerstvé informace z dopravy. Velké potíže jsou na D1 za Prahou. Pokud se chystáte vyrazit směrem na Brno, připravte se až na 50-minutovou kolonu. Začíná za sjezdem na okruh okolo 13. kilometru a krokem pokračuje na Šmejkalku. Tam přímo v omezení zablokoval pravý pruh nepojízdný kamion. V Praze v Blance ve směru z Břevnova do Troji popojíždí fronta od sjezdu na Letnou. Zhruba 200 metrů za ním blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. Na místo už dorazila policie. Směrem Stroji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolona v Nové Povltavské, předtím i v Holešovičkách, téměř od Bulovky, a stále se popojíždí i Čuprovou od Balabenky a následně Povltavskou. Dobře, dojeďte. Úterý přinese do Česka bouřky. Na východě bude zpočátku, zítra ještě slunečno, jinak má ale převládat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné, s přívalovými dešti, kroupami a silným nárazovým větrem. Odpolední teploty zítra vystoupají na 25 až 30, na jihu Moravy až na 32 stupňů. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

černém triku, opíjí v klubu tequilu, sůl, citron, týdny cviku, pak dát si něco na grilu.

To byla písnička pro Markétku od kapely Kájovi, Kájova kapela. Jednalo se o zhudebněnou píseň Jiřího Šáčka. Teď vám posílám Animal od zpěvačky La Tati.

0: pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme moderátora pro brněnské studio Proglasu. Máte-li zájem, pošlete životopis na adresu personalie@proglas.cz. Těšíme se na vás.

nové, na duchu neklesám. Tak jako kapitán, když na můstku zbyde sám. Zahodím boty a kabáty, košily, bližší je naděje, žene mě na chvíli. Můj Jules Verne, kokain.

pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem má kameji na zlatém řetízku.

0: Klášterní romance a Robert Křesťan a my se přesuneme do Klášterce nad Ohří. Na novogotickém zámku v tamním městě začne už zítra festival Klášterecké hudební prameny. Do soboty 18. července nabídne sérii koncertů od klasické hudby až po crossover a populární hudbu. Podrobnosti přináší umělecký ředitel festivalu a houslista Jaroslav Svěcený.
1: Bude celkem 5 koncertů. Na zahajovacím koncertu vystoupí vynikající klarinetistka Anna Paulová za klavírní spolupráce špičkového klavíristy Jaromíra Klepáče a mojí maličkostí. Bude to v renesančním sále zámku a to bude taky jediný koncert, který nebude open air. Hned v zápětí tam dostane příležitost hudebnice, která je velmi poetická, hodně zajímavá, hodně autorská, což je Leny. A potom se taky dostane na baritonistu pana kolegu Pustinu, což je operní pěvec, který přivede vynikající instrumentalisty z Brna, takže tam bude i celý brněnský večer, který bude hodně multižánrový. No a pochopitelně dojde i pro pořad mladých umělců, to znamená dětí, budou to slavné skladby z pohádek a dokonce budou ty hudební ukázky také hrány po herecké stránce, takže tam zazní krkonošské pohádky, zazní tam samozřejmě skladby z různých filmů, ale budou hrány členy Heroldova kvarteta, takže ty interpreti budou de facto výsostně klasičtí. No a celý ten scénář napsala herečka Davidského divadla Zdeňka Žádníková-Volencová.
0: Říká houslista a umělecký ředitel festivalu Klášterecké hudební prameny Jaroslav Svěcený. Koncerty začínají vždy 19 hodin a vstupenky jsou k dispozici online nebo na pokladně zámku v Klášterci nad Ohří.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

celkem jasně. Snad to bylo přání, snad úryvek básně, chtěl bych to žít znova na spaměť, že mě jednou nesli na nás.

mít tě tak blíž. Dám se sebe, sám si taky odpovím, tím spíš mě neslyšíš. Tak se vlastně nikdy všechno nedovím.

0: Myšlenka na dnešní den je od autorky Hany Pinknerové a je z její knížky Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
1: Co lze ještě přidat? Některé dny mě to ani nenapadne. Vstávám a hned jsem pohlcena vírem nápadů. Vrhám se do činností a nadšeně vyhlížím, co ten den přinese. Nepřemýšlím hned z rána o věčnosti a vděčnosti. Oblékám se a vyrážím na trh pro čerstvou zeleninu. Ráno je nejhonější výběr. Nebo balím plavky a ručník a jdu si zaplavat. Ráno je v bazénu nejmíň lidí. Přesto v létě častěji než v jiných ročních obdobích si nějak zřetelněji uvědomuju nádheru tohoto života. Zastavuju se v údivu nad tím a mám puzení slavit. Co konkrétního? Nevím. Letní ráno mi přijde tak krásné se svými slunečními paprsky, zpěvem ptáků nebo vůní květin, že mám potřebu na to nějak reagovat. Jak ale odpovědět na přirozenou nádheru běžných všedních věcí? Jak to oslavit? Co pak k tomu lze ještě něco přidat? Objevila jsem, že lze. Zavazuju se, že z každého nákupu čerstvé zeleniny vytvořím skvostné jídlo. Každý svazek květin, které na trhu koupím, co nejkrásněji naaranžuju, aby krása květin dokonale vynikla. Nenechám nic zkazit a pokusím se zdůraznit chuť nebo krásu těch božích darů. A pak si dám pečlivý pozor, abych se patřičně soustředila na vychutnávání. Protože i jíst se dá nedbale. U jídla se dá číst knížka nebo noviny, luštit sodoku, hádat se s manželem, telefonovat nebo něco řešit. Člověk se nesoustředí na jídlo a jeho chutě, vůně, barvy a tvary. Jen to do sebe hází a myslí na jiné věci. A to bych považovala za pohrdání křehkou cuketou, zářivými rajčaty, vonavým česnekem, sladoučkým hráškem nebo barevnou paprikou. To by nebyla žádná oslava. Chce to radostné, vděčné vychutnávání. Rozumíte, k čemu vás zvu? Vděčně vychutnejte všechno, co můžete. To je oslava života, jak vyšitá, ne?

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, vy, kteří nás slyšíte ze svých domovů, od svých přijímačů, anebo přes jakákoliv jiná zařízení, anebo v autě, když se vracíte z cesty z práce nebo do práce, anebo někde na prázdninách. Vítejte při modlitbě z oficíny od Střihorkého Edvarda, kde se zamýšlíme nad Božím slovem a snažíme se, abychom ho lépe pochopili a aby pro nás bylo tak životodárné, jak to asi Pán Bůh zamýšlel, abychom v každém slově z Božího slova, z Bible, dokázali najít nejenom povzbuzení, ale také probuzení, ke kterému nás Pán Bůh zve. Aby se nám to lépe dařilo, zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Přišel jsi smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vzal jsi na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě Svatého Ducha žiješ stále u Otce, aby se za nás přimlouval. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Slyšte Hospodinovo slovo, slovo sodomská knížata. Poslechněte příkaz našeho Boha, gomorského lidé. Nač je mi množství vašich obětí, pravý Hospodin. Už mám dost žertev, beránků a tuku krmných telat. V krvi bíčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když ke mně přicházíte, kdo od vás žádá, abyste vyšlapávali na má nádvoří? Nenoste už nicotné oběti, kadidlo je mi odporné, novoluní, soboty, schromáždění nesnesu, nesnesu bezbožnost při svaté schůzce. Vaše novoluní a svátky nenávidím z duše, jsou mi břemenem a s únavou je snáším. Když vztahujete své ruce k modlitbě, zakrývám své oči před vámi. Když se ještě víc modlíte, ani neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve. Umyjte se čistě. Odstraňte své špatné skutky. Pryč z mých očí. Přestaňte jednat zle. Učte se jednat dobře. Hledejte spravedlnost. Přispějte utlačenému sirotku. Pomozte k právu. Zastaňte se vdovy. Slyšeli jsme slovo Boží.

Nekárám tě pro tvé oběti, vždyť tvé žerty jsou stále přede mnou. Nemusím brát býka z tvého chléva, ani kozly z tvých ohrad. Blaze každému, kdo kráčí po božích cestách.

za sebe, blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. Tak to jsi jednal a já mám mlčet, myslil jsi, že jsem jako ty. Usvědčím tě a řeknu ti to do očí, kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí. Kdo žije správně, tomu ukážu boží spásu. Blaze každému, kdo kráčí po božích cestách. Aleluja, blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým apoštolům, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchýní. Lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mě hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá. A kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je prorok, dostane odměnu jako prorok. Kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý. Kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Když Ježíš skončil toto poučování svých 12 učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamnějších městech. Slyšeli jsme slovo Boží, chvála tobě, Kriste, radostná Boží zvěst, ať nás osvobodí od hříchu. Zamyšlení nad texty dnešních, které jsou ke dnešnímu dni, tak jsou velmi zásadní. Prorok Izajáš nás vybízí k tomu, abychom stejně jako všichni v Sodomě a v Gomoře se trošku zpamatovali. Chce po nás, tak jak už jsme to zaslechli v té úvodní modlitbě, procitnout, abychom mohli vidět Boží tvář, tedy Ježíšovu tvář, protože to je jediná tvář, kterou známe. Boha nikdy nikdo neviděl a Ježíš, který vlastně skrze jeho tvář se zobrazuje Boží tvář, tak vlastně proto ho také si dovolujeme znázorňovat na obrazech a ikonách, tedy oni ho tam nemalují, oni ho tam píšou, takže je to vlastně vtisknutý obraz. Potom je tam druhá věc je vyhýbat se všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, tak jsme to vnímáme, to je proti všemu bloudění. A k tomu, proti tomu bloudění dostáváme světlo pravdy. Tak pravda je samozřejmě subjektivní. Už Pilát se pokoušel pravdu tak nějak zjemnit, tak, aby to bylo vlastně něco relativního. Ale Bůh je pravda. A my víme moc dobře, co je pravda, ale nechceme to často slyšet, takže nemáme se vyhýbat tomu, abychom dokázali tu pravdu ve svém životě nejenom vidět, ale také realizovat. No a to je právě to třetí, co v té úvodní modlitbě zaznělo, usilovat, tedy procitnout, abychom viděli, vyhýbat se všemu, co odporuje křesťanskému životu a usilovat o to, abychom žili správně. Bůh v prvním čtení se dotýká toho, že nesnese bezbožnost při svaté schůzce. Bůh se s námi schází, ano, je to takové rande. A my, když jdeme do kostela, tak vlastně jdeme na rande, ale jdeme na rande. Opravdu je to záležitost, když se jdeme setkat s Bohem, že se těšíme se tak, jako když se milý těší na milou nebo milá na milého. Je to opravdu setkání, je to opravdu schůzka zamilovaných
No, z boží strany určitě. Z naší strany často jde o povinnost, kterou v sobě máme tak hluboce zakořeněnou, že sice jdeme do kostela a domníváme se, že se těšíme a domníváme se, že jdeme rádi třeba, nebo domníváme se, že je to v pohodě, ale často to je zvyk, který jsme se naučili, víme, že v neděli musíme, protože katolická církev pod trestem hříchu nám se stanovuje podmínku nedělní bohoslužby, nedělní mše svaté, celé dokonce od kříže do kříže, takže kdo se nezúčastní celé od kříže do kříže, tedy od začátku až do konce, tak musí znova. No, je to docela brutální, bych řekl, pravoslavní to mají trošku volnější, mohou při bohoslužbě nejenom vycházet a přicházet, ale mohou také tu bohoslužbu zcela minout, mohou ji zanedbat v podstatě v tom smyslu, že když nemohou, z jakéhokoliv důvodu, mohou se ty texty pomodlit tam, kde právě jsou, což je mimo jiné tedy velmi důležitá věc pro nás, abychom si z tohohle vzali příklad. Všude, kde jsme a kde konáme bohoslužbu, všude tam, kde se modlíme, kde chceme se s Bohem setkat, kde s ním chceme mít to rande, tak tam Bůh je a je tam zcela. A když my tam jsme zcela, pak je to rande. Takže choďme na to boží rande rádi a nejenom kvůli tomu, že se to musí, ale i proto, protože Boha milujeme a uvědomme si více to, že ho milujeme, než to, že se to musí. Bůh si zakrývá své oči před tím, když přidáváme, když si myslíme, že čím více budeme modlit, tím víc nás vyslyší a podobně. Prostě u Izajáše se říká, že on neposlouchá, že si zacpe uši, protože naše ruce jsou plné krve. Jistě, asi nikdo z nás není vrah, že by někoho zabil. Ale nenávist, jak Ježíš sám v blahoslavenstvích zdůrazňuje, je, jako bychom zabíjeli. Když někoho nemáme prostě rádi, nechceme ho ve svém životě, štve nás, tak vlastně to, co vůči němu cítíme, tak je vlastně to, že ho nechceme vidět, nechceme s ním být, odmítáme ho. A to není láska, to je vlastně opak, to je vlastně něco, co vylučuje toho člověka z toho našeho společenství a Bůh chce, abychom byli opravdu zamilovaní nejenom do něho, ale také do všech ostatních lidí, i do těch neřádů, kteří nás trápí, ať už je to v rodině, v práci, v politice, v církvi, kdekoliv se nacházíme nebo kdekoliv máme něco s někým, tak vlastně jsme zváni k tomu, abychom milovali. Dokonce Ježíš říká, milujte své nepřátele, to je úplně tedy šokující. Tak Bůh po nás chce, abychom si umyli, abychom se umyli a umyli se čistě, tedy abychom se umyli zcela. Ježíš říká, že kdo je čistý, stačí, aby si umyl nohy, tak určitě to má taky svoje, máme být rozumní a nemáme se drbat po celém těle, stačí, když si umyjeme tam, kde opravdu špinaví jsme. Ale je dobré se prostě dočista umýt. A k tomu potřebujeme duchovní vedení. A to je, odstraňte své špatné skutky, to je ta očista, ano, aby jsme věděli, že to, co Židé dělali, že se až po konečky vlasu ponořovali do mikve, do té očistné lázně, aby mohli slavit šabat, sobotu, tak to vlastně je především duchovní práce, tedy odstranit své špatné skutky. Přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře, hledejte spravedlnost, přispějte utlačovanému, pomozte sirotkům k právu a zastaňte se vdovy. No, jednou jsem byl na mši svaté, kde byl páter Lizna, má teď výročí, tak na něho vzpomeneme a on říkal, kdo jste v neděli to bylo a kdo jste nebyli, nepomohli žádnému sirotkovi a nenavštívili žádnou vdovu, vypadněte z kostela. Tak jsem šel, protože poslouchám, že jo. A bylo to jedno ze dvou, kdy jsem odešel z kostela ještě v průběhu mše svaté, protože jsem se styděl, že vlastně můj život není takový, abych mohl setrvat v boží blízkosti, když vlastně ta pomoc tu neděli, kdy vlastně člověk si vlastně po celém týdnu odpočine, nemá třeba tolik zhonu, jde s dětma do kostela, je vlastně nějakým způsobem, co představuje, jak to je. A ve skutečnosti Židé vlastně své truchlení anebo jakýkoliv způsob svého sebe vnitřního sebezkoumání projevují vnější pomocí druhým.
Takže to je důležitá věc, která nám trošku z toho křesťanství vyvanula, že si myslím, že stačí jenom duchovně, ono to chce i fyzicky někomu prostě podat ruku a to uslyšíme v evangeliu. V žalmu jsme zpívali blaze každému, kdo kráčí po božích cestách, což je samozřejmě krásné, šťastný ten, kdo kráčí po božích cestách, ale jaké cesty to jsou? No tady, co jsem říkal, odstranit své špatné skutky, přestat jednat zle, učit se jednat dobře, hledat spravedlnost, přispět utlačovaným, pomoct sirotkům, zůstat stát se vdov, prostě lidi, kteří jsou na okraji, kteří potřebují pomoc, tak jim pomáhat, ať už je to Venezuela, anebo je to Ukrajina, nebo je to lidé v Gaze, to je jedno. Prostě křesťané mají být správní, to znamená, nemají být ani na jedné straně toho konfliktu, jakoby, že bojujeme, víte, my bychom měli milovat všechny, i ty, kteří jsou utiskovaní, ale i ty utiskovatele, protože máme milovat i ty nepřátele a milovat nepřátele je těžké, ale nutné, jinak prostě se ten nepřítel nemůže změnit, protože to je ta moc, kterou jsme jako křesťané dostali. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Tedy to je zásadní, jedno ze zásadních křesťanských pravidel života. Tak. V evangeliu jsme konfrontováni s několika fakty, které bych řekl, já nechci říkat pořád dokola, že to je obtížné, ono to asi obtížné není. Když to Ježíš říkal, tak to asi, protože to žil, tak to pro něho obtížné nebylo, ale pro nás je těžké to slyšet. Takže nepřišel Ježíš dávat pokoj, ale meč. A tedy rozdvojit syna s otcem, dceru s matkou, snachu s tchýní, lidi z vlastní rodiny se s člověkem z nepřátelí. A pak je tady to těžké, kdo miluje cokoliv více než Ježíše, není ho hoden. Jo? A to je samozřejmě složitá věc, protože my se s tím, s tou láskou k druhým lidem potýkáme a víte, není to hned, je to prostě práce, jde o růst, je potřeba neklesat na mysli, znovu a znovu začínat, i když se nám to nedaří. Možná, že nemáme se syny a dcerami a se snachami a tchýněmi takové starosti, dokonce někteří říkají, že mají báječnou tchýni a podobně, ale víte, to vnitřní propojení, to vnitřní spojení lásky, tedy v Bohu, protože Bůh je láska, tak to tam někdy vrže, víte. Zvlášť, když je to generačně trochu vzdálenější, když máme trošku děti jako od sebe dál. Třeba ty první děti, které se narodily, když jsme byli mladí, pokud jste to tak měli, tak ty máme jinak to s nima a pak jsou děti, které jsme měli třeba jako ten druhý vrch a tam často může dojít úplně ke kulturní rozepři, protože ty mladí lidé žijí úplně v jiném prostředí, nezažili třeba pronásledování komunistický, nezažili prostě to, co zažili jsme my, tak je to někdy těžké, ale furt to zůstává stejné. Máme milovat, naslouchat a být stále otevření a připravení k té pomoci, k té fyzické pomoci, ke službě. Pak je tady tedy, kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Tak to je pochopitelně velmi závažná věc, protože my máme kříž spojený s Ježíšem, Ježíšovým křížem. Ano, ale tady to prosím pěkně říká Ježíš ještě před ukřižováním, což je důležitá věc. Říká to tedy jako těžkost, nebo lépe, možná přesněji řečeno, říká to jako to, za co se stydíme, protože smrt na kříži byla ta nejhanebnější, nejostudnější smrt, jaká mohla člověka potkat v té době. A bylo to velká ostuda, protože nazí lidé viseli na křížích a umírali v těžkých bolestech a lidé vlastně měli tendenci je odsuzovat. A Ježíš tady říká, kdo na sebe nevezme tu bolest toho, že vlastně se přiznáme ke svým chybám, že vlastně bereme ten svůj život celý, nejenom pozitiva, ale i ty negativa, že dokážeme vzít na ty svý záda a nést je, tak jako on pak nesl kříž na Golgotu, tak není ho hoden. Stejně tak, kdo
miluje cokoliv jiného než Ježíše, více než Ježíše nebo více než Boha, tak není Boha a Ježíše hoden. A pak je tady to velmi zásadní, kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Tak to je, je to o nesobeckosti nebo sobeckosti. Takže pokud nejsme sobečtí, pak nacházíme nebo ztrácíme ten svůj život, to sobecký, to, co bychom měli, a máme na to i právo samozřejmě být sobečtí, tak pokud se toho vzdáme, pokud se staneme nesobeckými, pak získáváme, nalézáme život v Bohu. Pokud zůstaneme sobci, tak vlastně ztrácíme ten svůj život, protože to, co si myslíme, že svým sobectvím získáváme a máme a že uchováváme, tak o to stejně přijdeme, víte? Protože nic si do hrobu nevezmeme a v nebeském království se hrajou na jiný body. Tam je prostě, se hraje o lásku a kdo nemiluje, nemůže dovnitř. A kdo miluje málo, tak prostě tam dozrává v té lásce. Ať už je to jakýkoliv místo, jako katolický očistec, nebo prostě je to nějakým způsobem to rozházený tam. Každopádně je to tak, že láska nám otevírá dveře do Božího království. A kdo nemiluje, tak prostě tam nemůže. Pak je tady další věc, že kdo miluje cokoliv jiného víc než Boha, tak s tím taky má potíže. Víte, máme ten baťoch a v tom baťohu máme ty věci, které milujeme více než Boha, nebo které sobecky si chceme přivlastnit. Jo? Já třeba jsem ujetej na nůžkách, no tak prostě samozřejmě musím ty nůžky pustit. Už nesmím jako je vlastnit v uvozovkách. Jo? Ale to je taky špatně, jako to se to zamést celé, protože je to důležitá věc v tom životě toho člověka. Pokud potom člověk touží, je to důležitá věc. A když to konečně má, tak vlastně má k tomu mít ten správný vztah. Nemá na tom ujíždět, nemá to být jakože hurá, už to mám a teď mám všechno, protože to není všechno, protože jedině Bůh je všechno. Takže člověk musí mít k tomu ten správný zdravý pohled a ne, můžete mít 1000 nůžek, jo, ale prostě nesmíte na nich lpět. To je prostě podstatné. A to je věc, která je vědomá, to je věc z vědomí. My si často neuvědomujeme, jak moc na něčem lpíme nebo nelpíme. A práce s tím uvědomováním je právě to, co jsme na začátku říkali, máme probudit se, ano, abychom viděli. Abychom mohli vidět Boží tvář, tak se musíme dívat. A není to snadné, jo? Protože často nám do toho pohledu skočí něco, co nám zabraňuje vidět tu realitu. A my máme tu iluzi, kterou jsme si vybudovali. Pak je tady další, aby to nebylo jednoduchý, kdo přijímá mne, přijímá toho, a kdo přijímá moje lidi, tak ten přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal, říká Ježíš. A to je prostě důležitá věc, že vlastně Ježíš zpřítomňuje Boha fyzicky, protože se vtělil do člověka a on poslal ty učedníky a posílá nás jako učedníky a učednice, ano. Není to prostě žádná hierarchie, učedník jako učedník, učednice jako učednice. Jakmile člověk je pokřtěný, uvěří, nechá se pokřtít a je vyslán, jak si sloužit a hlásat Boží evangelium, hlásat Boží království, to jsme všichni poslaní, tak prostě jsme jeho. A kdo nás přijímá, nebo kdo přijímá ty, který on poslal, tak přijímá jeho, a kdo přijímá jeho, přijímá toho, který ho poslal. A to je Bůh všemohoucí, jo? To je mazec, víte, tak prostě to tak berme, přijmejme lidi a nechme se také přijmout, protože i to je důležité, někdy člověk se stydí a tak, jo, tak prostě nestyďme se být učedníky Kristovými. Kdo přijme proroka jako prorok, přijme odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého jako spravedlivého, přijímá odměnu spravedlivého. Kdo i to nepatrného, někoho úplně nepatrného přijme jenom proto, protože to je učedník Ježíšův, pak i třeba s tou sklenicí studené vody, pak bude odměněn. Vypadá to jako kšeft, není to kšeft, je to příslib. Příslib té Boží odměny, ne té fyzické, jakože dostaneme nějaký prachy nebo nějaký místo lepší jako v nebi, ale je to odměna v tom, že vlastně budeme
najednou ucítíme tu boží lásku zcela. Jo. Nebudeme ji cítit jenom v poměru toho, jak milujeme my, i když možná taky trochu, ale hlavně budeme cítit Boha zcela. To je věc, kterou jako zjistíme až tam, takže se máme na co těšit. Ježíš šel pak dál, vidíte, opouští i tady tohleto poučování, opouští ty lidi tam a jde dál, jde do jiných vesnic a tam také káže a tak. A tak my z toho máme vlastně to poučení. Jdi a přijmej lidi takové, jací jsou, a pomáhej jim třeba jen číší studené vody. Studená voda chce práci, musíme ji vychladit a tak chtít druhého osvěžit, chtít jeho dobro, být takovými dobroději. A tak buďme tedy, jak zpívá, myslím, Václav Neckář, čaroděj, dobroděj, má velikou moc. A to je pravda. Člověk, který dělá dobro, má velkou moc. A o to tě, Pane, prosíme, skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Modleme se Bohu Otci Všemohoucímu, aby vyslyšel naše prosby, které mu přednášíme. Prosíme tě, Pane, za mír na celém světě, zvláště na Ukrajině, v Gaze a všude tam, kde se bojuje. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za pomoc ve Venezuele, kde je velká bída a útlak po tom zemětřesení. Tak tě prosíme o pomoc a o dobrotu srdce, aby lidé jsme byli štědří, když přispíváme a pomáháme i tam, kde se nám to zdá daleko a že to tam ani třeba nemůže dojít. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane, za moudrost pro naše politiky a státníky, aby se nehádali jako malé děti, ale dokázali přijmout zodpovědnost a sloužili nám lidem a ne sami sobě a svým peněženkám. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše představené biskupy, kněze, jáhny, za všechny pastorační asistenty, za všechny lidi, kteří slouží v církvi, aby jsi jim dal Ducha Svatého a moudrost, aby mohli sloužit opravdu s celým srdcem a měli rozum a nelpěli na zbytečnostech, ale opravdu šli jádru věci. Prosíme tě, vyslyš nás. Nebeský Otče, prosíme tě o ochranu pro naše děti, vnoučata a pro všechny, kteří na prázdninách cestují, ať už na různých táborech nebo různých cvičeních nebo různých školeních, nebo se někde pohybují, nebo kdekoliv se ty prázdniny čerpají, tak prosíme tě o ochranu, o zvláštní příděl andělů, aby byli ochráněni a nestalo se jim nic vážného. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny maminky, které se bojí o své děti, aby jsi jim dal do srdce pokoj. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za všechny tatínky, kteří usilují o to, aby rodina měla co jíst, aby měli dost prostředků, aby nepodléhali stresu, ale dokázali se bez lpění otevřít tvé lásce a sklidnit hormon. Prosíme tě, vyslyš nás. A o to tě prosíme, Pane, také na přímluvu Panny Marie. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojíme modlitbu, kterou nás naučil sám Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením Kristova pokoje a vy, kdo jste doma sami nebo u přijímačů a nemáte s kým si pokoj popřát, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Milé sestry a milí bratři, modlitba s oficíny končí, ale náš život s Bohem stále trvá. Přijměte proto požehnání. Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

0: cenu ekumenické poroty 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech získal snímek Za zády mi číhá lev. Podle tříčlenné mezinárodní poroty má tento film evangelijní charakter. Vysvětluje její český zástupce Lukáš Jirsa, filmový publicista, vedoucí pražského studia a také dramaturg naší sesterské televize Noé.
1: Tento příběh vlastně se odehrává na Kypru a jedná se o setkání 18-leté senegalské uprchlice Mariamy a 40-leté Kypřanky Stely, která Mariama uprchlice vychází vlastně z azylového domu a ta Stela se o ní v tom azylovém domě starala, nicméně oni zůstanou v kontaktu i poté a vlastně se z nich stanou kamarádky a vzájemně si pomáhají. A na tom příběhu nás zaujalo kromě jiného také ta skutečnost, že vlastně je velice chytře vystavěn, protože v něm dochází k takovému překvapivému obrácení těch rolí, kdy bychom předpokládali, že právě ta, která bude potřebovat pomoc, bude ta mladička migrantka, ale ono je to naopak, ona ta mladička migrantka vlastně postupně začne více a více pomáhat, a to nejenom s těmi praktickými věcmi a složitou životní situací, ale vlastně i s nějakým vnitřním otevřením vůči světu a vůči budoucnosti a vůči druhým lidem té 40-leté Evropance Stele. Takže vlastně ona, ta migrantka, o které bychom předpokládali, že bude v té těžké situaci, tak je naopak tou, která v sobě nese stále vlastně nějakou víru v budoucnost a má v sobě takové světlo, které vlastně bychom mohli z křesťanského hlediska právě interpretovat jako to poselství naděje, a ta postava té mladé migrantky má až takovou kristovskou vlastně charakteristiku. A zároveň, což je pro ekumenickou porotu důležité, ten příběh v sobě jasně nese nějaké poselství naděje a otevřené budoucnosti.
0: Film se podle Lukáše Jirsy pravděpodobně do českých kin nedostane.
1: Tam by to byla spíše otázka, bych řekl, náhody, protože ono, jakmile ty filmy nejsou úplně nějak divácky atraktivní, tak mají těžší cestu do kina a spíš se opravdu těch evropských filmů potom je musíme hledat buď na nějaké platformě na internetu nebo na nějaké videoplatformě, případně potom právě v televizi. A samozřejmě, že já třeba jako člověk, který se stará i o zajišťování filmů pro televizi Noé, tak se orientuji podle toho, které snímky dostaly cenu ekumenické poroty, a ty potom třeba se snažím o to více do naší televize dostat, abychom je mohli divákům nabídnout. A také doufám, že bude třeba alespoň na podzim jedno promítání v Praze v rámci cyklu Film a spiritualita, který provozujeme v Městské knihovně v Praze, ale to ještě není jisté.
0: Vážným kandidátem na cenu ekumenické poroty byl snímek režiséra Ivana Ostrochovského Pramen, který tento čtvrtek vchází do kin.
1: Získal cenu našich kolegů, cenu filmových kritiků Fipresci, a ten mohu posluchačům Proglasu tedy rozhodně doporučit, protože to je snímek, který vypráví o nucených sterilizacích romských žen na konci 80. let v komunistickém Československu, a hlavní roli v něm hraje Anja Geislerová, která vlastně hraje roli doktorky, která zprvu na těch sterilizacích také participuje, ale potom je, jak uvidí v tom filmu, nějakým způsobem proměněná. Je to film, který jak si na jednu stranu ukazuje na tenhle ten problém, který jakoby bychom mohli vnímat, že patří do minulosti. Nicméně ono vlastně tím neustále přetrvávajícími předsudky a rasismem, ať už vůči romské menšině nebo vůči dalším lidem, nebo i obecně řečeno xenofobii, která stále se v člověku probouzí, tak není to jenom historický film, ale je to vlastně film, který upozorňuje na tenhle ten asi lidský sklon se zaměřit vždycky na nějakou skupinu a říci, tak teďka ty, které budeme více kontrolovat, budou právě tito. A potom až zpětně vlastně společnost vidí, že to, co pokládala třeba v dané době za normální, tak vlastně bylo naprosto nelidské. A tenhle ten film možná také trochu nás vyzývá k tomu, abychom si všímali toho, co dneska vlastně pokládáme za normální a co by třeba mohlo v příštích desetiletích být odsouzeno jako naprosto nepochopitelné a překračující nějaké hranice lidské důstojnosti.
0: Dle Jirsy si Karlovarský festival stále udržuje kvalitní úroveň.
1: Mě je vždycky strašně líto, když se dočítám, ať už v některých médiích, nebo spíš na Facebooku a v komentářích lidí, že je to nějaký umělý svět jenom pro třeba vybranou skupinu lidí, nebo že to jsou prostě jenom večírky a modelky a tak dále. Protože když se zhasnou světla toho kinosálu, a ty kinosály jsou samozřejmě plné a narvané lidmi, tak jsou to filmy, které se skutečně zaobírají z velké většiny naší každodenností, našimi problémy, ale i radostmi a nejrůznějšími strastmi. A jsou to filmy, které buď upozorňují na nějaké problémy, anebo naopak dávají divákovi naději. Takže jako v těch Karlových Varech vždycky jde o to, jak si to člověk udělá, a kdo chce chodit do kina a dívat se na dobré a podnětné filmy, tak na ně chodí. A kdo chce chodit na večírky, no tak chodí na večírky, ale rozhodně to není tak, že by tam nemohl přijet kdokoliv a nemohl být do kina a nebylo by to pro něj užitečné.
0: Řekl v rozhovoru na Proglasu člen ekumenické poroty Mezinárodního filmového festivalu, který v sobotu skončil v Karlových Varech, vedoucí pražského studia a dramaturg televize Noé, filmový publicista Lukáš Jirsa.

0: Konference Charis skončila včera, no ale zase za rok bude další. Ta bude opět na výstavišti od 7. do 11. července 2027. To oznámili pořadatelé v závěru letošního ročníku. Tisíce účastníků provázelo motto biblické knihy přísloví, především chraň své srdce, neboť z něj vychází život. Tří z nich jsme se včera zeptali, co si odnášejí právě z tohoto setkání.
1: Z téhle konference si odnáším sílu odpuštění a jak mocné je požehnání, zvláště požehnání druhým lidem, a Bůh to pak všechno zpátky vrátí v daleko větší náruči lásky.
2: Já jsem si to tady užila a doufám, že můj pomeranč bude i příští rok se mnou.
3: Radost ze setkání, z toho, že tady je tolik přátel a kamarádů a známých, které známe, a že máme možnost se tady dohromady setkat v modlitbě a ve chválách. Prostě takové krásné zastavení v tom zhonu všedního dne.
0: Na vysvětlenou k výrazu pomeranč, který zazněl od děvčátka z naší mini anketě, pomeranči jsou na Charisu dobrovolníci, kteří zajišťují program pro děti, starají se o ně po celou dobu, kdy jsou rodiče na hlavním programu konference. Poznají se podle oranžových trik. Ve žlutých potom trikách pracují na konferenci takzvaní citróni. To jsou členové týmu, kteří pomáhají s logistikou, přípravami na zázemí a podporu. Všem patří velký dík.

19 hodin a to znamená, že začíná tradičně večerní zíváček. Tak já vás, milé děti, vítám, doufám, že se těšíte na nějakou pěknou pohádku, kterou si za chvilinku pustíme, tak se pohodlně usaďte a nebo si lehněte. Jdeme na to.

0: Princezna z chudého království, která se musela schovat. To je prý Leknín. Tak poslouchejte.
1: Leknín bělostný, Nymphaea candida, je známá vodní rostlina. Její silný plazivý oddenek kořenuje pod vodou v bahně. Listy plavou na hladině. Poměrně velké, bílé a slabě vonící květy vyrůstají na dlouhých stopkách a rozevírají se nad vodní hladinou. Roste roztroušeně ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách v rovinatých krajinách. U nás je rozšířen v Polabí, pod Krušnohoří, v jižních Čechách a na mnoha místech Moravy a Slezska. Hojně se pěstuje pro ozdobu v zahradních bazénech.

0: Skoro všechny princezny jsou krásné. A dcera chudého krále z chudého království byla také krásná. Měla vlasy jak ze sluneční záře, oči zelené jak dvě lesní tůňky a rty jak z růžového atlasu. Ale ta princezna nebyla jen krásná, ona byla i líbezná a vše, čeho se dotkla, bylo líbezné, její stuha ve vlasech, vyšívaná sukně, střevíčky. Ale i krajina, kterou kráčela, i píseň, kterou zpívala. Když jí bylo 17 let, rozhodl král, že by měla mít korunku, protože přece každá princezna ji má. Ale z čeho korunku udělat, když zlata nebylo v celém království?
1: Chtěla bys stříbrnou korunku?
0: Ptal se opatrně král princezny.
2: A ty máš stříbro, tatíčku králi?
1: No, nemám, ale naše lžíce jsou stříbrné, dají se rozstavit.
2: A jedli bychom pak rukama? Ne, tatíčku králi, sama si korunku udělám.
0: A princezna si udělala líbeznou korunku z běloučkého vosku, posadila si ji na hlavu a sundávala jen, když si česala vlasy ze sluneční záře. V chudém království byl život těžký, ale ještě hůř bylo, když se obilí neurodilo. Tu jednou bez zavolání zaklepal kuchař na královi dveře.
3: Co je? Proč mě rušíš?
4: Králi, je zle. Nemám co dát do hrnců.
3: Tak pochytej holuby.
4: Holubníky jsou prázdné.
3: Tak křepelky.
4: Křepelky odletěly.
3: Dej do hrnců vrabce.
4: Hlad je vyhubil. Široko daleko.
3: Tak si uvař, co chceš, když nedáš na mou radu.
0: Kuchař odešel a k obědu poslal králi na talíři slanou vodu. A když král obědval už třetí den slanou vodu, zavolal si kuchaře a řekl mu smutně.
3: Raď, kuchaři, co mám dělat, aby tvůj král neumřel hlady?
4: Králi, měl bych troufalou radu.
3: Povídej.
4: Provdej svou dceru za bohatého krále z oligarchie.
3: Ten je moc starý pro princeznu.
4: Říkal jsem, že má rada troufalá.
3: A jak bych to měl udělat?
4: Pošli mu její obráz. Nikdo neodolá, kdo spatří naší princeznu.
0: Král se ještě chvíli rozmýšlel, ale pak udělal, co mu kuchař poradil. Hned druhý den si král z oligarchie přijal pro nevěstu. Princezna stála u okna a dívala se na jeho průvod. Vepředu jeli vojáci na koních a bylo jich moc. Vzadu jeli vozy naložené sudy vína, masem, chlebem, dobrotami. Král si princeznu zavolal do trůní síně a povídá jí.
3: Provdám tě, princezno, za krále z oligarchie.
2: Prodáš mě, tatíčku králi.
3: Provdám.
2: Nechci, tatíčku králi.
3: Nelíbí se ti král z oligarchie?
2: Nelíbí, je holohlavý.
3: Ale je statečný, vede vítězné války.
2: Zabíjí lidi.
3: Je bohatý.
2: Krade, tatíčku
3: Jak
2: králi.
3: Jak se opovažuješ takhle mluvit o svém ženichu?
2: To není můj ženich. Ach, tatíčku králi, neprodávejte mě.
3: Ještě dnes oslavíme svatbu.
0: Princezna jakoby skameněla, zbledla, pak se ale rozběhla, utíká síní po schodech dolů do parku přes luka, přes pole k lesu.
3: Princezno! Princezno, vrať se!
0: Ale princezna už neslyší. A tu král nevěděl, co si má počít. Dal zavolat krále z oligarchie a naříkal.
3: Stalo se neštěstí. Princezna se nám ztratila, pomoz mi králi, pomoz mi ji najít.
0: A král z oligarchie hned vydává rozkaz.
5: Mí stateční vojáci, hledejte, dožeňte a přiveďte mi princeznu.
0: Jak rádi vsedli tehdy vojáci na koně, jak rádi popouštějí uzdu, ženou se parkem přes luka a pole k lesu. Prohledávají každé houští, honí princeznu jako štvanou zvěř. A princezna utíká. Běží zrovna po hrázi rybníka, když vidí před sebou vojáky na koních. Ohlédne se, vojáci jsou za ní i z boku, všude. A z rybníka na ní kývá vodník.
2: Ach, zachraň mě, vodníku,
0: vykřikla princezna a vrhla se mu do náručí. Vodník ji něžně zachytil a odnesl si líbeznou princeznu jako svou rusalku do hlubinných hlubin. Uprostřed hráze divže se vojáci nesrazili. Hloupě se dívali na svá kopí, na vodu, kroutili hlavami a nakonec odklusali. Nedovedli si vysvětlit, kam se poděla princezna, a také si nevšimli, že princeznina vosková korunka pluje po hladině, že se k ní ze všech stran zhlukly velké silné listy a podpírají ji, aby se neutopila, aby nezmizela jako ta líbezná princezna pod hladinou.

Zítra nás čeká divizna. Knížku, kterou jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A teď se pojďme pomodlit ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, děkuji za pěkný den a za všechno, co jsem dnes mohla stihnout. Za všechno běhání venku a za to, že jsem mohla být v přírodě, kde je tak pěkně. Prosím tě o pokojnou noc pro mě i pro všechny lidi. Amen. Večerní zíváček se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ale nesmutněte, milé děti, ještě si pustíme nějakou pěknou písničku. Dnes jsem si pro vás připravila písničku, která se jmenuje Není myš jako myš. Tak poslouchejte, kdo to vlastně je. No a já vám přeju dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc. Tady je písnička.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. U něho vás vítá Martin Kišperský a mým dnešním hostem bude Bronislav Podlaha z kapely Duben v Pešti. Ahoj, Bronislave.
1: Ahoj, Martine.
0: Povídáme si na dálku, ale pokusíme se dostat co nejblíž k informacím o písni, které vychází na tomto albu, vydávaném právě teď v tomto čase u firmy Recommando Polí 5. Tak, pojďme si říct nejdříve, koliká ta nahrávka Duben v Pešti to je, protože my už jsme spolu hovořili, já jsem se díval na Spotify kapely a není to zdaleka první nahrávka z té zkušení Matadoři, tak koliká ten album to je? Máš to spočítaný?
1: Jo, je to 7. deska, přičemž vlastně těch prvních 5 jsme si vydávali sami a poslední 2 vydáváme na labelu Polí 5. Mm-hmm. Takže to je druhá jako pod nějakým oficiálním labelem.
0: A když se řekne uprostřed ticha, tak uprostřed jakého ticha? Co to je za ticho, kdybychom ho měli definovat?
1: No, v těch písničkách je to různý ticho, někdy je to rozpačitý ticho, někdy je to svíravý ticho, někdy je to, kdybych měl použít kliše, tak je to takový to křičící, řvoucí ticho, bolestný. A vlastně, když jsme přemýšleli, jak tu desku nazvat, tak jsme si říkali, že to ticho je takovým jako společným jmenovatelem všech těch písní, proto se to tak jmenuje.
0: Mm-hmm. Tak pojďme s tímto příběhem si poslechnout tedy první ukázku z alba Uprostřed ticha od kapely Duben v Pešti.

0: Bronislave, jak je to dlouho od poslední desky, která kapele vyšla a co se v kapele od té doby dělo? Pojďme si udělat takové zhrnutí.
1: No, deska předtím vyšla v roce 2020 v létě, čili je to nějakých 5,5 roku od poslední desky a v kapele se toho příliš moc nezměnilo. Obsazení je stejný a možná si kluci jako vyměnili šňůry za vysílačky, to je tak jako jediná změna.
0: Kolik hrajete let, pardon?
1: No, už vlastně loni na podzim to bylo 25 let, co hrajeme.
0: To je krásný čas, 25 let. Já jsem jako kluk měl doma kazetu 25 let Olympiku a říkal jsem si, že není možný, aby nějaká kapela hrála tolik let a Olympiku už hraje 60 let. No. Tak přeju Dubnu v Pešti něco podobného, i když je to určitý výkon teda životní. ale
1: to už si nebudeme na světě.
0: Hele, a máš pocit, že se kapela, a teď se můžeme bavit klidně úplně jako konkrétně, technicky, že se posouvá něčem i hudebně, jako v tom, jak ty vnímáš to, jak zníte, jakýma věcma se zabýváte, který třeba dřív pro vás nebyly tak stěžení, ale teď najednou jsou?
1: Dá se říct, že jsme ostřejší, rok od roku, kytarovější asi rok od roku, ale jako je to jako dlouhodobý trend, vlastně jsme začínali jako takový zádumčivý kluci s houslema, španělkou, bez bicích. Mm-hmm. A začali jsme tomu říkat dark pop, ale vlastně jako s přibývajícím věkem se vracíme jako k těm našim kořenům, respektive jako k hudbě, na který jsme všichni vyrostli, která by se dala označit jako rock'n'roll prostě v tom nejširším slova smyslu. Takže jak jsme starší, tak jsme kytarovější.
0: Čím to je? Protože já třeba s naší kapelou to mám velmi podobně. Byli jsme původně kapela, která hrála na španělky a na kýble, prostě, co jsme někde se sbírali. Když pominu ten jako ekonomický aspekt těch mladých mužů, kteří prostě pro ně v něčem snaží sehnat tyhle ty krámy, než si pořídit jako v aparát, tak mám to úplně podobně. A chce se mi nad tím jako takhle jako třeba nahlas přemýšlet, čím to je, že člověk směřuje víc k tomu hutnějšímu zvuku. Že to není obráceně.
1: Já nevím, možná se chceme ještě jako na starý kolena trochu užít toho Big Beatu a možná je to nostalgie po čase, kdy jsme jako to poslouchali jako punk a jako alternativní kytarový jako kapely. Nevím, možná je to taky tím, že se potom do těch studiových nahrávek promítají ty zážitky nebo emoce nebo atmosféra koncertů, které samozřejmě jako čím jsou jako ostřejší a nabušenější, tím si z toho odnášíme jako lepší pocit a pak se ho snažíme jako vlastně promítat i do té další tvorby, nevím. Mm-hmm. Je to asi směs toho, co jsem říkal.
0: Jo, já mám taky pocit, že se možná jako ta syrovější, hutnější energie vlastně víc odráží od publika zpátky, než když člověk jede vlastně na tu introvertnější stranu, protože když třeba se to tomu publiku líbí, tak to v něm nevyvolává ty pocity, aby to jako dupali zpátky, tu sílu.
1: Dalo najevo. Jo.
0: No tak pojďme si, když jsme teda u toho, pojďme si říct, kolik má kapela členů a kteří na desce účinkují, abychom si vůbec to zhrnuli.
1: Hrajeme v 6 lidech, už jako dlouho, jsou to 2 kytaristi, basák, klávesák, bubeník a já, co by zpěvák, no, nebo muž za mikrofonem, řekněme. Mm-hmm.
0: Je to únosný z hlediska zkoušení ekonomického hlediska, přepravy, nadspání se na pódia?
1: No, přepravu máme vyřešenou, takže máme v kapele dvě dodávky, takže vždycky jako jedna z nich pojízdná a tam se vejdeme. A na pódiu jsme se vždycky nějak vmáčkli, asi nejzajímavější, co jsme zažili z hlediska malého prostoru a širokého obsazení kapely, byl koncert v kavárně ROH, kde na Žižkově v Praze, kde klávesák byl na balkonku té kavárny, protože se jinam nevešel. A co se týče zkoušení, je to těžký, hlavně díky tomu, že každý jsme dneska už jako vlastně jako z jiného města.
0: Jaká to jsou města, abychom si představili ten rádius?
1: No, my jsme původně litoměřická kapela, ale vlastně bubeník je z Chomutova, nebo bydlí v Chomutově. Klávesák bydlí u Prahy, jeden kytarista bydlí zase v jiné vesnici u Prahy, druhý kytarista bydlí v Řevnicích, basák bydlí u Hradce Králové a já pendluju mezi Prahou a Litoměřicema. Takže na pravidelné zkoušení to moc není, vzhledem jako k tomu, že máme jako všichni rodiny a práci, a tak to řešíme nějakými, řekněme, v dvouměsíční frekvenci víkendovými soustředěními a tu a tam si dáme ještě jako kratší zkoušku, když se blíží nějaký koncert nebo tour nebo nahrávání nebo podobně. Takže jako vídáme se nemoc často, ale zase na celý víkendy. Ovšem jako jak se vídáme tak málo, tak pak ty víkendy spíš nebo z poloviny jako prokecáme a proto i ty nahrávky jako mají mezi sebou takový odstup, no, že jako ty nové věci vznikají dost pomalu.
0: Ale vznikají, takže my si teď dáme druhou píseň dnešního pořadu od kapely Duben v Pešti.

0: Já jsem strašně zvědavý a když si řekneš, že se dlouho nevidíte a pak si spolu potřebujete toho hodně říct, tak mě by strašně zajímalo, o čem se kapela baví, protože to je tak různý. Já jsem hrál v tolika různých kapelách a jako osciluje to různý témata, holky a aparatura, knížky, pomlouvání ostatních kapel, rodinný problémy. Co řešíte vy tak nejvíc?
1: Jo, jsou to jako naše osobní životy. Jsou to jiný kapely, ano, kdo kdy kde byl, kam bychom se mohli společně vydat na koncert, kdo co nahrál novýho, co se komu líbí a objevil, co ostatní neznají. Pak jako část kapely se baví jako o technických věcech, jako o různých krabičkách a podobně. A pak dost často teda jako o politice, no.
0: No to je temný téma.
1: Jo,
0: a máš pocit, že tyhle ty věci se pak obtiskují třeba i do textů nebo toho, o čem zpíváte? Rozebíráte vlastně jako někdy v kapele to, co se zpívá v písních? Nebo je tam jako ve spoustě kapel to, že to prostě je tak nějak spíš akceptováno?
1: Některými členy, jako je bubeník, je to akceptováno a kolikrát jako po roce přijde a řekne, hele, jako to jsem vůbec netušil, že tam zpíváš tohle, zároveň si plete teda jako písničky mezi sebou a část kapely jako na ty texty při jejich vzniku nějak jako reaguje, má třeba i ambici nějak korigovat, já si občas jako do toho kecat nechám, ale většinou spíš moc ne. A jinak jako ty texty jako jsou jako určitě nějak jako inspirovaný jako tím, co prožíváme, ale není to jako autobiografie, je tam vždycky nějaký jako impuls, který je pak dotvářen jako už nějakým příběhu nebo v nějakých obrazech, který se vzdalují od té žitý skutečnosti. Ale to, jako ta nálada tak nějak jako odpovídá tomu, co prožíváme.
0: Říkáš, že ti do toho i kecají? Mě třeba do toho nekecá nikdo, až mám někdy pocit jako paranoji, jestli to vůbec někdo vnímá. Vzpomeneš si na nějaký příklad toho, co ti třeba řekli v souvislosti s posledníma nahrávkama? Hele, tohle by mohlo být jináč? Nebo s tím nesouhlasím třeba?
1: No, máme tam vlastně na té desce, poslední písnička té desky se jmenuje Lepší časy už byly a tam se zpívá Holím si vlasy, hele, nechci vážně vypadat jak Rony. A původně tam bylo Holím si vlasy, nechci vypadat jak Ondřej Hejma Rony. A kytarista přišel s tím, že jako manželka Ondřeje Hejmy je kamarádka jeho manželky a že by si nepřál, aby se to tam objevovalo takhle explicitně. Takže proto se tam objevuje nám to krycí jméno Rony.
0: To je zajímavý. Ale tak je to zajímavý v tom, že někdy jako je otázkou debaty, jako jestli osobní vztahy jsou vlastně, jak to říct, validnější než náhled na nějaký společenský lomeno politický úkaz.
1: Jo, tak já zase nechci jít přes mrtvoli, tak jo, jako pro mě důležitý jako říct si svoje a zároveň jako vyhovět kamarádům.
0: To je správný, to se mi líbí. Dáme si třetí píseň dnešního pořadu a pak se zaměříme na nahrávání desky.

0: Duben v Pešti, album Uprostřed ticha, které vyšlo u Polí 5. Můžeš nám, prosím, Branislave, popsat, jak jste přistupovali k tomu nahrávání? Měli jste určitý odstup od minulé nahrávky, tak jestli jste měli nějakou strategii, jak na to tentokrát jít v něčem jinak, nebo naopak, jako jste se drželi toho, co vám funguje, kde jste desku točili, s kým, jak to probíhalo?
1: Točili jsme s Amákem, stejně jako tu předchozí desku, jako hodně nám sednul, je s ním sranda, je to jako fajn týpek, takže, ale přesto jako zněl v kapele návrh, že vzhledem tomu, jako, že během toho covidu si několik jako kluků z kapely pořídilo různý nahrávací programy a začali si posílat jako nápady a dávat je do stop a obohacovat je a doplňovat si je, takže vlastně jako vznikl nějaký dojem mezi nima, že už to mají ošahaný tak dobře, že bychom možná jako si tu nahrávku dokázali udělat sami. To se jim jako povedlo vymluvit a využili jsme těch zkušeností s těma nahrávacíma programama k tomu, abychom si udělali jako robustní přípravu na to nahrávání u Amáka. Takže jsme si udělali jako demo nahrávky všech těch písniček, dali do těch programů a teď s tím různě jako šíbovali, tak aby jsme se pak už u Amáka ve studiu příliš nedohadovali o tom, která kytara má jak znít, která má být v jakém poměru k ostatním nástrojům a podobně, protože při nahrávání té předposlední desky právě u Amáka se nám stávalo, že jsme říkali víc, tohle víc a Amák říkal potom, hele, jako já tady nejsem od toho, abych to dával furt jako nahoru dolů, řekněte prostě tak nebo onak, ať tak to zůstaneme a půjdeme dál, tak těchto situací jsme se chtěli vyvarovat, byť se nám to úplně zcela 100% nepodařilo, ale bylo to díky té přípravě rychlejší.
0: Mm-hmm. A funguje vlastně teda Amák, známý zvukař, i jako producent? Jako producent má nějakou producentskou váhu na té nahrávce, že se ho ptáte, co myslíš, že on řekne, tohoto zkraťte, tohoto udělejte s trošku jiným zvukem, nebo tohoto se vlastně neděje při té nahrávce?
1: Jo, my na něj jako dáme a když se právě dostaneme do situace, kdy mezi sebou nemáme jasno, tak Amák něco jako řekne a tím to rozhodne většinou. Mm-hmm. Většinou je to tak.
0: No, protože 6 lidí, 6 názorů, ale je teda pravda, že se říká, že už předtím byly schválené demo nahrávky, tak to určitým způsobem dává smysl. Já jsem, když jsem tu desku poslouchal, tak jsem si říkal, že je to zajímavé, jak je tam vlastně jako hodně hutný zvuk, ale přesto nemám pocit, že by ta kapela jako válcovala zpěv. Je to něco třeba, co je pro vás důležitý, protože hodně kytarových kapel prostě bere zpěv a texty jako něco, co je součástí toho zvuku, ale nemusí být nutně jako vytavený nahoru, protože kdyby to tak bylo, tak už by to pro ně byl třeba folk, tak nevím, jestli tohoto jako zohledňujete při nahrávání, jestli se říkáte, že tomu musí být rozumět a tak.
1: Jo, to si říkáme, to chceme, i při koncertech chceme, aby tomu bylo rozumět. Jako ty texty jsou český a kdyby to měl být jako jenom nějaký jako další z nástrojů, tak tam by se hodilo určitě třeba jako angličtina, ale jako vzhledem tomu, že já vlastně jako neumím příliš zpívat, tak jediný jako můj nebo jediný relevantní vklad jako do té kapely jako je právě jako ten text, no. Mm-hmm. Tak bylo by blbý, kdyby jako se tam ozýval jako nic moc zpěv, který mu není ani rozumět.
0: Jak ty písničky vlastně vznikají? Je to tak, že někdo přinese hudbu a ty textuješ nebo obráceně?
1: V drtivý většině případů já píšu text už jako na nějaký hudební motivy. Mm-hmm. A dost často jako nějaký úplně prvotní, třeba zabrnkaný jako na akustiku nebo zahraný na piano. A pak se při jako vzniku té písničky, při přidávání dalších nástrojů, jako často jako ten motiv jako tak proměníš, já už bych ho tam jako ani nepoznal, ale jo, většinou je to tak, jakože tábor, nějaký táborákový motiv a já to jako píšu. A málo kdy je to tak, přines jako text. Po těch letech už mám pocit, jakože, jako nepíšu si do šuplíku, jo, jakože mám pocit po těch letech, že už jsem vlastně jako všechno, co jsem měl napsat, napsal. Takže je to jako rok od roku jako těžší, no, pro mě.
0: A přesto se daří, takže pustíme další skladbu z nového alba.

0: Bavíme se o nové nahrávce kapely Duben v Pešti a teď je teda možná chvíle si říct, jaké jsou tady plány další, co budou s deskou souviset anebo co budou souviset s kapelou a s její budoucností. Co se plánuje a na co se těšíte?
1: Jo, no, my moc toho neplánujeme, jo. Jako my vlastně už, už jsem to říkal asi posledně, říkám to jako pokaždý, když se mě na tohle někdo ptá, tak my už jako od roku 2008 vlastně jako jsme zajetí v takovém jako rytmu jarního a podzimního turné s naší spřátelenou bratrskou kapelou z Bardějova posledné decembrové dny, takže to tak určuje jako rytmus toho našeho, té naší sezóny, řekněme, tak na jaře jedeme hrát s nima na Slovensko, případně do Polska. Na podzim zase oni jedou hrát s náma po Česku a mezi tím jsou nějaké jako koncerty bez nich, kterých je, já nevím, tak jako 10 třeba, 15 do roka max.
0: Počkat, to je tak, že, jestli to správně chápu, takže s jednou kapelou hrajete takhle společně pravidelně jarní a podzimní koncerty už od roku 2008?
1: Je to tak.
0: To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelná konzistence a výdrž jako jednoho konceptu. To by, mě by to už přišlo dávno jako nějak příliš příliš neměný. To je zajímavý, opravdu.
1: Jako za prvé máme rádi a oni nás taky snad. A tak jako bez toho by to nešlo, jsme kamarádi s těma klukama z Bardějova. A za druhý jsme jako konzervy, takže my se jako prostě upínáme k těm jako
0: jistotám.
1: Až autisticky prostě k těm jistotám, ano.
0: Dobře, dobře. No tak čas našeho povídání se naplnil. Já jsem rád za to, že jsme mohli poslouchat ukázky z alba Uprostřed ticha od kapely Duben v Pešti. Mým dnešním hostem byl Bronislav Podlaha a Bronislav i já, tady Martin Kišperský, se tímto loučíme před poslední ukázkou z alba s vámi, milí posluchači Rádia Proglas, a přejeme vám společně pěkné dny. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.

0: 20 hodin a Proglas vysílá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Benzínu a nafty. Od příštího týdne opatření skončí. Epidemie eboli se v Kongu rozšířila do dalších provincií. Na nemoc už zemřelo přes 700 lidí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková se vrátila do Česka. A zítra bude oblačno, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Od příštího týdne přestane stát regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy na konflikt na Blízkém východě tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
3: Ta eskalace není úplně vyřešena, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
1: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ujišťuje, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují. Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči platí zhruba 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. 23-letý Čech zemřel v rakouském horském areálu pod Slam při pádu z Ferraty, informovala o tom rakouská horská služba. Muž se zřítil do rokle na začátku trasy u Lanového mostu. Tělo vyzvedla posádka policejního vrtulníku. Co přesně se stalo, vyšetřuje salzburská policie. Rusko zaútočilo na nákladní loď pod vlajkou Toga v jednou z přístavů Oděské oblasti. Zahynulo 5 členů posádky a 10 lidí je zraněných. Už dřív ukrajinské úřady informovaly o smrti 4 civilistů v Chersonské a Záporožské oblasti.
4: Náčelník Oděské oblastní vojenské zprávy Oleh Kyper na svém telegramovém účtu napsal, že na lodi kotvící v jednom z nákladních přístavů vypukl po ruském úderu požár. Všechny zraněné se podařilo evakuovat do nemocnice, ale 5 lidí zemřelo. K útoku došlo v době vykládky minerálních hnojiv, uvedlo Ministerstvo pro místní rozvoj a útok označilo za hrubé porušení mezinárodního práva. Ráno Rusko raketami i bojovými drony zaútočilo na sanatorium a parkoviště autobusů v Oděse. Schořilo 6 autobusů, 11 bylo silně poškozeno, podobně jako 5 osobních aut. 6 lidí utrpělo zranění, řekla novinářům mluvčí záchranné služby Marina Averinová. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Počet nakažených ebolou v Kongu se

0: přiblížil 2 000. Přes 700 lidí na nemoc zemřelo. Epidemie eboly se zároveň rozšířila do dalších 2 provincií, Chobo a Horní Uele. V nejvíc postižené provincii Ituri úřady vyhlásily epidemii v polovině května. Sousedící Uganda hlásí 20 potvrzených případů nemoci a 2 úmrtí. Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zdíně zničil sklad s přibližně 30 000 knih. Vedoucí nadace Gabriela Končítková ve vysílání Radiožurnálu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
1: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
2: Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala Nosková svou novou trofej a mluvila také o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
3: Se mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, ten bude teďka nejdůležitější.
2: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo, poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6.
4: Neprůjezdná D3 za sobě slaví a nehoda na D7 u Postoloprt. Dálnice D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zůstává uzavřená za sobě slaví. Na 91. kilometru havaroval kamion a stále se odklízí následky nehody. Odklon je vedený exitem 95 Soběslav a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. Na dálnici D7 směrem z Prahy na Chomutov z Bystřete za začátkem dálničního úseku u Postoloprt. Hned za exitem 60 Býtoze-Ves havaroval kamion. A skončil mimo dálnici. Průjezdný je pouze levý pruh, ale ani tady zdržení nečekejte. Silnice 43 mezi Brnem a Svitavami zůstává za Černou horou obousměrně uzavřená. Před Krhovem se srazila dodávka s osobním autem, alternativní trasa vede přes obec Lisice. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude nejprve hlavně na východě ještě skoro jasno, jinak bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

nehraje mnohdy fér. I když modré mraky plynou, nemají vždy správný směr. Až uvidíš nad obzorem spěchající temný stín, nesmí to být sázka s Bohem, i když je čas.

0: Krokodotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník to se dá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést.

látka jinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se v zemi musíš snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se času přidá štěstí a vrtulník dosedá.

0: přinesl tchýně. Církev byla v minulosti společenskou autoritou, měla politický i hospodářský vliv. Na jejím chápání sebe sama se to projevuje dodnes. Dnes se však v mnohém více podobá neziskovce. Poskytuje služby společnosti, podporuje vzdělávání, kulturu a solidaritu. Mnoho jejich aktivit závisí na dobrovolné práci. Učí se žádat věřící i širší veřejnost o finanční i morální podporu. Jaké jsou možnosti spolupráce církve s neziskovými organizacemi a v čem může být neziskový sektor pro církev inspirativní? Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Církev jako neziskovka, která proběhla 2. října 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují Ivana Milenkovičová, novinářka a pracovnice v neziskovém sektoru, která se v současnosti v Prague Civil Society Center věnuje podpoře nezávislých médií v postsovětském prostoru. Miloš Říha, ředitel Skautského institutu, který se dlouhodobě věnuje posilování aktivní účasti mladých lidí ve veřejném životě. Filip Vagač, odborník na rozvoj občanské společnosti, který působil jako diplomat a vládní splnomocněnec, a nyní je programovým ředitelem Slovenské platformy pro demokracii. Moderuje Filip Boháč. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
1: Když se bavíme o církvi, snažíme se nějak popsat církev, tak k tomu používáme různé obrazy. Když se na ní budeme dívat po té její institucionální stránce, tak bych si troufl říci, že minimálně tak v našich zemích od josefínských dob tím nejvýstižnějším obrazem církve by byla státní správa. A když jsme přemýšleli o tom, jak třeba by se ten obraz nebo to sebevnímání církve mohlo posunout dneska, kdy jsme v sekulární společnosti, kde tvoříme nějakou poměrně bezvýznamnou menšinu, tak nás, když jsme si o tom povídali v týmu Dominikánské 8, napadlo, co kdybychom církev začali o ní přemýšlet jako o neziskovce. A to nejenom z hlediska toho, co církev dělá, že se snaží vnášet nějaké hodnoty do společnosti, že poskytuje nějaké služby v oblasti vzdělávání, kultury, sociální oblasti, zdravotnictví a tak dále. Tohle celkem umíme, když potřebujeme zdůvodnit naši užitečnost pro společnost. Ale že by bylo zajímavé se dívat i na to, jak ty neziskové organizace fungují svou nějakou vnitřní strukturou a vnitřní organizační kulturou a že tohle by mohlo být docela nějaký zajímavý zdroj inspirace pro to, jak fungovat, jakou kulturu uvnitř církve vytvářet.
2: Já vlastně docela nemám rád to slovo neziskový, protože si myslím, že to vytváří jakousi představu o tom, že se to děje nějak jako bez peněz nebo bez nějaký formy energie, kterou ta společnost si vytvořila. Když si prostě vedle sebe postavíte komerční firmu a neziskovou organizaci, tak vlastně zjistíte, že to, co, v čem se jako zásadně liší, je prostě to, že komerční firma říká, generujeme zisk a ten si vybírají zakladatelé nebo lidi, kteří prostě tu věc založili k nějakému svým účelu, a neziskovka říká, my tenhle ten zisk vracíme jakoby zpátky někam. Ale vlastně neznamená to, že ty peníze nejsou nějaká součást tohle z toho vesmíru. Když je člověk pro něco nadšený, tak mu hrozí, že v tom vyhoří. A myslím si, že to téma je opravdu jako hranic ve schopnosti říct, teď se pracuje, teď se odpočívá často, nebo je to zabezpečení třeba nějakých podmínek. Pro mě v tomhle tam bylo inspirativní setkání s jedním takovým skautským pardálem, který proseděl pár let v komunistických lágrech v 50. letech, a když mě viděl někde v mých 25 letech, tak mi řekl jednu zásadní větu, na kterou si pamatuju, a to je svíčka, která hoří z obou stran, schoří rychleji.
3: Ten rozmer dobrovolnictva a filantropie, pre mňa to je akoby jedna minca z dvoch strán, a to je niečo, čo v podstate v našich zemiach, keď to zase poviem tak širšie, je akoby, nech sa povedať, že nový fenomén, ale chvíľku zabudnutý fenomén a sa nám tak vracia späť do slovníkov, ale aj do takého uvažovania, že ako spoločnosť funguje a teda ako v podstate možno mladých ľudí učíme to, že ako byť dobrovoľníkom a že to je prirodzená súčasť niečoho, čo človek vracia komunite a akým spôsobom aj pomáha tej komunite finančne. Lebo to, že človek dáva, tak ináč to je taký paradox tých zbierok. Keď si pozriete, že kde sú najvyššie čísla, kde ľudia najviac dávajú, sú to chudobné, aspoň na Slovensku je to tak, že sú to chudobné regióny. Že neviem, že na Orave sa najviac dáva, dole na juhu sa dáva. A to je taký ten paradox toho, že tak v podstate no, s tými bohačmi je to vždy také otázne, že niektorí dávajú, ale keď si to človek povie, ten pomer toho, že koľko dá z toho, to je jak s tou vdovou, ten posledný groš.
2: Mně se vlastně zdá, že ta kultura filantropie v Čechách jako se zlepšuje ve skutečnosti, že těch zdrojů, že těch lidí, rodin, který vlastně přemýšlejí o tom, že za těch posledních 35 let něco vybudovali a nějakým způsobem přemýšlí o tom, co tady bude vlastně do budoucna, jestli tady bude demokracie, jestli tady bude nějaký prostředí svobody. Myslím, že jich jako víc. Myslím si, že zároveň to samozřejmě není o tom, že se to dostane ke všem, protože prostě ten nezisk je opravdu tak strašně široký slovo, že některé ty témata jsou populárnější, některý míň, že asi nejde jako než apelovat na to, aby nad tím člověk vlastně jako přemýšlel, co je vlastně to jeho téma v té společnosti a k čemu má chuť se přidat a těch platform, jakým způsobem je možný dneska jako podporovat něco je obrovský množství, myslím, že ta kultura opravdu se jakoby mění. Já opravdu občas nemám jako rád, když se mluví o tom tématu jako snowflakes, že ty mladí lidi jsou jako křehčí a vlastně jako nic jako velkýho nezvládnou nebo tak. Ale já si myslím, že jsou tam fakt jako dva prvky a to je, že si myslím, že ten trend je, že ty mladí lidi se vlastně víc hlídají ty hranice a víc prostě dokážou pracovat s nějakýma svýma emocema a sdílet je. A myslím, že naopak to vlastně tvoří nějaký jako základ docela velký síly právě proto, aby ta budoucí občanská společnost fungovala jako dobře, že si nemyslím, že to je vlastně jako špatný.
3: Čo je keby takým základným posunom je to, že kedy je to vnímané, že jako dobrovoľník ja niečo dávam alebo som dostal. Keď zoberete stredoškolákov, navaríte s nimi polievku, rozdáte to bezdomovcom, keď sa potom s nimi rozprávate, jaký to bol pre nich zážitok, tak tam sa veľmi rýchlo ukáže, že není úplne jasné, že kto komu čo dal. A ako to teda naozaj bolo. Na začiatku je to také akože veľmi jednoduché. A tie rozhovory potom sú neuveriteľné. A ja mám pocit, že to je to najťažšie na tom dobrovoľníctve, že ako keby dopriať tento typ zážitku, ktorý vlastne prepíše toho človeka a potom už nerozmýšľa nad tým, že čo je dobrovoľníctvo.
2: Je to i téma pro ty neziskovky, kde bych tady dělal trošku takový jako ďáblova advokáta, jak jsou vlastně schopní mít nějakou jako finanční, ekonomickou strategii, protože vlastně neexistuje jako jiná odpověď, než jako snažit se ty zdroje vlastně diverzifikovat, jako snažit se hledat způsoby, jak trochu nějakou činností uživím sám sebe. Myslím si, že vůbec není zároveň zlo přemýšlet o veřejných zdrojích, hledat granty, ze kterých se to platí. Myslím, že zároveň je obrovsky důležitý přemýšlet o tom, že kolem toho tématu, který ta neziskovka řeší, je nějaká komunita lidí, kteří ho zajímá a jsou ochotní v tom participovat. A myslím si, že vlastně jakákoliv udržitelná budoucnost vlastně stojí na tom snažit se ty zdroje takovýmhle způsobem diverzifikovat. A zároveň tam nechci jako mistrovat, protože vím, jak je to vlastně těžký a složitý něco takového dokázat a zvládnout.
4: To bylo názorně vidět třeba začátkem roku v okamžiku, kdy Spojené státy ustoupily od podpory celé řady projektů po světě. Byla zlikvidovaná agentura USAID, globálně největší podporovatel rozvojové pomoci a demokratického směřování. A řada takových těch menších neziskovek, třeba v rozvojových zemích, která spoléhala na jeden zdroj nebo dominantně na jeden zdroj financování, tak bohužel třeba zanikla, nebyli schopní nějakým způsobem pokračovat té své práci.
2: A že to je jako možná nějaký specifikum naše, nebo že si myslím, že to, že něco skončí, chápem jako neúspěch. Jo. Ale mně vlastně připadá, že i když nějaká ta organizace existuje nějakou dobu, jo, a vlastně odvede nějakou práci a skončí, tak to, že po ní třeba zůstává nějaký jako příběh, který se nese tím a inspiruje ty ostatní. A to je vlastně jako obrovský kus práce, který nekončí tím, že ta organizace vlastně skončila, bych řekl. Jako jo. Takže a myslím, že třeba v tom nezisku je to jako téma, možná jste o tom hovořila, že to vstupní je, jako proč ta věc vlastně existuje. Jako schopnost v podstatě třeba jednou větou říct, jako proč tu jsem, jakou výzvu řeším, jak k ní přispívám a co je mým účelem. A myslím, že řada těch neziskových organizací samozřejmě má jako vlastně smyslem vyřešit něco A je docela zajímavý si představit, co se teda vlastně stane po té, co to bude vyřešený, v podstatě bych řekl, jo. To se asi na církev nevztahuje, protože bylo by to zajímavý přemýšlení.
3: Že tých zdrojů je omezené množstvo, to je úplně evidentné a tým pádom ta súťaž tam prináša so sebou tu konkurenciu, len podstatné je, že čo s ňou, keby človek urobí, alebo teda organizácia urobí, že či to znamená teda, že je to boj s niekým iným o ten, pardon, že to poviem, žvanec, alebo teda je to niečo, čo prináša a vlastne núti do inovácie a do toho, že ja prinášam niečo, čo to posunie ďalej.
4: Ty synergie jsou poměrně časté v sektoru. Ano, sice máte třeba nějaké výběrové řízení, nějakou soutěž o granty, kterou vyhraje jeden subjekt, ale potom čím dál častěji je tu přítomná snaha se nepřekrývat v tom, co děláte, nějak smysluplně rozložit své úsilí i ty zdroje a pokud víme, že třeba někdo jiný něco odvádí lépe než my, tak si myslím, že napříč sektorem existuje jakési uvědomění a jakási solidarita, často vznikají třeba taková konsorcia několika organizací, která se potom podílejí na implementaci nějakých projektů, že ta spolupráce skutečně není výjimečná, byť to třeba navenek může vypadat jako až let, kdy jsou těživé prostředí a boj o nějaké prostředky, nebo alespoň taková je moje zkušenost.
3: Ještě přidám jednu věc, která si myslím, že se posouvá a mení, je profesionalizace sektora jako takého. Že v podstatě na těch prvých 10, 15, 20 rokoch to bylo naozaj robené viac dobrovolnicky a tak akoby s nadšením. Našťastie to nadšenie v některých tých organizáciách zostalo aj ďalej, ale čo sa mení je to, že naozaj tí odborníci začínajú byť súčasťou toho, ako tá nízko organizácia funguje, lebo to nie vždycky bolo úplne na tej istej úrovni, ako je tomu teraz. To si myslím, že aj posúvať ten sektor k tomu, že potom aj tie platy musí reagovať na to, lebo na tom trhu nezoženíte toho profesionála. Takže ho musíte nejakým spôsobom zaplatiť, no a samozrejme potom to vytvára tlak aj na financie a tak ďalej. Ale to si myslím, že to je dobrý trend, ktorý sa vlastne deje, že tí profesionáli sa dostávajú do tých organizácií a ich menia tie organizácie potom na základe toho. Žijeme dobu, kedy tých informácií a ten pretlak tej komunikácie je tak veľký, že vlastne aj bežný človek má problém si rozlíšiť, že čo si z toho vybrať a kde nájsť tú pravdu. To troška súvisí s tou cirkvou. A ako keby pomenovanie toho, ako rozlíšenie, že dobrý, zlý. Proste my žijeme naozaj, že postfaktuálnu dobu. Dobu, ktorá vlastne, keby všetko je spochybnené, všetko je... Môj osobný názor je viac ako čokoľvek iné a to, čo som si našiel na internete, platí. A za to, že to nejaký vedec povedal, tak ja si myslím, že to je takto. A to je, tam v tej komunikácii zrazu sa tak strácame, že vlastne je veľmi ťažké potom to očistiť a vidieť jasne, že čo teda je zmysluplné.
4: Velkým úskalím je schopnost mluvit mimo jakousi svoji bublinu. Oslovit lidi mimo komunitu, ke které už jaksi přirozeně promlouváte. A ty algoritmy tomu bohužel příliš nepomáhají, ale přesně naopak uzavírají nás v nějakých svých vlastních společenstvích, bublinách.
1: Tak schopnost mluvit jiným než jazykem vlastního kmene a mimo svou bublinu, tak to je zrovna velký problém pro církev.
2: Vždycky, když něco je, tak to potřebuje tu odpověď na otázku, proč to je. A vlastně moc nevěřím třeba na to, že úspěšné firmy jsou tu proto, aby vydělávaly peníze majitelům. Myslím, že ty skutečně úspěšné jako firmy nebo biznesy taky mají v sobě nějaký důležitý proč, co vlastně odevzdávají té společnosti, jako kam ji nějakým způsobem posouvají. Ty si, Filipe, začal tu debatu právě nějakým připodobněním církve ke státu a možná takovou tou jako hierarchičností třeba, nebo dejme tomu. Já vlastně jsem chtěl říct, že to slovo stát mám vlastně docela rád. Jo. A myslím, že od doby, co jsem četl Timothyho Snydera, jeho knížku Krvavý země, kde podle mě velmi jako explicitně dokázal, že třeba nejvíc obětí za druhé světové války vlastně se stalo na území, kde vlastně nebyl stát, jako nějaká entita, která tam není jenom proto, že spravuje nějaký jako věci lidský, ale je to prostě nějaká entita, která je vlastně postavená na nějakých jako důležitých slovech nebo hodnotách, které jsou, dejme tomu, ukotvený v ústavě, když si přečtu tu preambuli, tak tam jsou důležitý slova jako svoboda, nějaký jako právo. A podle mě ten stát, který nějakým způsobem rezignuje tady na to svoje proč, tak taky jako přestane dávat smysl. Jako pro mě demokratický stát znamená jako nějaký uspořádání společnosti, který říká, můžeme se nenásilně dohodnout i na velice konfliktních věcech a ano, pak má stát nějaký mocenský složky k tomu, že vlastně nás společně donutí k tomu, aby jsme tuhle společnou dohodu jako dodrželi. Jo? A, to je nějaký jako proč, který v tom ctím, jo? Bych řekl. Jako, a myslím, že ten neziskový sektor často asi jako je vlastně zajímavý v tom, že jsou to jako lidi, kteří se rozlížejí kolem sebe a jako najdou si to svoje proč. A není to, řekl bych, o tom, že na tom staví nějaký jako biznis, ani to není ten stát, ale jako kdyby ten stát pak by měl dobře pochopit, že vlastně od těchto lidí nakupuje ten jejich kus života, který tomu věnují. Aspekt spolupráce státu s tím neziskovým sektorem, který je třeba víc zaměřený na to jako advokační činnost nebo na nějakou změnu systému, je vlastně obrovským nějakým signálem kvality demokracie. Protože si myslím, že každá ta demokracie někde v jádru měla mít tu schopnost opravdu jako kritického dialogu. Myslím, že to prostě rozděluje ty politiky na nějakou část, kde já prostě spatřu nějakou kvalitu ve schopnosti se rozlížet, získávat jiný pohledy. A na to jako část, která říká, vlastně nám na to jako nemluvte.
4: Nedají se bohužel nezmínit poměrně četné útoky, pokusy o dehonestaci, ať už celých organizací nebo jednotlivců, je to něco, na co stále častěji asi narážíme, ať už přímo ze strany politiků, někteří dokonce volají po omezeních, po vzoru Ruska, po zavádění zákonů o takzvaných zahraničních agentech, nějakém negativním nálepkování neziskového sektoru, který přijímá granty ze zahraničí, nebo čelíme různým internetovým bojovníkům, kteří zaplavují vaše účty na sociálních sítích vulgarizmy. No a z toho pramení určitá nedůvěra části společnosti. Je to jenom pár dní, co nadace OSF a ústav STEM zveřejnili průzkum, ze kterého vyplývá, že neziskovému sektoru důvěřuje v Česku zhruba jenom třetina společnosti. S tím, že ta nedůvěra je výrazně vyšší se stoupajícím věkem, je tedy aspoň pozitivní, že mladí lidé tu důvěru v neziskový sektor mají, že dokonce se zapojují do jeho aktivit, že zhruba polovina respondentů do 29 let vnímá neziskový sektor pozitivně. Nicméně ten negativní sentiment tu je, je to něco, s čím se musíme vypořádat. Nad rámec toho, že z podstaty té své práce, už to tady zaznělo, často jsou to organizace, jejichž náplní je paliativní péče, nebo v případě naší organizace je to práce s politickými vězni, disidenty, lidmi pronásledovanými v represivních režimech a už z podstaty té věci se pohybujete neustále v jakési negativitě. Je to určitá psychická zátěž pro lidi, kteří se takovouto prací zabývají a do toho ještě čelíte takovýmhle verbálním nebo v některých zemích dokonce i fyzickým útokům, razím do kanceláří a fyzickým výpadům na pracovníky nebo na zázemí těch jednotlivých institucí.
2: Když Václav Klaus říká, že prostě neziskovky jsou něčem jako nevolený spolky, který se snaží něco ovlivnit, no a to je podstata demokracie, proto to v tom občanském zákoníku je napsaný. Demokratický stát předjímá, že prostě tu bude aktivní občanství, který se prostě projevuje tím, že ty lidi se nějakým způsobem dají dohromady, vytvoří spolek, založí ústav nebo nějakou jinou právní formu a prostě aktivně vstupujou do dění ve společnosti. To je prostě podstata toho. To znamená, že pokud Václav Klaus takovou věc někde říká, tak si myslím, že vlastně pomíjí nějakou podstatnou část toho, co vlastně to slovo demokracie znamená vlastně. Jo. A myslím, že to je vlastně jako symptomatický, protože když někdo říká jako náš nepřítel je prostě nezisková organizace, no tak pravděpodobně někde na pozadí mu v zásadě jako vadí to, že to je aktivní občanská společnost, která nějak přirozeným způsobem nakládá se slovem svoboda.
4: Je velice snadné o tyhle nástroje přijít, jak jsme viděli v mnoha zemích. Je to často velmi rychlý proces, můžeme to vidět třeba dneska v Gruzii, kdy občanská společnost byla úplně vyřazená ze všech těchto prostě poradních procesů a orgánů.
3: To teda vidíme presne teraz na Slovensku, že v podstate slovičko participácia sa stala nadávka. To je proste niečo, čo naozaj vypúšťajú nielen z poradných orgánov, ale z akýkoľvek tých krokov, ktoré vlastne, ja neviem, pri tvorbe legislatívy by malo byť aspoň teda, že človek porozpráva s tými ľuďmi, ktorých sa tá legislatíva dotkne. Nie, dáme to 2 hodiny predtým do parlamentu, aby nikto o tom nemohol hovoriť a to nebude do toho zasiahnuť.
4: Co se týče přínosu, já myslím, že neziskový sektor je naprosto legitimním nositelem určitých ideí, určitých hodnot, určitým hybatelem pozitivních změn. A ačkoliv to někteří neradi vidí a rádi by tu situaci ovládali, jak si v duchu vládneme nerušit, tak věřím, že navzdory tomu neziskovky mají své místo v poradních orgánech, v různých procesech veřejných. Co se týče určitých limitů kooperace, tak já vidím to úskalí v tom, jak zajistit určitou autonomii rozhodování, určitou nezávislost v okamžiku, kdy neziskové organizace přijímají finance od státu nebo států, protože často jsou s tím spojené určité požadavky, určitá očekávání a mnohdy jsou to mimořádně delikátní jednání, jak se zachovat onu autonomii rozhodování, čemu se budete věnovat v okamžiku, kdy donoři na vás kladou požadavky.
3: Inštitúcie majú takú tendenciu vždy zavádzať tie štandardné procesy a niečo, čo bude akože dobre fungovať. A to skoro vždycky vedie počase k degradácii, že proste sa to nejako skostnatie a potom niekto nástojí na tom, že to tak musí byť. A podľa mňa to, že aj ten štát niekto vyruší, alebo tie neziskovky prinášajú presne tento typ. Ja to poviem, že od inovácie až po to, že niekedy naozaj s tým systémom bojujú, lebo je nefunkčný, lebo je proste tak skostnateli, že tú službu neposkytuje dobre, tak ja si myslím, že to je veľmi zdravé, že to je niečo, čo vlastne spôsobuje potom keby obnovu tej inštitúcie ako takej. A to sa deje rovnako v štáte, ako v cirkvi, ako v akýkoľvek tohto typu spoločenství.
4: Já bych řekla k tomu, že jedna věc je jakási legitimní existence různých názorových proudů nebo ideových proudů, ale problém je, když potom jako některé jsou uměle přiživované ze zahraničí různými nedemokratickými entitami.
2: Když jsme otvírali dům na Starém městském náměstí před 11 lety, dneska tam projde 150 tisíc lidí ročně a prostě děláme tam 500 vzdělávacích programů za rok, tak první otázka, kterou jsem dostal, byla, kdo tam bude chodit, skauti nebo neskauti? To asi vlastně není to důležitý na tom, jako kdyby, no. Takže když to vstáhnu k tomu našemu tématu, tak to, jako kdo chodí do kostela, jako jsou to věřící nebo nevěřící, no. Tak mě by přišlo vlastně zajímavý, že to vlastně není tak důležitá otázka, ne. Otázka z něj, co tam vlastně jako najdou, no. Pokud bych mělo pojmenovat nějakou jako velkou výzvu pro církev, tak je jako hledání si toho, proč jsme na světě i jako jinak, než musíme ten svět nějak zakonzervovat, no. Tak aby nám prostě vyhovoval, protože se do něj tak nějak dobře vejdem.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. července. Papež Lev XIV. Pokračuje ve svém letním pobytu v Castel Gandolfu. V sobotu poobědval v zahradách Borga Laudato Si s potřebnými lidmi, o které pečuje římská charita, a v neděli z brány tamní papežské rezidence vedl modlitbu Anděl Páně. Přinášíme vám jeho promluvu a v druhé části pořadu uslyšíte druhé pokračování cyklu Malá škola liturgie. Příjemný poslech.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám pěknou neděli.
1: Oggi nella liturgia l'evangelista Matteo ci
0: presenta. Dnešní liturgii nám evangelista Matouš nabízí podobenství o rozsévači, které popisuje štědrost a důvěru, s níž Bůh zasévá své slovo do našeho srdce a svou moc do nás. Sám Ježíš, slovo, které se stalo člověkem, jenž dal svůj život za naši spásu, je zrnem, které Bůh nepřestává rozsévat ve světě, aby svou smrtí přineslo hojnou úrodu. Je pravda, že občas v nás narazí na tvrdou a necitlivou půdu, anebo jindy zase na nepropustnou, jako je udusaná hlína na cestách, skalnatá půda či trnité křoví. Jsou ale i okamžiky, kdy najde zemi plodnou a ochotnou přijímat. A tehdy se začnou dít zázraky lásky, schopné proměnit všechno ostatní, jak jsme to určitě už sami zažili. Proto Otec nepřestává rozsévat, jelikož ví, že moc jeho lásky je silnější než naše slabost.
1: San Giovanni Crisostomo, riferendosi.
0: Když svatý Jan Zlatoustý mluví o sedbě Božího slova, prohlašuje: jaký smysl má rozsévat do trní, na skalnatou půdu, na cestu? V případě obyčejných zrn a hlíny by to smysl nedávalo, ale v případě duší a učení je to velice chvályhodné. V Božích rukou je možné, aby se skalnaté místo proměnilo a stalo úrodnou půdou, aby cesta už nebyla udusaná a vydaná na pospas všem kolemjdoucím, ale byla tučnou hlínou, aby trní zmizelo a aby se zrna mohla těšit na prostému bezpečí. Boží štědrost vůči nám není naivní, nýbrž moudrá. Dovede v nás objevit možné dobro, kterého si sami ani nejsme vědomi. Proto Pán, který dobře zná terén našeho srdce, lépe než my sami, v nás nepřestává věřit. Věřit v to, čím jsme a čím se můžeme stát, den za dnem, jestliže se mu s vírou odevzdáme. Právě takto ze štědrosti a z důvěry, s níž je zrno rozséváno, a z pokory a z otevřenosti, s níž je přijímáno, rostou a šíří se v nás plody Ducha Svatého, kterými jsou, jak učí svatý Pavel, láska, radost, pokoj, velkodušnost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Jak velmi náš svět potřebuje tyto plody, jak velmi potřebuje být jimi naplněn a proměněn. Věnujme tedy zvláště v těchto prázdninových dnech své úsilí tomu, abychom vytvořili prostor pro naslouchání, četbu a rozjímání Božího slova. Pěstujme spolu s odpočinkem a dobrou zábavou také důležité okamžiky ticha a modlitby. Vrátíme se pak k našim běžným povinnostem obnovení na těle i na duchu, připravení hlásat radostnou zvěst Evangelia a budeme stále schopnější spolupracovat na růstu Božího království. Ať nám v tom pomáhá Panna Maria, královna apoštolů a hvězda evangelizace.
1: Estella dell'evangelizzazione.
0: To byla promluva papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně v neděli 12. července. O první neděli svého letního pobytu v Castel Gandolfu papež Lev znovu obrátil pozornost k mnoha oblastem světa zmítaným válečnými konflikty.
1: tornano purtroppo a soffiare.
0: Bohužel opět vanou větry války na Blízkém východě, na Ukrajině a v mnoha dalších částech světa. Rozsévají násilí, hrůzu a smrt a znovu postihují mnoho nevinných lidí. Nedovolme, aby tyto větry uhasily plamínek naděje a míru, jakkoliv se zdá být útlý a chvějivý. Znovu chci vyjádřit přání, aby se vytrvale kráčelo cestou dialogu, setkání a diplomacie. Jedinou cestou, která může vést ke spravedlivému a trvalému míru, v němž budou národy žít usmířeny, zachovávat vzájemnou bezpečnost a respektovat důstojnost každého člověka.

Jako věřící lidé jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta, pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme. Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Svět to ještě neví, ale všichni jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Říká papež František ve svém apoštolském listu Desiderio Desideravi v pasáži navazující na 19. kapitolu knihy Zjevení. Mnohem dříve, než jsme odpověděli na jeho pozvání, Kristus po nás toužil. Možná si to ani neuvědomujeme, ale pokaždé, když jdeme na mši, prvotním důvodem je, že nás přitáhla jeho touha po nás. Jak rozvíjet schopnost prožívat plně liturgický obřad? Jak i nadále žasnout nad tím, co se v obřadu před našima očima odehrává? Eucharistická slavnost je ve své podstatě činnost. Vydáváme se na místo, kterému říkáme kostel. V běžném jazyce nazýváme kostelem místo, kde slavíme a uchováváme Eucharistii. V mnoha jazycích se však užívá pro kostel stejné slovo jako pro církev, což zdůrazňuje, že jsme v první řadě společenstvím, lidem shromážděným v jednotě Otce, Syna a Ducha Svatého. Právě společenství letnic může lámat chléb v jistotě, že Pán je živý, vstal z mrtvých, je přítomný se svým slovem, svými gesty, obětí svého těla a své krve. Od toho okamžiku se obřad stává výsadním, i když nikoli jediným místem setkání s ním. Při slavení Eucharistie prožíváme totéž, co se přihodilo dvěma učedníkům putujícím do Emaus. Zjišťujeme, že nejsme pány domů, kteří vystrojili večeři. Naopak stáváme se hosty, kteří jsou pozváni, vyvoleni, milováni, očekáváni a přijímáni v první řadě tím, který nám vykládá písmo a pro nás láme chléb, jenž je jeho vlastním životem. Když tedy v neděli slavíme Eucharistii, nejde především o splnění sváteční povinnosti, přikázaného předpisu. Je to něco zcela jiného. Odpověď na slavnostní pozvání k účasti na plném a definitivním životě. A toto pozvání přichází skrze toho, který jediný je pánem, který je jedinou branou, která nás činí hodnými účasti na této hostině. Portál kostela symbolicky vyjadřuje právě tuto skutečnost. Vstupní brána je obrazem Krista, který v Janově evangeliu říká: já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Když procházíme branou, vyjadřujeme své rozhodnutí následovat Ježíše, který je dobrý pastýř, a nechat se jim vést. Směřovat k bráně znamená kráčet ke Kristu. Monumentální umělecky stvárněné portály nejsou pouze architekturou, kterou můžeme obdivovat, ale představují úvod do tajemství, které se chystáme slavit. Projít portálem kostela znamená především projít skrze toho, který nám přislíbil, že budeme jednou s ním přebývat na svěžích pastvinách věčného života. A právě proto jsou věřící při některých liturgických obřadech, jako je křest, svatba nebo pohřeb, vítáni právě u dveří kostela. Brána je místem přechodu z jedné reality do druhé a zároveň nabývá významu předělu, prahu, hranice.
Portál, kterým procházíme, je tedy znamením, které označuje přechod z profánního světa do posvátného, z vnějšího světa, odkud přicházím, do světa vnitřního, kam směřuji. Je to ponoření se do nové skutečnosti, kterou je skutečnost Boha, skutečnost vztahu s Otcem, která nám umožňuje, abychom se do každodenní reality vrátili proměnění, naplnění Bohem, abychom přinášeli Boha do všedních dnů. Jak připomíná Romano Guardini, portál stojí mezi vnějškem a vnitřkem, mezi tím, co patří světu, a tím, co je zasvěceno Bohu. Když jím člověk prochází, portál mu praví: zanech venku to,

Zastavit se je vnitřní postoj, který prohlubuje pozornost, očekávání a radost ze setkání. Zastavit se znamená připravit srdce pro naslouchání, které zahání spěch, pro ticho, které zahání neklid. Zastavme se tedy a pohlédněme na toto znamení. Od vstupu se otevírá cesta k novému vztahu s Otcem, který přijímá každého syna. S Otcem, který na nás čeká, aby nás pozval ke svému stolu. Slyšeli jste druhý díl cyklu Malá škola liturgie. Ve formě podcastu ho můžete najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin a právě v tuto chvíli vás zveme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak vše naleznete na straně 1055 v původním vydání. Pouze závěrečná modlitba z památky, připomínám, že dnes máme památku svatého Jindřicha, naleznete na straně 1428. 1428 závěrečná modlitba. V novějším vydání potom vše naleznete na straně 1176 a závěrečná modlitba z památky na straně 1604.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Aleluja.
0: Všemohoucí Stvořiteli, nebe, země, slavný králi, nad tě mocnějšího není, nebude a nebylo.
1: Nebe, země, také moře, vyznává tě, mocný Bože, tvou velikou slávu, kterou jsi rozšířil v každém živlu.
0: Osvítil jsi nebe hvězdami, ozdobil jsi je planetami, sám svou přítomností zaháníš všeliké temnosti.
1: Divně jsi ozdobil i zemi, trávou, lesy i horami, pahrbky údolím, dal jsi ušlechtilou okrasu jim.
0: Nesmírnou okrasou božskou naplnil jsi hlubokost mořskou, vodami mnohými, též i rybami rozličnými.
1: Co v sobě má propast mořská, aneb co širokost zemská, všechno k užívání dal si lidskému pokolení.
0: Avšak ze všeho stvoření nic tak tobě milého není, Pane nad člověka, pro nějž je práce tvá všeliká.
1: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi.
1: Hle,

0: jako oči služebníků hledí na ruce svých pánů.
1: Jako oči služebnice hledí na ruce své paní.
0: Tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.
1: Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi. Neboť jsme přesyceni pohanou.
0: Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Naše oči
1: hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
0: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Kdyby Hospodin nebyl s námi, ať to vyzná Izrael.
0: Kdyby Hospodin nebyl s námi, když se na nás obořili lidé,
1: zaživa by nás pohltili, když jejich hněv splál proti nám.
0: Voda by nás zatopila, příval by se byl převalil přes nás. Přes nás by se převalily rozbouřené vody.
1: Vleben buď Hospodin, že nás nevydal za kořist jejich zubům.
0: Naše duše vyvázla jako pták z ptáčníkovy léčky.
1: Léčka se přetrhla a my jsme volní.
0: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Naše pomoc je ve jménu Hospodina, který učinil nebe a zemi.
0: Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
1: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
0: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
1: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
0: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
1: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
0: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
1: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
0: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh si nás vyvolil a skrze Krista nás přijal za své děti.
1: Krátké čtení je z prvního listu, z listu Jakubova. Bratři, nemluvte špatně jeden o druhém. Kdo mluví proti bratrovi nebo bratra posuzuje, mluví proti zákonu a soudí zákon. Soudíš-li však zákon, neplníš zákon, ale děláš ze sebe jeho soudce. Jen jeden je zákonodárce a soudce, ten, který má moc spasit i zabhubit. Kdo však si ty, že soudíš bližního? Uzdrav. mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
0: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.
1: Smiluj se nade mnou.
0: Zhřešil jsem proti tobě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě. Velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Velebí má duše Hospodina.
0: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
1: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
0: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
1: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
0: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
1: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
0: A hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
0: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Velebí má duše Hospodina, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Kristus chce přivést všechny lidi ke spáse, prosme ho tedy s upřímným srdcem.
0: Pane, přitahuj všechno k sobě. Požehnaný jsi, Pane, svou předrahou krví si nás vykoupil z otroctví hříchů.
1: Dej, ať rosteme ve svobodě dětí božích.
0: Daruj svou milost našemu biskupu a všem biskupům církve,
1: aby s horlivostí slavili tvá tajemství.
0: Dej všem, kdo toužebně hledají pravdu, aby ji našli.
1: A když ji najdou, aby ji ještě usilovněji hledali.
0: Pane, ujmi se sirotků, vdov a všech opuštěných,
1: aby cítili, že jsi jim blízký a tím více k tobě lnuli.
0: Přijmi naše zemřelé bratry a sestry do nebeské vlasti.
1: Níž budeš s Otcem a Svatým Duchem blažeností všech.
0: Pane, přitahuj všechno k sobě.
1: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
1: Bože, ty jsi naučil svatého Jindřicha moudře vládnout a z pozemského vladařství si ho povolal do věčné slávy. Dej nám na jeho přímluvu, ať uprostřed proměn tohoto světa naplníme i my své poslání a s čistotou mysli směřujeme k tobě. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
0: Amen. Amen.
1: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
0: Amen. Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi
2: právě
1: po celý den.
2: Právě v tuto chvíli zahajujeme koncert duchovní hudby. Na úvod zazní Mše dobrého pastýře Františka Xavera Brixiho. Sopránového partu se ujme Ludmila Nováková-Wernerová, altového Ivona Škvárová, tenorového Richard Sporka a basového Jiří Kalendovský. K varhanům usedne Josef Kšica. Pražský komorní sbor a virtuozy Praga diriguje Robert Stankovský.

Právě skončila Mše dobrého pastýře od autora Františka Xavera Brixiho. Soprán zaspívala Ludmila Nováková-Wernerová, alt Ivona Škvárová, tenor Richard Sporka a bas Jiří Kalendovský. Na varhany zahrál Josef Kšica. Pražský komorní sbor a Virtuosi di Praga umělecky řídil Robert Staňkovský. Druhou a zároveň závěrečnou skladbou dnešního koncertu bude preludium C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Solo na

Skončilo preludium C mol Johanna Sebastiana Bacha. Sóla na varhany se ujal Don Koopman. Ve čtení na pokračování se zaměříme už po třetí na knihu Škola Kája Mařík ve škole i doma Felixe Háje. Čte Marcela Kopecká.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část třetí. Zabijačka. Ve 16:00 odpoledne přinesl Hajný z Lážova dřeváčky pro Káju, Týna pro Zdeňu. Děti se honili po stráni. Pan Lesní na ně zahvízdl. Byli tu ve chvíli. Dva páry dřeváčků seděli na lavici u kamen. A je, to jsou krásné botičky, řekl Kája a vztahoval po nich ruku. Nic, řekl pan Lesní, až zítra do školy. Zase jste zlobili, rámu zdělali. Teď se nasvačíte a půjdete rovnou spát. Kdo pak by se s vámi zlobil? Kája měl ještě pod kolínkem uvázaný kus provázku. Co pak to máš za parádu na noze? Ptal se pan Lesní. A to prosím, červenal se Kája, to nic není, ale kdyby šel za mnou strejček Číškovic, myslil by, že mu vypadl provázek od prasátka, zvedl by je jako nic a já bych musel chrochtat. Tak ho nemjeste, řekla Týna. Zdenička už má ustláno a Kája prý doma taky. Kája už nedojedl. Najednou mu bylo hrozně líto, že je čtvrtek a že mají spát, když sluníčko nejlepší svítí, když ptáci zpívají a všecko voní. Chytl ty trošku větší dřeváčky, zdvořile pozdravil a uháněl domů. Opravdu. Postýlka byla ustlána a nikdo doma. Svlékl se, pomodlil, ale spát kde pak? Slzičky se mu do očí draly, oči ho pálily. Sluníčko vyzlacovalo čistou jizbu. Až sem voněla rezeda ze zahrady a on měl spát. A přece usnul, ale v pláči usnul. Za to od 15:00 budil maminku. Už aby jsme vstávali. Jak se nasnídal, obul punčošky a do dřeváků.

ale obličej jeho stáhl se do smutku po několika krocích. Dřeváky byly těžké, neuměl v nich chodit, tížily mu nohy k zemi. Nechtěl-li při každém kroku z nich vyjet, musel je táhnout za sebou. To takhle do školy nedojdem ani do večera, pomyslel si a začal opatrně vyjednávat s maminkou. Moc hezké jsou ty dřeváčky, ale třeba bych si je mohl nechat na později, maminko, až se v nich naučím chodit. Proto je musíš nosit, aby se s tomu naučil, řekla maminka suše a dodala. Nic jiného k obutí nemáš. Ty poslední botičky jsou propálené a na dranc. Dvoje střevíčky jsou tvrdé jako koráb a bos dnes nemůžeš. Podle sem je bláta až hrůza. A uždi. Maminka se přece jen hněvala. Kája se šoural k lesovně. Zdeňa už oskusila dřeváčky, ale hned prohlásila, že v tom nepůjde za nic, že je to těžké jako z kamene a že by si v tom otloukla nožičky. Ale paní lesní řekla přísně. A to by tak hrálo. To je trest za vaše uličnictví a my taky nemůžeme vyhazovat peníze. Dřeváčky se koupily, budou se nosit. Pro pána krále, pomyslel si Kája, ještě aby vzácná paní řekla, budou se nosit do roztrhání. Na Zdeňu se musela vzít metlička a tak neslavně vyšly malí poutníčkové v dřeváčkách z lesovny. Hned na dvoře upustila Zdeňa slabikář, vypadl z něho ovšem úkol a zrovna do hromádky bláta. Tož dostala ještě na cestu a šla bez slabikáře. Jen penál si nesla a narychlo napsaný lístek od paní lesní, že úkol přinese odpoledne. Šli zvolna. Kája prohodil, že se mu nožičky nechtějí odlupovat od země a Zdeňa už zase začala nabírat. Nic neplač, Zdeňo, koukej, jdeš jako na vejlet a jen tak s penálkem. Heleď, až zajdem k průseku, zujeme se. Dopak by se takhle courál a před Lážovem se obujem. Za chvíli šly děti bosy, dřeváčky v rukou hezky od těla, protože byly plny bláta. Ani nevzpomněli, že tam u pařezu nechali punčošky. Zdeňo, už víckrát nebudeme vynášet záclony a ani vůbec na hrocha si hrát nebudem. Co myslíš, když v poledne pěkně poprosíme, že už vůbec nebudeme zlobit, snad už v dřevákách nemusíme. Zdeňa se jen mračila. Před Lážovem zas vzali dřeváky, ale na punčošky nevzpomněli. Jak zašli mezi stavení, hned jim bylo horko, protože viděli, jak s úsměvem každý si je prohlíží. Kája začal vysvětlovat, že je dnes taková hrůza bláta, že ani vůbec v botách není možné jít. Ale Vojta Brabencovic řekl hned. Nemel na prázdno, jindy je větší bláto a chodíte v botkách. Máte je u ševce, viď? Paní řídící je zahlédla a zavolala do kuchyně. Stěží zadržujíc smích řekla jim, aby si umyli nožičky, že je mají hrozně zablácené, a potom, aby si zašli pro dřeváčky sem. Pochopila, co se stalo, a poslala Bětušku s lístkem do lesovny, že děti asi cestou se vyzuli z punčošek a že mají patičky natlučené, že už jsou dost potrestány, aby jim poslali bodky. Týna je přinesla i s hrudkou másla a vyprávila, co se stalo. Však taky nese oboje Zdeniny bodky. Kája, že opravdu nemá pro dnešek ničeho na nohy. Tož to dopadlo dobře. Když děti slíbily, že budou hodné, bylo jim odpuštěno. Ještě dlouho potom si povídali, že to byla moc zlá cesta. Když někdy zase začali zlobit, stačilo vytáhnout dvoje dřeváčky a bylo ticho. Však si nadělali puchýřů, že kolik dní nemohli pořádně běhat. A to byl pro ně ten největší trest.

0: Koncem ledna, když hezky tuho mrzlo, prohlásila paní lesní. Ve středu bychom mohli zabíjet. A co to vzácná paní? No čuníka přece, krmníka. Pravda, ty o tom ještě nic nevíš. U vás prasátka už kolik let nedrží. To tenkrát, jak padla na vepřový dobytek červenka, přišli hajných o dva pěkné kusy. Zařekli se, že už to do domu nechtějí. Přenechávám jim z našeho sádla. No tož, přijde řezník, zastavíte se tam zítra, omráčí ho palicí, z čerstva zařízne. Panečku, mladý Leška se v tom vyzná a to potom budou časy. Bolí ho to vzácná paní? No trošku, to víš, ale to jináč nejde. Křičí? A jak, řekla Týna. Já vždycky vstrčím hlavu do peřin, abych to neslyšela. Krví bych nemíchala za nic. To dělá teta Šafářovic. Kájovi bylo v tu chvíli hrozně smutno. A to on tu nebude za nic. Už si vzpomíná. Každý rok v lesovně zabíjeli a je vždycky poslali do hajnovny. Letos už musíte pomáhat, řekla Týna. To se nalítáte do Lážova. Ale Kája si pořád opakoval, jak palicí krmníka strejček Leškovic uhodí, zařízne a on křičí. Tolik křičí. Je, on tu nebude ani za nic. Moc by mu to bylo líto. Což vzácný pane, obrátil se na pana lesního, kdybyste ho zastřelil, aby bylo hned po něm. Inu, chlapče, lepší by to bylo. Ale co by bylo smíchu, že lážovský fořt nemá v lese už ani zaječího běhu, tak musí doma střílet prasátka, aby nevyšel z cviku. Zítra se zastavte u Lešky, aby jistě ve středu v poledne přišel. Taky si připravte dvě tašky a ty, maminko, arch papíru a piš, čeho je třeba, ať to děti přinesou. Hlavní věc, aby bylo dost špejlí, ať nemusíme špejlovat cirkami. Kája přešlapoval u okna. Tak ve středu? A je, to vůbec ani nepřijdu. A to je škoda. Budu muset asi dělat otýpky. Ale kde pak? Než to zabije, počkáte u mne v pokoji a pak, abyste byli pořád po ruce. Děti šly s těžkou hlavou k Šafářovům. Teta, vy budete míchat krví? Ptal se Kája. No bodejť, teta, takhle, kdyby vás někdo zařezával, to byste nemíchala, že ne? Šafářka se po něm ohnala ručníkem a hubovala. Koukejme se, někdo to přece dělat musí, ne? Týna zaleze, vzácná paní to vždycky opláče. A z čeho by pak byla polévka a jelita, co? To bylo v pondělí. A v úterý byly odpoledne děti v Lážově pětkrát. V kuchyni trůnil zrovna u okna veliký štoček, vedle něho menší stůl a na něm plno sáčků, citrónů a těch žemlí a nožů a hrnců a hrnečků a pekáčů a prkýnek. Zítra do školy nepůjdete, rozhodl pan lesní. Kdyby bylo něco potřeba, kdo by doběhl? Leška přijde v 11 hodin. To bylo jediné jasné okénko v Kájově smutku, že nepůjde do školy. Je to tam hezké, copak o to, ale v lese je to přece lepší. Jindy, když pustila Týna krmníka, co se mu nasmáli, když se v blátě válel. A což tenkrát, když nebyl nikdo v lesovně doma a Kája ho pustil a on se rozběhl a Kája uháněl, co mohl a nakonec musel hodně rychle vylézt na hrušku. Zdeňa se zavřela do slepičího chlévka a potom měla čmelíky. Je, pořád se poškrabovala, až musela do vany. Teď už ani krmník nesmí ven. Jen funí v chlívku, a jistě je mu smutno. Ve středu byly děti v Lážově do 11 hodin ještě dvakrát, ale jak viděli Lešku s nožem a ocílkou a v bílé zástěře, jen se na sebe podívali a rovnou k Lážovu. Zastavili se až u domků. Jestli pak už je po všem. řekla Zdeňa.
1: Ju po všem. Vzácná paní chystala strejčkovi Leškovic oběd. Povídala Jitrniček, že se všude nají dost a radši, že mu udělá něco jiného. A než se nají, a než se do toho dají, ten měl nůž, viď? Panečku, ten by podřízl pana loupežníka jako nic. Teď se budeme pomalu loudat tamhle humny, obrazíme Lážov a potom už snad bude po všem.
0: A opravdu, když se vrátili, vypařený krmník už visel na ohromné skobě a zrovna bylo vidět, jak tuhne a stydne. Teď už bylo po smutku. Strejček Leškovic pořád tam něco kutil stínou a teta Šafářovic míchala něčím v hrnci. Teď strejček Leškovic pořád něco v rukou přehazoval. Týna něco prala, zas nabrala na vaničku plno sněhu a volala, jak to studí, a teta Šafářovic také. Pan Leška přehlédl přípravy v kuchyni a ještě něco podotkl. Potom šel promrzlého krmníka půlit a čtvrtit. Sekal na štočku kusy masa do jitrniček. Jak všecko připravil, že teda ráno v 8 hodin přijde, maso ať se vaří a ta střívka, týno, zavolal, ať jsou jako květ. Kája si chyt hubičku do dlaně a smál se.
1: Heleď, Zdeňo, pan řídící jednou povídal, že struny na houslích jsou zovčích střívek. Zovčích nevím, co je, ale střívka támhle perou. Panečku, to by byly struny, to snad na basu nebo do varhan, kde pak na housle. To pan řídící nikdy střívka ani neviděl.

0: K večeři dělala paní lesní dětem mozeček z vajíčky a pro všechny kousek vepřového na kmíně s bramborem. Povídá Kája, když snědli. Mozeček se ve vajíčkách ztratil jako nic, to je taky jen taková vymýšlenost. Dostali i maso s bramborem, snědli 2-3 kousky masa, ale brambor s omáčkou si libovali. Počkejte zítra, děti, to bude něco, řekl pan lesní. Taková domácí jaternička, to je hotová báseň. Známko Mariánky, známko Česneku, to bude něco. Kája si z toho pamatoval jen báseň, Mariánka a Česnek. Toho trochu zarazilo. Uvažoval, báseň říkají čtvrťáci, pane jako tu polednici, nebo vězeň na věznězi, jak začíná zás v okně zadumán. Ale kde pak jitrničky? Mariánka, pro pána krále snad nemyslil vzácný pán Mariánku Šafářovic, co je ještě v peřině. No to by teta dělala rámus. A Česnek? No ani se na jitrničku nepodívá. Česnek, ten zná čpít v hubičce. Tím se všecko zkazí. Děti byly ospalé. V ostrém, mrazivém vzduchu vyběhané zavírali oči. Paní lesní donesla polospící Zdeňu do pokoje, Káju si vzala na starost Týna. Ten spokojeně spal za chvíli v druhé posteli v Týnině pokojíku. Však za chvíli přijde Hajná, mají ještě plno práce. Řeknou jí, že Kája tu dnes spí. Ještě o 7. Kája dobře spal. A jak oči otevřel, ne a ne se vzpamatovat, kde je. Chtěl zavolat, maminko, ale tohle přece je Týna. Už si vzpomněl, že spal v lesovně. Nepřišel Leška o 8, vždyť bylo ještě šero, ale k 9 tu byl jako na koni. Maso bylo vařené zrovna a teď to šlo. Na plotně to syčelo, pískalo, stříkalo, z otevřených oken i dveří valila se voná bílá pára. Pan Leška velkým kolikadílným sekáčkem kolíbal vařené maso na štočku, tamhle čpěl na talíři roztrouhaný křen. Týna teď chytla pár hlaviček česneku, oloupala je, nakrájela, posolila, nožem to roztírala na prkínku a nikdo ji nezakřikl, že se to všecko tím česnekem zkazí toto. Ještě pan Leška řekl, a teď tu Mariánku, taky se solí, Týno. A Týna zabroukla, vždyť já vím, co pak to dělám prvně. Na štočku byl velký kopec krásně rozsekaného masa i 2 kořínky. Ještě večer jeden pan Leška poslal. Teď z toho udělal krásný velikánský vdolek, uprostřed prohloubil důlek a obrátil se na paní lesní. Tak bych prosil vzácná paní. A paní lesní, honem si ještě, jistě dnes už po 50., umyla ruce a šla k malému stolku, kde na mističkách bylo tlučené koření. Tak bych prosil sůl. A ruka paní lesní opatrně nadnáší se nad tím velikánským vdolkem a natřásá tam sůl. Ještě? Ptá se. Štipec a pepř a potom nové koření. A tak to jde za sebou, až pan lesní otevře dveře a řekne. Safra, safra, mistře, naše maminka vás poslouchá lepší než mne. Ale mistr se nedá rušit. Česnek, vzácná paní, moc ne, ale moc malonko taky ne. Česneček je moc dobrá věc. Ale čpí, strejčku, vzdychl Kája. I nečpí, to musí člověk vědět, kolik dát. Dětem je taky tu ze zdraví proti škrkavkám. Je, strejčku, to Zdeňa krmí škrkavky cicvárovým semínkem, kde pak česnekem. Vysvětluje Kája a v duchu dodává. Proti chorele, proti škrkavkám. Za chvilku někdo řekne, že je česnek taky na rozbité koleno nebo roztlučený loket. Zdeňa, která prve snědla větší kousek ovaru, sdělila mu smutně.
1: To mě bolí bříško.
0: A to je brzo, prohodil Kája.
2: ještě jsme ani nezačali pořádně jíst. Vidíš, já ti říkal, nech si místo v ledvinách. Ani nemukej, nebo ti dají kousat česnek.
0: Pan Leška prohodil.
2: Tak už bysme měli všecko. Žemliček dost, vzácná paní, tak to zamícháme.
0: Kája vyvaloval oči.
3: Panečku, ten to uměl prohánět. Sem tam oběma rukama. Najednou byl prejt v jednom rohu štočku, najednou v druhém, tu z něho byla hromada vprostřed štočku, tu zas byl rozložený po celém. Konečně udělal krásný kopec, vzal lžíci, nabral, ochutnal, znalecky nechal chvíli na jazyku ležet, spolkl.
2: Vzácná paní, jako mandle, no, udělám nějakou na zkoušku.
0: A v tu chvíli jich nabil rukou asi pět a šup s nimi do hrnce. Když se uvařili, vyndal je na čisté prkénko.
2: Vzácná paní, ochutnají. Kdyby bylo třeba něco přidat, beze všeho, vzácný pán, ať taky okusí.
0: Paní lesní rozkrájela je na půlky, zavolala pána, zavolala i hajnou, i Týna dostala, i děti. Každý vzal a ochutnával.
3: Chvíli bylo ticho.
0: První promluvil pan lesní.
2: Mistře, takové nedělají ani v knížecí kuchyni. Ty se vám povedly. Tak holky špejlujte a ať jich pár praskne, ať je dobrá polévka.
0: Teď to, pane, šlo. Sotva postačili špejlovat. Z první várky dostali děti po dvou jaterničkách s chlebem a s připomenutím, jak budou mít dost, aby přestali. S masem, že není žádná legrace, že by je mohl i žaludek rozbolet. Děti se uklidili z talíři do pokoje. Hned snědl každý jednu a Kája podotkl.
3: Zácná paní řekla žaludek.
2: Ju, žaludek ani o takové dobrotě neví. Ledviny, ty mají dnes posvícení. Taková jitrnička by spadla do žaludku, ju, až by byla hloupá. Já bych jich sněd 10.
0: A načínal druhou.
2: Já taky, odpovídala Zdeňa.
0: Ale sotva. A už pomalu dojedli druhou.
3: Tak, prohlásil Kája. Teď už nebudu jíst vůbec nic až v neděli. Aby jsme se trochu proběhli, ne?
1: Mě zas už bolí bříško,
0: kňourala Zdeňa.
2: To máš nejspíš moc malé ledviny.
1: Tak pojď honem.

0: Zákopecká dočetla třetí část knihy Škola Kája Mařík ve škole i doma autora Felixe Háje. Příště uslyšíme kapitolu s názvem O zabíjačkových dobrotách a karnevaru.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: První valašská dílna je sociální podnik ve Valašském Meziříčí ve Zlínském kraji. Jejími zaměstnanci jsou z 85% lidé s mentálním, duševním, fyzickým či kombinovaným znevýhodněním. V současné době poskytuje valašská dílna 3 druhy služeb. My se teď nacházíme v centru jedné z nich, a sice v pralinkárně. Se mnou je tu ředitelka první valašské dílny Aneta Klimentová a zástupkyně ředitele Lenka Tvardíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Příběh sociálního podniku začal v roce 2013, kdy vznikla sociální služba Palomino. Kdo stál za jejím vznikem a jaký byl ten její začátek?
1: Tak začátek byl v diakonii Valašské Meziříčí, kdy tehdejší ředitelka Zdislava Odstrčilová se setkávala ve své praxi a ve svých službách s lidmi, kteří byli vlastně těžce zaměstnatelní na otevřeném trhu práce a měli nějaké zdravotní znevýhodnění, měli své nějaké specifické potřeby a velmi toužili potom být zaměstnaní a chtěli pracovat. Nicméně otevřený trh jim nenabízel možnosti, kde by našli své pracovní plnohodnotné uplatnění. Proto vznikl nápad právě Palomina, kde by se propojilo dobro s dobrým, když to takto řeknu. A je to vlastně na principu dvojí pomoci. Tím, že se zaměstnali lidé tehdy ze služeb diakonie Valašské Meziříčí a stali se z nich zaměstnanci a začali rozvážet obědy právě cílové skupině, především seniorům a klientům diakonie Valašské Meziříčí. V roce 2013 vznikl sociální podnik první valašská, tehdy ještě diakonická, a bylo tam zaměstnáno asi 5 lidí se zdravotním znevýhodněním a tehdy se rozváželo asi nějakých 25 obědů za den.
0: Kromě této služby Palomino jste později založili také službu Na ramínku, kde se vlastně šije, vyšívá. Odkdy tato služba funguje u vás a jaké jsou její produkty?
1: Šicí dílna vznikla až později, protože v roce 2014 jsme založili a chtěli jsme mít nějaké pracovní nabídky pro lidi, kteří byli samostatní, uměli s počítačem a vlastně měli nějaké takové pracovní zkušenosti už z dřívějška, chtěli najít právě to pracovní uplatnění a založili se tehdy second-handové obchody, kde jsme právě nejenom nakupovali tady oblečení, jak se říká, z druhé ruky, nicméně v té nejvyšší kvalitě a měli jsme tam právě šikovné švadlenky, které tyto oděvy upravovali, žehlili, prali a měli jsme obchody butikového stylu, butikového vzhledu. Nicméně příval konkurence a vlastně nějak tou dobou, kdy byla i pandemie COVID-19 a byli jsme nuceni tyto obchody uzavřít. Nicméně zůstali nám zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří chtěli pracovat, chtěli v tom pracovním procesu zůstat. A my jsme přemýšleli, co budeme dělat, aby jsme o ty naše šikovné zaměstnance nepřišli. A právě proto tím vznikl nápad šicí dílny. Začali jsme rouškami, v současné době sortiment především regionální, hodně s lokální tématikou. Takže jdeme do takového a la modrotisku, děláme různé produkty, jako jsou kuchyňské chňapky, zástěrky, šijeme z udržitelných materiálů, z ekologické bavlny, šijeme různé pytlíky na pečivo. Vlastně, co si zákazník vyžádá, tak jsme schopni díky našim šikovným kolegyním, které to dokáží navrhnout a vyrobit, tak jsme schopni plnit přání na počkání, vlastně na přání toho zákazníka. Blíž mi mohla říct i má zástupkyně Lenka Tvardíková a doplnit mě vlastně, protože ona byla jednu dobu vedoucí této šicí dílny, takže mohla by mě ještě doplnit.
2: Tak v šicí dílně převážně se zaměřujeme, aby jsme vyzvihli tady náš region, Valašsko, tak šijeme většinu výrobku z modrotiskových látek, takže jdeme v souladu tady s naší krajinou, snažíme se opravdu podtrhnout ten náš kraj, v kterém žijeme a chtěli jsme cílit i na vysoký turismus, který je tady v nedalekém Rožnově, tak aby jsme i tady ten trh vlastně mohli zásobit těmito výrobky. Šicí dílnu máme takovou spíš záležitost, která vlastně podtrhuje i ten náš název Valašská dílna. Takže tyto výrobky nás hodně propagují, zviditelňují nás, ale převážná výroba je směřovaná do pralinkárny.
0: jak už jsme zmínili, tak v roce 2019 vznikla také pralinkárna. Jaký byl příběh vzniku pralinkárny a co byl ten podnět? Jak vás vlastně napadlo vyrábět pralinky?
1: Když pralinkárna vznikala, bylo to pro nás všechno nové. Pralinkárna vznikla, její příběh spočívá vlastně především v tom, že tam pracovní uplatnění našli lidé, kteří nebyli natolik samostatní, že by samostatně mohli rozvážet obědy, nebo obsluhovat kasu, nebo samostatně uklízet do terénu. Tak proto jsme hledali vlastně možnosti, jak nabídnout šikovným zájemcům o práci prostředí, které je bezpečné s dohledem nějakého vedoucího pracovníka v podobě mistrové. Tehdy my jsme vlastně měli dva provozy, kterým byla šicí dílna. Máme Palomino, které vlastně je největším střediskem první valašské dílny, kdy máme ty obědy, úklidy, takový balíček služeb pro seniory, údržby zahrady a tak dále. Ale chodili nám tady zájemci o práci, kteří měli své zdravotní znevýhodnění natolik vážné, že jsme nemohli jim nabídnout žádnou pracovní nabídku. A hodně jsme nad tím přemýšleli, protože ti lidé opravdu chtějí pracovat a chtějí mít plnohodnotné zaměstnání. Proto se vymyslel vlastně nápad nějaké dílny. Něčeho, kde budou moct být v chráněném místě, budou se tam cítit bezpečně a budou dělat hlavně plnohodnotnou práci. A tak jsme přemýšleli vlastně, jaká ta dílna, a právě tehdejší ještě ředitelka Diakonie Valašské Meziříči Zdislava Odstrčilová někde v zahraničí viděla nápad pralinkárny. Hrozně se jí to líbilo a ten nápad dlouho ležel v jejich myšlenkách, ale nedovolila si ho ani vyslovit. A když potom vznikla ta potřeba, tak jsme do toho šli a pomohli nám v tom evropské projekty se založením pralinkárny, který běžel vlastně 2 roky. A i po ukončení toho projektu jsme schopni obstát právě na tom trhu. A zaměstnali jsme v pralinkárně více než 15 lidí se zdravotním postižením nebo s nějakým zdravotním znevýhodněním, což je právě ten příběh té pralinkárny. Hlavně to ten příběh je i to, že my ty lidi velmi dobře známe. A každý z nich, ten mistr, co vkládá vlastně tu svoji práci do každého kusu té pralinky, je to příběh právě tady těchto lidí, kteří opravdu ty životní příběhy mají neuvěřitelné a mnozí z nás si nedovedou představit, jakými bataliemi si museli v životě projít. A právě proto já říkám, že to není pouze jeden příběh toho vzniku, ale mnohem zajímavější jsou potom příběhy jednotlivých našich kolegů, ty, které se otiskávají právě do každého kusu našich výborných a lahodných pralinek z Valašska.
0: Když si některý zákazník u vás kupuje pralinky, má možnost se některý z těch příběhů dozvědět?
1: Určitě, my máme v plánu také dělat i brožurku takovou nebo nějakou takovou jako marketingový materiál, ale s ohledem na citlivost těchto údajů, ale naši kolegové jsou v tom velmi sdílní a těmi příběhy se i chlubí, že i přes tak těžký životní příběh dokázali se zaměstnat a plnohodnotně pracují. Takže určitě je ta možnost, teďka v budoucnu to bude právě i s ohledem na nějaký ten marketingový tiskopis nebo něco takového máme v plánu. Chceme to dát vlastně i na web, ale pouze u lidí, kteří tento příběh chtějí sdílet. A zákazníci, které my vlastně v té pralinkárně máme, jsou různého typu a my si toho nesmírně vážíme, protože jsme začínali především u toho koncového zákazníka. A teď, když už jsme členy různých sdružení, jako je třeba Asociace společenské odpovědnosti nebo TESA, což je tematická síť pro sociální podnikání z hlediska celé České republiky, tak jsme se dostali úplně k jiným možnostem a ty naše pralinky, ti zákazníci, se teďka vlastně rozšířila ta naše cílová skupina zákazníků. Ty pralinky vyvážíme do celé republiky. A já si toho velmi vážím, že i firmy, které jsou veliké, jsou společensky odpovědné, a to především teda musím vyzvihnout v Čechách, ale i na Moravě, nemůžu říct, že jenom v Čechách, ale především v Čechách. A co z čeho máme největší radost, je to, když ten zákazník vlastně ani neví, že jsme nějaký sociální podnik. A vybere si ty naše pralinky jenom z hlediska jejich kvality a že jim opravdu chutnají. A to, že to vyrobili lidé ještě se zdravotním znevýhodněním, už je jenom taková třešnička na dortu. Takže z toho máme vždycky největší radost a děje se nám to teďka hodně často, takže my to potom sdílíme i s našimi kolegy, že opravdu ta kvalita je na prvním místě, ať je to sociální podnik nebo obecně firma z otevřeného trhu.
0: A jak jste teď zmínila, mnoho firm má zájem o vaše produkty a souvisí to možná i s vaším, dá se říct, krédem, které máte, a sice, že zaměstnávání lidí s různým znevýhodněním nebo handicapem by mělo být ve společnosti naprosto běžné. Jak se podle vás právě tohle v české společnosti daří?
1: Myslím si, že je to určitě lepší, než to bývalo v minulosti. A teď už lidé opravdu, i velké firmy, pohlíží vlastně i na ten dopad, jaký mají na společnost a snaží se být společensky odpovědné. Nicméně pořád je mnohdy tady to zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním bráno z předsudky, že tu práci nezvládnou, nejsou tolik produktivní. Nicméně opravdu, když se tomu člověk věnuje tady tomu tématu, tak vidí, jak to zaměstnávání má obrovský dopad na tu společnost. A i velké firmy by měly být připraveny na to poskytnout pracovní uplatnění takovýmto kolegům. Že jsou to velmi loajální zaměstnanci, loajálnější bych řekla mnohdy, než lidé právě z otevřeného trhu práce. A jsou za tu práci vděční, váží si toho. Ale samozřejmě rozumím tomu, že zaměstnávání těchto lidí zase může být pro mnohé náročné, že třeba například se s tím nesetkali nebo neví, jak s takovými lidmi pracovat. Nicméně, jaké je to naše krédo nebo naše motto, mělo by to být běžnou součástí, ty firmy by si měly najít cestu, jak takové pracovní nabídky nabídnout právě i lidem se zdravotním znevýhodněním. A jak jsem již říkala, myslím si, že je to na dobré cestě a určitě se teďka setkávám i s firmami, které třeba konzultujeme, jaké jsou ty možnosti, takže se o to zajímají, za což jsem ráda.
0: Paní Tvardíková, jak probíhá běžný den v dílně, v pralinkárně?
2: Tak v provozu v pralinkárně vlastně fungujeme na dvousměnném provozu. Jsou to převážně zkrácené úvazky. Takový běžný den začíná tím, že se lidé sejdou vlastně v práci a paní vedoucí každému rozdělí práci. Tu práci mají všichni i písemně napsanou, aby si každou chviličku mohli kontrolovat, vlastně jestli vykonávají tu správnou, která jim zadaná. Popřípadě, když neví a zrovna paní mistrová třeba není k dispozici, tak si můžou ověřit, že opravdu vykonávají tu správnou práci. Proto vlastně ta pralinkárna takhle vznikla, aby ti lidé měli ten dozor, aby přesně věděli, jakou práci mají vykonávat, co je čeká na druhý den v práci, aby se nedostávali do situací, kdyby byli v úzkých, aby nevěděli, co mají dělat, nebo aby měli prostě takové různé situace, že by nevěděli kudy kam. Takže tímto pralinkárna vlastně i vyniká, že ti lidé mají opravdu ten doprovod, který je celým tím dnem doprovází. Po ukončení směny přichází druhá směna. Paní mistrová nebo vedoucí je vždycky s něma, takže i při tom přechodu lidé mají ten dohled nad sebou, opět mají rozdělenou práci a každý ví, k jaké práci se má ten daný den vlastně postavit.

0: Jmenuji se Barbora Vaštáková, jsem vedoucí střediska Pralinky s příběhem. Byla jsem vlastně mistrová, teď tam mám svoje dvě zástupkyně, tam dvě mistrové a já jsem povýšila vlastně na vedoucí a mojí náplní práce je obstarávat, aby se ti lidi vlastně tam cítili dobře. Máme tam takový domácnější ten kolektiv, aby se jim dobře pracovalo. Obstarávám zakázky, zavážím do různých firem a objednávám vlastně materiál, zkoušíme nové výrobky tvořit podle toho, co si náš klient vymyslí nebo má nějaký požadavek, takže zkoušíme nové chutě. Měli jsme za úkol vymyslet nějakou právě valašskou, takže první takový podnět, protože jsou tady blízko Beskydy vlastně, takže borůvkovou jsme zkoušeli jako první, ale ta není ještě takový top a ještě jsme teď zkoušeli povidlovou, takže to jsou dvě takové teď nejčerstvější, co máme nové.
1: Jak takový vývoj pralinky probíhá?
0: Vždycky to probíhá tak, že vlastně, protože děláme na dvě směny, děláme ranní odpolední, já dělám vesměs na ranní směně, takže vždycky, když tam mám tu ranní směnu, tak si tak jako všichni stoupneme do kola a začínáme různě namíchávat ty příchutě, protože pokud to není přímo krém, který je skoncentrovaný a dal by se použít přímo do té pralinky, tak se musí třeba namíchat, když je to jenom nějaké ochucovadlo, tak ještě s nějakým krémem. Takže různě zkoušíme, aby to bylo jak barva sytá, tak ta chuť, aby byla výrazná. Takže různě to tak mícháme, vždycky tak jako společně dáme hlavy dohromady, aby ta chuť fakt byla nejlepší a nejvýraznější, aby to bylo dobré v té čokoládě. A pak zkoušíme vytvářet tím pralinky, zkoušíme to s mléčnou, s hořkou a s bílou čokoládou, v čem to vynikne nejlíp.
1: Jak vzniká ta výsledná podoba pralinky? To, jak bude ozdobená, co na ní bude?
0: Naším cílem bylo, aby každá pralinka měla svůj tvar, svůj vzhled, takže každá příchuť má svůj tvar, svoji formu. A pokud jsou nějaké příchutě, které mají stejný tvar, což jsou třeba u nás například marcipán, křupinky, tak to je kostkovitý tvar, tak aby se to rozlišilo, na něco se používá transferfolie, to jsou takové ozdobky přímo z kakaového másla, anebo potom vyrábíme domácí potahovou hmotu, nebo zdobící hmotu spíš, a to udávají směr i moji kolegové, protože máme tam i paní, co třeba dělá dorty, takže vždycky dáme tak hlavy dohromady a co se nejrychlejc a nejhezčí vlastně bude zdobit, aby se nám to usnadnilo práci a dalo by se to rozlišit.
1: Když jste sem nastupovala do zaměstnání, neměla jste obavu z toho, že budete pracovat s lidmi s různým handicapem nebo s nějakým zdravotním znevýhodněním?
0: Určitě měla, protože šla jsem do neznáma a ještě navíc vlastně nastupovala jsem na pozici jako jejich vedoucí. Druhé jsem měla strach i z toho, protože jsem šla do neznáma vlastně vytvářet pralinky, s čokoládou pracovat a s tou jsem vůbec nikdy neměla zkušenost. A vlastně potom ještě za třetí, jak říkáte, s lidma, kteří mají nějaký handicap nebo zdravotní znevýhodnění, tak z toho jsem taky měla strach. Ale školení různě, nápomoc jak od paní ředitelky, tak od zástupkyně Lenky Tvardíkové a Anety Klimentové, takže ty mi dali vždycky, oni jsou takový můj vzor, jak s nima pracovat vlastně a tak mě to naučili.
1: Paní Tvardíková, vy jste nyní v současné době zástupkyně ředitele, ale začínala jste tu jako řádový zaměstnanec. Jaký byl ten váš příběh?
2: Tak v roce 2015 jsem vlastně ukončovala rodičovskou dovolenou, byla jsem doma 8 let s dětma a vlastně v průběhu tady toho období jsem onemocněla a celý život se mi obrátil úplně na ruby, takže jsem začala žít jiným životem a když už teda končila ta doba, že bych měla si hledat tu práci, tak se mi naskytla příležitost jí pracovat tehdy ještě do second handu, který se měl otvírat v Rožnově pod Radoštěm, vlastně v místě mého bydliště, tak jsem se teda přihlásila a nastoupila jsem. Vůbec to pro mě nebylo jednoduché, protože z toho běžného života jsem opravdu vklouzla do velice nesnadné situace a vůbec jsem nevěděla, jak se vůbec poperu s tím něco pracovat, být mezi lidmi. Takže to pro mě opravdu bylo těžké i na tom obchodě, komunikace s těmi lidmi. Byla jsem v situacích, že jsem pomalu nemohla na ty lidi ani promluvit, jak jsem to špatně snášela, ale časem se vlastně zapracovala. Na obchodě se mi začalo velice líbit. Z běžné prodavačky na tom obchodě jsem se stala pokladní. Zjistila jsem, že můžu i ten počítač už ovládat, takže jsem to taky zvládla, byla jsem moc ráda. Potom změnou vedení v našem podniku přišla paní ředitelka Aneta Klimentová ještě jako vedoucí second handu. Nabídla mi po čase nabídku takovou, že bych mohla dělat její zástupkyni, která by jí pomáhala v chodu těch second handů. Taky jsem teda dlouho váhala, ale přistoupila jsem na to. Spolu jsme pracovali vlastně na těch second handech, zásobovali jsme obchody, starali se o lidi, měli jsme téměř 40 zaměstnanců jenom na těch second handech a vlastně zase vývojem té naší situace ve firmě paní Aneta Klimentová se vlastně stala ředitelkou podniku. Já jsem se teda přesunula na pozici vedoucí těch second handů. Měla jsem z toho opět velké obavy, ale opět jsem to zvládla, takže jsem se najednou o mé kolegyně začala starat z pozice vedoucí a ten vývoj se tak vyvíjel, že mi bylo umožněno jezdit na různé školení, vzdělávat se a v současné době jsem v pozici zástupce paní ředitelky. Je to pro mě velice přínosné, protože ten můj život se mi opravdu díky té práci strašně změnil. Vypracovala jsem se jak na tuto pozici, jednám teď za firmu, nabývám stále nové zkušenosti, mám možnost vyjíždět na různé konference, dostala jsem se na takové místa, kde bych v životě ani nevěřila, že se dostanu, jako byla třeba poslanecká sněmovna. Jednali jsme na různých konferencích, neustále máme možnost se vzdělávat, takže opravdu díky tady té firmě je to můj druhý život. Je to pro mě taková nová příležitost a nedovedu si představit, že bych z tohoto měla vypadnout, protože si myslím, že i po té zdravotní stránce je to pro mě takovým hnacím motorem, že i tu nemoc a to onemocnění jakožto takové zvládá mnohem líp.
0: Já se jmenuji Eva Sikliková. Do první valašské, dříve diakonické, jsem nastupovala 3.6.2014. Byla jsem strašně vděčná, že je tady takový podnik v okrese Vsetín, protože můj zdravotní stav, který se změnil dřív během jednoho roku, neumožnil mi najít práci. Zaměstnavatelé se báli, protože mám částečně ochrnutou ruku, báli se mě zaměstnat, takže jsem byla strašně šťastný člověk, když jsem našla práci v první valašské, dříve diakonické. Nastupovala jsem na pozici prodejce pokladní do obchůdku ve Valašském Mezříčí, kde jsme vlastně prodávali, nabízeli zákazníkům prvotřídní second hand, který se prál, žehlil, bylo to takové luxusnější zboží, bylo to něco nového pro ty zákazníky. V krátkosti se začal chystat obchůdek v Rožnově pod Radhoštěm, takže jsem vlastně přešla do rožnovského obchůdku z důvodu mého bydliště, které je v Rožnově. Tento obchůdek jsem později byla taková jakoby vedoucí směn, zaučovala jsem tam nové holky, práce mi strašně bavila, byla to práce s lidmi, ať už se svými kolegy, ale i se zákazníky. Pro mě z mého zdravotního hlediska byla práce, kterou jsem byla schopna vykonávat. Ovšem později jsem se přemístila do střediska Palomino. Bylo to na pozici jakoby vedoucí úklidů. A nyní vlastně jsem vedoucí kompletně celého Palomina. Na této pozici jsem 2,5 roku. Takže vlastně je vidět, že i v této firmičce naší sociální podnikání, kde funguje, je možný postup vypracovat se vlastně i na ty jiné pozice, než na které člověk nastupuje. Asi to bylo zřejmě i díky tomu, že ta práce mě baví, naplňuje a asi bylo ze strany vedení, že si všimli i mých schopností, o kterých já třeba jsem ani vlastně nevěděla. Ve středisku Palomino nabízíme služby převážně seniorům. Je to vlastně služba pro ně přímo určená, ale objednávají si nás i firmy, panelové domy, uklízíme, rozvážíme obědy. Děláme nákupy těm seniorům, protože vlastně už z jejich fyzického fondu nejsou schopni si tady tyto věci zajistit. Uklízíme u nich v domácnostech. Je to vlastně návaznost. Obědy, nákupy, uklidy. Máme i malokapacitní prádelnu, kde pro ně pereme, případně i vlastně jsme schopni do té domácnosti dojet povlec, to povlečení, které já třeba osobně mám taky problém s tou ochrnutou rukou. Jsou to potom samozřejmě sezónní práce, čistění interiéru vozidel, údržby zahrad, protože v našich zaměstnanců máme spoustu zahradníků. anebo vždycky u nějakého zaměstnance naskočí nějaká aktivita, o které jsme dosud nevěděli, nějaká skrytá jejich přednost, takže ji patřičně využíváme, oni potom vlastně se zaměří a rozkvetou. A když se vrátím ještě trošinku k sobě, tady ta práce mě naplňuje i z toho důvodu, že vlastně člověk zjistí sám o sobě spoustu věcí, o kterých nevěděl. Má tady tu podporu ze strany vedení, kolegů. V životě by mě nápadlo, že budu ve vedoucích funkcích, že budu se učit, jak vycházet ze zaměstnanci, kteří mají různé omezení, ať už zdravotní nebo jiné. Každý máme i o osobním životě spoustu problémů. Takže jsem strašně ráda, že takové podniky, jako je ten náš, fungují. Doufám, že jich bude čím dál víc, aby i lidi s jakýmkoliv handicapem prostě tu práci měli. Protože ta práce vlastně se přenáší do osobního života a je to opravdu na tom trhu práce hodně omezené pro tyto lidi. Vím, když jsem já sama tehdy vlastně obcházela ty různé podniky a hledala práci, tak každý opravdu se bál mě zaměstnat. Takže doufám, že sociální podnikání se více rozjede ve větší míře, nejenom tady u nás na Moravě, ale vlastně po celé České republice.
1: Jak vy jako ředitelka vidíte budoucnost této pralinkárny? Máte nějaké vize?
3: Máme určitě. Já mám velkou vizi a mám vizi, kterou vlastně sdílíme se všemi kolegy, protože jedním z principů sociálního podnikání právě je sdílet tady tyto vize a strategie, které máme, takže tvořili jsme ji společně. A naší vizí, co se týká pralinkárny, je rozšíření toho tržního podílu. Chceme získat větší a stabilní partnery. Nicméně chceme stabilizovat především to středisko. Nemáme žádné megalomanské plány, ale chceme zvýšit povědomí. A to nejenom teda o pralinkárně, ale vůbec všeobecně o sociálním podnikání. Protože nám to přináší jako velký smysl toho, že lidé, kteří mají těžké životní příběhy, se díky práci opravdu posouvají z chráněných bydlení do samostatného. Lepší se jim a zkvalitňuje se jim život. Nepotřebují tolik medikace, jsou samostatní a to nám přináší radost a to nám přináší vlastně i tu vizi do budoucna, že tohle chceme udržet. A přemýšlíme i o rozšíření nějakého provozu, aby jsme mohli nabídnout více pracovních nabídek, aby jsme mohli zaměstnat více lidí, protože vidíme zvýšenou poptávku a zhoršující se zdravotní stav už u mladých lidí, kteří mají právě invalidní důchody. A my nemáme tu firmu nafukovací a zase nechceme jenom zaměstnávat lidi, ale potřebujeme jim dát tu plnohodnotnou práci. Takže určitě vizí je pralinkárnu rozšířit tržní podíl, aby jsme opravdu získali ty stabilní obchodní partnery, ale takové ty plnohodnotné, smysluplné partnerství, kde uznávají to, že sociální podnikání je podnikání jako každé druhé, akorát má nějaké své specifikum a takovou tu přidanou hodnotu. A rozhodně chceme udržet pracovní místa pro naše kolegy.
1: To byla ředitelka první valašské dílny Aneta Klimentová. O pralinkách s příběhem nám dále vyprávěly Lenka Tvardíková, Eva Sikliková a Barbora Vaštáková. Od mikrofonu se s vámi loučí Gabriela Žilinská.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byl...

sebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

zeje, zas strach má za lži mozaiku a za svěrací kazajku. Už našel farizeje, zas strach má za lži mozaiku a za svěrací kazajku. Už našel farizeje.

hroby. Když z lásky stal se mouřenín, pak děvce podá růženín a zbude bez ozdoby. Když zloba zbývá bez lásky, pak židům krade oblásky. A hlásá toleranci a intelekt, když bez duše, pak podoben je ropuše. Či slepci s mečem v tanci a intelekt, když bez duše, pak podoben je ropuše. Či slepci s mečem.

0: Dnešní část nese název Moudrost. Známe dobře úryvek ze staroslověnské legendy o životě svatého Cyrila Konstantina. Když bylo Konstantinovi 7 let, píše se zde, spatřil ve snu, jak nějaký vévoda shromáždil všechny dívky a přikázal mu, aby si jednu vybral. A on si vybral jednu jménem Sofia, Moudrost. A mladý hoch Konstantin se zasnovuje s Moudrostí. Soluňský chrám Boží Moudrosti je dnes restaurován, ale dost všedně. I v době soluňských bratří se nijak nemohlo rovnat s Cařihradské katedrále. Ale Soluňanům to přece jen byla jejich Hagia Sofia s mystickou klenbou znázorňující nebe a s mozaikami na stěnách, ve kterých převládala zeleň, modro, zlato, to jest všechna krása viditelného světa. Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, říká Moudrost v knize Přísloví a pokračuje, kdo mě nalézá, nalezl život a u Hospodina zalíbení. Od dob slovanských apoštolů překládáme řecké slovo Sofia českým Moudrost. Slova však mívají svou zajímavou historii. Mají jakoby vlastnosti živých tvorů, kteří přizpůsobují své odstíny okolí, ve kterém žijí. Novočeská Moudrost, jako i její sestry v ostatních jazycích, má ráz skoro výhradně intelektuální. Mudrc je v našem pojmu člověk nadaný, bystrého rozumu, který zná mnoho věcí. Nebylo tomu tak vždy. Starořecký mudrc znamená původně schopný dělník, mistr. I Písmo svaté předpokládá tento původní význam. Když Bůh stvořil na počátku dní Moudrost, byla mu jakoby dělnicí, spolupracovnicí, stavitelkou celého viditelného světa. Semické národy však neobyčejně dovedly ocenit toho, kdo dovede udělat svou práci chytře a důvtipně. Proto hebrejský výraz kochma znamená moudrost v tomto smyslu. Starozákonní kniha Moudrosti a přísloví staví proti sobě stále mudrce a blázna. Jednomu lze svěřit každou práci, druhý všechno poplete a pokazí. Naproti tomu ideál intelektuálních Řeků se stal abstraktním. Filozof, to je v překladu milovník moudrosti, ztrácí víc a víc zájem o praktický život. Filozof, vychovaný v uzavřených zahradách Platónské akademie, nezná cestu, která vede na náměstí, nestará se o to, co se děje na radnici. Svatý Pavel si dobře všiml, jak Řekové hledají moudrost. Nijak vlídně je však proto neposuzuje. Ve velkém impériu římském znamená křesťanství vítězství prostých, neučených lidí a jejich zdravého životního názoru, přetvořeného darem ducha, nad pyšnou moudrostí řeckou, kterou Bůh zatratil. Moudrost kříže přemohla moudrost Řeků a jejich poznesený útěk do neskutečného světa ideí. První otcové, ačkoliv vychovaní v řeckých školách a mluvící v terminologii filozofů, se přece jen rádi a ochotně vrátili k pojmu moudrosti, jak se vyskytuje ve Starém zákoně. Dělnice, spolupracovnice Boží, stavitelka světa a dárkyně života. Proti abstraktnímu, nehybnému myšlení platoniků se tu ozývá živelná, skoro existencialistická touha po životě, chuť vnořit se do vln jeho dění, zachytit jeho rytmus. Kdo četl Hexameron, výklad 6denního díla stvoření od svatého Bazila Velikého, objeví tu onu touhu, neskrotnou chuť zachytit rytmus vesmíru, odposlouchat všechno to, co roste v rostlinách, co se hýbe v živočiších, čím šumí moře a co křičí ve svědomí člověka neutlumitelným voláním, slyšet v tisíci slovech jediné slovo, logos, sofia, moudrost Boží. Kdo mne najde, najde život. Zasnoubit se v tomto smyslu s boží moudrostí znamená zasnoubit se s věčným životem, najít perlu, pro kterou, podle slov Evangelia, člověk prodá všechno to, co měl dřív. Zásnoby svatého Cyrila se staly charakteristickými pro celé jeho dědictví. Sofia, boží moudrost, se stala ideálem slovanských náboženských myslitelů, oblíbeným tématem slovanské malby ikon, s Kristem, s panou Marií, nebo ve formě ohnivého anděla, prostředníka mezi Bohem a světem. Takzvaní sofiologové sice tápají v teoriích a složitých spekulacích, ale všichni se vyznačují přáním zachytit jedním jediným pohledem a účastnit se jediným hrdinským aktem celého tepu života, který od Boha proudí na zem a ze země stoupá vzhůru k Bohu. Solovjov to vyjádřil těmito charakteristickými slovy. Sestupuje v naši zemskou noc pravá věčná paní, základ všeho bytí neproměnná. Výšku i hloubku v ní boží moc spojila navždy v jedno.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Random Choices je kapela původně z Trenčína, nyní už z Brna, která hraje rock s prvky popu a funku. Její základ tvoří kytarista a zpěvák Marek Hrdlička, se kterým bude i následující rozhovor. Budeme se bavit o nejnovějším albu kapely s názvem Tak to je to fajn, kterým uzavírá jednu kreativní etapu. Jaká to je, jak deska zní a kam kapela nyní směřuje? I to se dozvíte v následujícím rozhovoru. Hezký poslech pořadu Jak se vám líbí přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas tu nyní mám frontmana kapely Random Choices Marka Hrdličku, který nám poví o jejich novém albu, které se jmenuje Tak to je to fajn. Tak jo, já ti tu zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, děkujem za pozvání.
0: Kapela Random, možná jako, já nevím, možná bych mohla přestat tohle dělat, tak budu říkat Random.
1: Mě to baví stále.
0: Jo, jo.
1: Začalo to neomrzelo ještě.
0: Jo, jo, tak vlastně už u nás byla v Rádiu Proglas a to konkrétně na koncertě, v pořadu Jak se vám líbí. Nevíš, jak dlouho to je náhodou, jestli je to třeba rok, dva, nebo...
1: Pamětám, že to byl január, respektive leden teda u vás. Mm-hmm. Asi to bylo na začátku tohto roku, ne? Vlastně. Je to možné, či?
0: Je to možné. Tím pádem vlastně se můžeme odpíchnout přímo od toho.
1: Alebo Ketlan, to byl minulý rok, podle mě to strašně splývá, pardon.
0: Tak buď 2024 nebo 2025. Teda.
1: Jedno z toho.
0: A možná se teda můžeme odpíchnout od toho, co se potom stalo, jak se vyvíjela kapela třeba v posledním roce, dvou a jak to došlo k tomu vydání alba.
1: V podstate zmena od vtedy je, že primárne hráme už ako trio. Ten koncert u vás sme teda hrali vo štvorici, ešte so saxofonistkou. A vlastne ten koncert tedy bol po vydaní dvoch singlov, to bol The Dude a New Balance, čo sú vlastne jedny z mála. Máme tam na tomto novom albume dve alebo tri anglické veci, a to sú teda dve z nich, ktoré sme vlastne nahrali ako prvé. A nimi vlastne začal celý ten nápad, že spravíme z toho neskôr teda album, že toho materiálu bolo veľa a tak, no. Takže vlastne to bola taká najväčšia zmena, že tieto dva songy boli taký nakopávač

0: po ktorých sme si povedali, že skúsime teda spraviť už ako komplet, nech to má nejakú podobu, nejakú formu ako ten album, čo som vám tu aj doniesol vlastne.
1: Není to vaše první album, to znamená debutové, ale trvalo, jestli to správně říkám, třeba 6 let, než jste vydali další. Myslím, že to předchozí vyšlo v roce 2020, což je nějaká doba. No. Co jste dělali mezi tím?
0: Mezi jsme vydali jedno EP, takže aspoň toto. A nějaké single tam byly. No, vidíš, to strašně to letí, že, keď tak to pověš. Vlastně 2020 byla Zrkadlová zem, teraz, no, ty jo. Takže medzi sme fakt ako väčšinou tak po singlu sme niečo dávali, nech sa pripomenieme, že žijeme občas. Spravili sme EPčko Slova a vibrácie. A tak, no.

0: Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
1: Díky Fixu v Olomouci začali se rojit brouci. Vylézají z plakátů a žebrý národ plakátů. A že v jeho úmoru je mu třeba humoru, tak začali se rojit brouci.

autobusák možná vandal, každopádním to nám dal. Ptá se celé vězení, za co je tvé sezení? Šlich tu dneska v lochu jím, že zhanobil jsem plochu jím. Autobusák nebo vandal.

crazy. Aspoň sranda zbyla lidu, ta nenechá brouky v klidu. Policejních sil hordy musí střežit billboardy, jinak každá velká tlama skončí s tykadlama. Nenecháme brouky v klidu, ještě sranda zbyla lidu.

Miláčku za to zvíře, nerobej mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci do

Je 1 hodina ráno a v tuto chvíli začíná koncert komorní hudby. Dnes uslyšíme několik skladeb Edvarda Hagerupa Grieka. Solo na klavír zahraje francouzský klavírista německého původu Walter Wilhelm Gieseking.

U konce jsou skladby Edvarda Hegerupa Grieka. Solo na klavír přednesl Walter Wilhelm Gieseking. Další skladbou bude Fantazie F-moll opus 49 Frederika Chopina. Zde na klavír zahraje Christian Zimmermann.

0: Právě dozněla Fantazie F-moll opus 49 Frederika Chopina. K varhanům usedl Christian Zimmermann. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, i když jsem se dokázal radovat z každého dne.
1: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
6: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
7: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
8: Vítejte u poslechu pořadu a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Během červencových týdnů se vracíme k příběhu.